teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem pouze...

0: přežil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny. 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
1: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
0: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
1: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
0: Povídejte.
1: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
0: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
1: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
0: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
1: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapen, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
0: Myslím,
1: že jsme ještě neříkali. Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
0: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
1: Děkuji
0: úvod.
1: Za pozvání.
0: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
2: Dobrý večer.
0: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
2: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
0: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už...
2: Dělám osobnosti.
0: Může být
2: taky jsem tam měla pana Hraběte.
0: To je nádhera.
3: Tak já jsem se k tomu dostal.
0: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
3: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
0: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
3: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projdem všechny hrady a zámky.
0: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
4: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
0: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
4: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
0: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět. Pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme. Hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
5: Já
0: nebo
5: se zouvám až vždycky při výkonu.
6: A máme se taky.
5: Jo? No tak jako, je to příjemné.
0: No ne, chcete se zout?
6: Všichni se zujem, všichni, tady všichni.
0: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
5: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
0: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
5: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
0: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
5: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
0: To je pravda. No. Ne, čím začneš?
5: Já začnu písní Pocity na psání.
0: Velmi děkujeme.
5: Yeah.
0: Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už čtyři rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v jednu hodinu pohádku a ve dvě hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
0: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
0: A už jako,
4: no, v nákupáku?
0: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako jestli tebe poznám?
0: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako dvě fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
0: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? Říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
5: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
5: Jo, vlastně jo.
2: No.
5: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho. Ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
5: No,
2: že
5: tak
2: ne?
5: To zkuste.
2: A
5: víte co?
2: No.
5: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
2: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
5: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
5: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás pět. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 20:00 večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety jednou, dvakrát.
5: Ne, ono to bylo, myslím, to. Ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán.
2: Ano, takový. Ano.
5: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
5: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
5: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle to se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
5: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to a pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia být.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
5: Jakmile vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
5: No, že jo.
0: A tebe nejde přelaďit.
5: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky no. jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně jsem ze mě takhle tam v tom rozdobu.
2: Že vylezu.
5: V autě najednou sedíte vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelaďit, protože ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás... tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
5: To je mých líto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
6: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou... Mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo bližší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
0: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
0: Když už se zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: Mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu, jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

malý postel, u kojen kojtem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojtě, ale v tvém raním útěku, střízlavým bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šešek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Sexté, sexté. Děkuju.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák. Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce si jezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tedy v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ne, je ředitel víc než hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovici narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásně, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýši o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. My jsme o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze tří špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas Regionál sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožuju propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na dvou pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle.
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
4: ne,
3: že...
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: Jsem říkala, to bylo vynikající.
3: Bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: no.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
5: Webkami.
4: Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, tam už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
6: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
7: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu.
6: Tak jsme se objímali
7: tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
8: vás. Já bych
3: tomu
8: dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
9: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
0: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta daprádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer. Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
10: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
0: Odkud, z Brandejsa?
10: Z Horoušan.
0: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
11: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
0: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
11: Pouhých 196 cm.
0: Co to tady dneska s tím zouváním za mány? To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
5: Přesně tak.
0: No. A paní má ještě rovnou...
5: Klučina už je taky bosej.
0: Už se zouvá i Klučina.
11: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s ledasčím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
11: A.
0: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
11: No jasně.
0: Proč?
11: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
5: V životě jsem to nepila.
0: Viktore, je to špatně. Ludsko, zkusíte to?
10: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
0: Vy si myslíte, že C, jo? Tak schválně, Světlano, jak to je?
5: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
0: Takže trošku UIB, jako ano.
5: Ne, jenom trenér.
0: Každopádně je to za C. Ludsko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
10: Já si tipnu, já bych si tipla Valentína.
0: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
11: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
0: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
9: B. Silvestr.
0: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
9: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
0: A vy si je pamatujete takhle všechny?
9: Samozřejmě.
0: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
9: Já si každý ráno s ním probouzím.
0: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, a nebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
11: Já bych dal B.
0: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
11: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
0: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
8: Je to tak.
0: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A byl nejstarší ze tří sourozenců, za B vyrůstal jako jedináček, anebo za C měl 5 sester. A Lucie se hlásí?
10: Myslím si, že je jedináček.
0: Takže B, že by to mohlo být? Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
0: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal. Má podpis a já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
11: Mě ten James Bond zní jako reálně.
0: Proč myslíte, Viktore?
11: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
0: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
10: Typnu si, že je to Angelika.
0: Pane řediteli.
7: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednou z vás.
0: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál to velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
10: Já typu 1965.
0: Viktore?
11: A já bych dal 1970.
0: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
7: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
0: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
3: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská.
5: Naschledanou.
3: Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
1: Senky, písničky, výhry, humory, vedru navzdory,
2: dáme. No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
1: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
2: No, tak co nám chybí?
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý.
1: To prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco s tím Alešem.
1: On vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostříhal úplně jinak, já bych to vzal víc nakrátko a to. A vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostříhali ještě víc nakrátko. A teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostříhal víc nakrátko. A protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říkal, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu,
1: furt si to upravují,
0: no,
1: ty čupřiny, že jo, no, furt to tak
0: těma mobilu, tam se vidí, že jo,
1: tak oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu, takže, ale je to
0: takže
1: strašně
0: praktický. Zajdu taky, myslím, že
1: zajdi tam,
0: prosím
1: tě, já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, hezký. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je, to seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, to je taková, která jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milý Blažený, řekni nám, byste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích,
1: ano.
0: Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka, soutěžilo se, bylo tam veselo, no a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té dvojce.
1: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě no jistě.
0: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský.
0: Ano.
1: Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže má tady tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum.
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekli jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilja.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná. Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat, když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicí. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
4: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra. No, je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, pídivaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
5: Miroslav z Karviné.
6: Hezký den, hezký den.
5: Dobrý den, Ivan Pavle.
4: Dobrý den.
5: Pro pidi vajzlíte.
4: No vidíte, jak to hezky říkáte.
6: Mně už stačí tohle.
4: Děkujeme. Naslyšenou, hezký den. Víkend. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
6: Zdravíme.
7: Jsi pod velkým vaským ořechem, teplota plus 35 stupňů.
6: Mhm.
7: Tak dejte pidivaj z líce.
6: Ano.
4: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
8: Haló, haló.
6: Haló, haló.
8: Starže Dvora Králové nad Labem.
4: Dobrý
8: jestli
4: den.
8: Jestli vám můžu poradit, jaký můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
6: No.
8: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
6: Aha.
8: Skupinu znáte.
6: Vidíte, tak na to se hned podívám.
8: Stálo, ta sranda.
4: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to.
6: Ano.
4: Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
8: Posádku v humoriádě.
6: Děkujem.
8: A dáme si Ačko.
4: Je to tam, děkujeme. Hezký víkend, dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme,
6: ano.
4: Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat.
6: Není
4: čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
9: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
6: Zdravíme taky.
9: Chtěl bych hlasovat pro ty píšvaj z lice. Chtěl jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky, z té herce?
4: Tak já jdu na svačinu, alež bude jmenovat všechny.
6: Jako hercu. Děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím určitě. Ráno můžu rovnou říct.
4: No,
6: pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
4: No, samozřejmě. Tak to je jasné. Vždyť no, si on napsal jako... nejednu knihu, dvě,
6: ano,
4: nebo tři?
6: Ano, tři, ale tak jako, dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické, v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
4: Hmm. Tak jo, jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
6: já
4: si.
6: Já koukám, ano.
4: Máme součet?
6: No.
4: Víš, kam jdeme?
6: Do Pidivajzlic.
4: Přivítání Shakespearea v Pidivajzlic.
6: Je.
10: Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
11: Mame, jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v Pidivajzlicích puštěnej
12: červený kout z řetězu?
10: Samozřejmě, soudru. Samozřejmě.
12: Děkuji vám.
10: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak, o co nám vlastně jde?
13: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilím.
10: Ale počkej, soudru. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
13: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
10: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespeara. Teď jde o to. Za A, jak ho přivítáme, a za B, kdo to vlastně je?
13: Ne.
10: No, hele,
13: moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
14: Ojeje, my máme dost patalí s našima umělci, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
10: A nevěř to. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
13: Proč myslíš?
10: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrovár, tak jsme jim za to zavázaný.
13: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám...
10: To je správně.
13: Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
10: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespeara. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo
6: Pidivajzlice? No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespeara v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
4: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900, tak Sindel X zpívá Dřevo.

jeho železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju. Já
1: a letošní
2: miluju.
1: Léto?
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
1: Sluníčko,
2: ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, no, po tom dusnu, ano, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky. Byla bouřka, no jistě, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální den. Oteplování.
1: No, tak...
2: Teď jsem trefil úplně
1: tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo dvojka. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych Pidi Vajzlice.
1: Dobře,
2: výborně, děkujeme.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Vám, dobrý den Aleši, přeji vám Pavle a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás Aleši teda.
2: Děkuji moc.
4: S vámi ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
4: Ano,
1: mm-hmm.
4: A dám si
1: Ačko. Máme ano. Děkujeme, hezký víkend i vám. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko, mm-hmm, a děkuju, že nám v těch horkých dnech takhle se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum, 26.6.26.
2: Ano, jenom dvojky a šestky,
1: nám to připomíná.
2: No jistě.
1: Ano.
5: Mějte se pěkně.
1: Děkujeme pěkně, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
2: Dobrý den.
6: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
1: Ano, a Genzera, jsem zaslechl správně. Dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
1: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, no, výborně. Omlouváme se panu Genzerovi příště. To
1: ano. A nebo možná ještě dneska.
2: Jo, to je vlastně pravda. Ano, když zbyde. Čas.
1: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování. Máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
1: Bude Shakespeare.
7: Tak koukněte, co, druzi. Já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co vy na to?
8: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
9: No ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prý tam delegaci afrických pionýrů.
7: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
8: Co to? Vodou se musí šetřit kvůli požáru.
7: Aha.
8: Já navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidi Vajzlicích pálenou.
7: Tak to je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
9: Víte, kam dáme ty slepice?
7: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
9: A to by nám moc zaneřádili, znáš, že tě slepičák záděj, ne?
7: No jo, to je
8: no, tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
7: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhletom, co ho vzít takhle mezi lidi?
9: No.
7: Myslím také na tancovačku. No. To, no, aby ho provedla některá z našich ženských.
9: No, ale která?
7: Hele. Co Mirovická z mlíkárny.
10: No jo, to ano.
7: Že jo, no jo, počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
11: Hele, tak v tom případě bych navrhnul Barkalovou ze svazu.
7: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská. Soudruzi, tak a helejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
8: No, pozoruhodný je u nás to, že když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
7: Ale... Já myslím něco hmatatelného.
11: Hmatatelného, jo?
7: No.
11: Tak v tom případě jedině Mirovická.
7: Soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
8: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničko.
7: No, správně, ano. Schváleno, soudruzi.
11: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo? To já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
7: No jo.
8: To je jasný. To, aby se nestalo, jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozparku.
7: No právě. No.
9: To je starost.
7: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
9: Prosím.
7: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivajzlici.
12: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
0: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli, čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje, je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: Já
0: to tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo. Tak to je prima.
0: Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Tak to zně.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji.
0: Ne. Za A, nové odrůdy jarní cibulky, za B, rozhledny cibulky.
2: Ajta krajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová, Aleš se stal kmotrem nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku. A je to úplně blbě.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohl, ani obočím se nesnažil naznačit.
1: Ani brvu jsem, ne. I brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na Šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak
0: no
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš
0: jak to spojili, jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhletom místě na Šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom Šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, ne. Abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na Šibeničním vrchu. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír. Ale už je v pořádku, zajít se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy.
1: Já to řeknu Vanírovi, ano.
0: Dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no, no.
0: Až tam budete, takže cibulka u Olovy.
1: Výborně, zajďte se podívat, pak to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé, my to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Pod číslem 3 ve středu vyhrál Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili máme jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká, že tam bych mohl rozdělat na tři chleby. A v ní je tedy míček s číslovkou trojka. Byla připravená i ta pětka.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo. Já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím, že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak se tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak, vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
1: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumů, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
3: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Marša, tedy Jiří Labus.
0: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse Marša. A scénku Marša.
4: Bílý nebo černý? Já jsem ti černý.
5: Černý, mědej. Sváděla jsi to?
4: Zapomněla jsem.
5: Od koho je káva?
4: Od Žida.
6: Od Žida?
5: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
6: Měli zavříno.
5: Tohle je stuchá nebo co?

0: otrávila.
1: Otrávila? A ja taká devočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kameňa mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A nežádaj jeden. Celej Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho z toho.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvčico nešťastná, to ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc? Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasování ukončeno, ale Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano,
1: tak to je?
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no. Já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš
4: tlak? Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. Skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct. Když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no, tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už hned máte, znova, už máte lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. Ano. No.
3: A ty si takže... to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec? A co v takovém případě?
4: No já, když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme
4: že
3: mluvíme o tlaku pořád, víš?
4: No, mluvíme o tlaku. Tak člověče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři.
3: Ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru opravdu, že asi tak 3 nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to... A ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
4: Na tlak? No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový
4: no,
3: se berou
4: no,
3: potom
4: ty se berou celý život, tyhle tlakovky. A já jsem tlakař.
3: Já jsem tlakař. Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk, jo, ano.
4: Ale polecí, to musím, že jako polecí.
1: Tlak směřen jsme ve finále, ale Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zdravotníci ve Vedru ošetřují seniory, ale i mladé, kteří přecenili své síly. Dělníci pracují na modernizaci vlakového nádraží v Kojetíně. O roli prezidenta Pavla na summitu NATO dnes bude jednat vláda. Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 39 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Teploty na jihu Moravy dnes opět můžou přesáhnout 30 stupňů Celsia. Záchranáři v horkých dnech zasahují u seniorů, ale taky u mladých lidí, kteří přecenili své síly. Každoročně v létě evidují větší počet výjezdů. Jedním z důvodů může být i horko. Častěji jde o potíže způsobené pobytem na slunci, nevolnost nebo kolapsy. Pokračuje mluvčí homravských záchranářů Michaela Botová.
2: Také jezdíme například ke kolapsům na zastávkách hromadné dopravy, kde třeba není přístřešek, není možnost schovat a ti lidé tam třeba stojí déle, nebo také jsou unavení, málo pili a to všechno potom může mít za důsledek kolaps, kde je potřeba naše pomoc.
0: Na několika místech v Kojetíně pracuje správa železnic na modernizaci trati do Přerova. Investice za 10 miliard korun nesměřuje jen na vybudování trasy pro vysokorychlostní vlaky. Zahrnuje taky stavbu nové výpravní budovy. Nahradí stávající schátralý objekt.
3: Jízdenky si ve 150 let staré budově vlakového nádraží cestující koupí už jen do konce roku. Čekají demolice. Stavební stroje teď pracují v kolišti a budují bezbariérová nástupiště a podchod. Martin Kypr ze správy železnic tady práce řídí.
4: Za podchodem pracuje rejpadlo, které bourá původní skladiště. Je vlastně bude rozšířené kolejiště, protože vlastně výstavbou dvou velkých ostrovních nástupišť jsme ubrali koleje a proto vlastně celou tu stanici trochu posouváme směrem od Kojetína.
3: Dělníci současně budují nové mosty přes řeku Moravu. Hotové by vše mělo být v závěru příštího roku. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Vláda bude dnes jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z ANO minulý týden schválil složení delegace. Prezidenta do něj nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale povede delegaci premiér. Sport. 6 českých tenistů se postupně představí v programu úvodního dne Wimbledonu.

0: Nejslavnější grandslamový turnaj začíná v poledne českého času.
1: V zahajovacích zápasech se Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina pokusí zaskočit nasazené americké favority Pegulovou a Tiena. Vítězka přípravného turné v Bad Homburku Karolína Muchová se později odpoledne utká s ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková s domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková s američankou Sterncovou a Kateřina Siňáková s číňankou Cheng. Program na centrálním dvorci otevře podle tradice obhájce titulu Ital Sinner. Zítra pak loňská vítězka ženské dvouhry Polka Švionteková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy čekáme ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne a k večeru přibývání kupovité oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Vád bude slabý vítr jižních směrů, biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz ve Znojmě v ulici Dukelských bojovníků. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi na začátku týdne, který už je vlastně týdnem prázdninovým, navzdory tomu, že se teprve červen s červnem budou lámat. Dnes je 29. června, je to 180. den roku 2026. Do konce roku zbývá 185 dní a svátek dnes slaví Petr a Pavel. Dvojice, která v sobě nese jak civilní, tak silně církevní rozměr. Petr pochází z řeckého Petros, tedy kámen nebo skála, Pavel naopak z latinského Paulus, tedy malý, nepatrný nebo skromný. V českém kalendáři se společné jmeniny slaví 29. června zhruba od roku 1951. Písničku dnešním oslavencům pošleme po 8. hodině, ale teď už pro vás chystáme na začátek Ty, které nestárnou, jak taky jinak. Pár přátel zaspívá Michal David, Nechoď do kláštera, to už budou sourozenci Ulrichovi. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme hezký poslech a krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno.

do kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Zpívali vám sourozenci Ulrichovi, je 5 hodin a 12 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. V roce 1793 se 29. června narodil vynálezce lodního šroubu Josef Ressel. Technické znalosti talentovaného lesníka však už byly až neuvěřitelně široké. Vynalezl totiž mimo lodního šroubu také třeba lisovací válcový stroj, šroubový lis na víno a olej, válcový mlýn, ložiska bestření a mazání nebo dokonce pneumatickou listovní poštu a buzolu. Před 126 lety se narodil spisovatel a letec Antoine de Saint-Exupéry, autor Malého prince. O světové proslulosti díla se autor ale už nedozvěděl. V roce 1944 odjel do severní Afriky a znovu se pustil do létání jako člen výzvědné letky svobodných Francouzů. Z jednoho z průzkumných letů se však 31. července téhož roku nevrátil. Trosky jeho stroje byly náhodně objeveny až v roce 2000. Před 112 lety se narodil dirigent Rafael Kubelík. Dlouhá léta jeden z nejrespektovanějších a nejznámějších představitelů české hudby ve světě. V roce 29. června se v Přerově narodil Josef Kainar, proslulý básník, textař, dramatik, hudebník a také fotograf a kreslíř. V letech 1945 až 56 žil a pracoval v Brně. Byl stálým spolupracovníkem brněnského rozhlasu a jedno jeho dílo textové i hudební známe určitě všichni. Píseň Sedmi krásky nad Brnem. V roce 1926 před rovnými 100 lety uvedla Česká filharmonie premiéru Janáčkovy symfoniety. Přenášeli tehdy velice mladý rozhlas. V roce 1976 v Brně zemřel Vilém Pištělák, rodák z Moravských Budějovic, hudební pedagog, sbormistr, kapelník a zvukový režisér. Několik roků působil na Slovensku a po návratu do Brna se stal dirigentem v brněnském divadle na výstavišti. Ve svých vzpomínkách ho několikrát připomínal i herec Vladimír Menšík. V roce 1985 zemřel v 56 letech dramatik a scénárista Jaroslav Dítl. Jehož televizní seriály patřily k tomu nejvýraznějšímu, co kdy televize v Československu natočila. Část svého života strávil Dítl v Brně. A ještě jedno výročí v roce 1999 před 27 lety odešel na věčnost Petr Scherhaufer. Bratislavský rodák, který působil jako divadelní a filmový režisér, dramatik a překladatel, který působil jako režisér mimo jiné v satirickém divadle Večerní Brno a poté v divadle Husa na provázku. 60. narozeniny by dnes oslavil Daniel Nekonečný, vlastním jménem Daniel Konečný. Narodil se v nedalekých Boskovicích v roce 1966, zemřel v roce 2019 v Řeporích. Proslul jako tanečník, zpěvák, herec, showman a jedna z nejbarevnějších postav české popkultury. Sám sebe stylizoval do role ministra rozkoše kolem skupiny Šum svistu, pak vybudoval svět, kde se česká šedivost měnila na tropickou show. Prošel si třeba i kapelou Laura a její tygři. No a Daniela Nekonečného si připomeneme u příležitosti jeho nedožitých 60 také na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: 60. narozeniny by dnes oslavil Daniel Nekonečný, kterého jsme si připomněli také na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 5:18 a je tu předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 18 až do 26 stupňů Celsia. Bohužel ty nejvyšší hodnoty máme tady v Brně, takže máme za sebou tropickou noc. Nic moc, proněmač teploty pokud neklesnou, tak se zrovna moc dobře nespí. No a těch 18 stupňů mnohem příjemnějších měli třeba v Pohořelicích, v Nemochovicích, ve Strážnici. Ale samozřejmě s přibývajícím ránem budou i teploty tam stoupat. A prognóza pro dnešek, počasí čekáme velmi podobné tomu včerejšímu. Ráno a dopoledne jasno až polojasno, ale odpoledne postupný růst kupovité oblačnosti a už se můžou sem tam tvořit přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Večer bude srážek i bouřek ubývat a nejvyšší teploty dnes tropické, vysoké 36 až 39 stupňů Celsia. Buďte na sebe velmi, velmi opatrní. Slabý jižní vítr do 15 km za hodinu se bude během dne měnit na severní, v bouřkách může zesílit a rozptylové podmínky budou přes den dobré. Bio je na trojce, opět varujeme před pobytem na přímém slunci, zvláště mezi 10. a 18. hodinou se slunci přímému nejraději úplně vyhněte. Pokud je to nezbytně nutné, musíte někam, pohybujte se radši ve stínu. Dobrá je pokrývka hlavy a hlavně dostatek tekutin sebou. Slunce dnes vyšlo ve 4:50 a zapadne 5 po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Iveta Bartošová, je 5 hodin a 23 minut. Posloucháte Letní ráno na vlnách Českého rozhlasu Brno. Od dneška během celých prázdnin uslyšíte v tomto čase Temné letopisy moravské. Dnes je tu první díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Kompletní seriál příběhů, které připomínají smutnou historii kraje, budete o prázdninách slýchat každý všední den v tomto čase, tedy krátce po 5:45 ráno. Přichází Michal Isteník s prvním dílem. Právě teď.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1907. Jedna rodina zabila druhou. Kolem toho nenápadného místa si to dnes šinou kolony aut. Na silnici spojující Křtiny s Jedovnicemi míjí obrázek připomínající místo, kde před více než 100 lety jedna rodina zabila dvě další. Do lesní půdy se vsákla krev manželů Němcových z ostrova u Macochy a Hrazdírových z Krasové, tehdy zvané Rogendorf. Jak psali hned druhý den Lidové noviny, u příkopu silnice ležel vůz koli vzhůru a z podvozu vyčuhovala skrvavená ruka. Vedle vozu v kaluži stydlé krve ležela mrtvola muže. A opodál tři další těla se zohavenými tvářemi. Kalendář ukazoval 5. července 1907. Přivolaným četníkům chvíli trvalo, než zjistili, kdo je obětí, že obě rodiny se vracely z trhu v Brně, kde prodávali výpěstky, vejce a máslo. Rozběhlo se pátrání, při něm četníci hledali i potulné dalmatince, dnešním jazykem Chorvaty, kteří se pohybovali v okolí a bavili obyvatele Křtin čísly se cvičenými opicemi. Lidé z ostrova však upozornili na rodinu, která mívala spory s Němcovými a byla známá násilnými sklony. A skutečně, pátrači v domě Jana Weisskorna, tehdy psaného německy, později už česky Weisskorn, našli stopy po krvi na sekyře, část majetku zabitých a podivné spálené zbytky v kamnech. Ze tří členů rodiny se přiznal jen nejmladší. K smrti provazem však byli odsouzeni tři. Otec, matka a syn Weisskornovi, kteří byli v ostrově sousedy Němcových. Kladli jim za vinu, že kvůli jejich podnikání jim to jejich zkrachovalo. Popraven však nebyl žádný z pachatelů, všichni umřeli ve věznicích. Po rodinách zůstalo několik opuštěných dětí a na místě hrozivé tragédie místní upevnili na jeden ze stromů připomínkový obrázek.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: Celý cyklus Temných letopisů moravských podání Michala Isteníka z dílny Miloše Šenkýře přinese Český rozhlas Brno po celé léto vždy od pondělí do pátku v tomto čase. Zítra pokračujeme.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hromadná doprava v Jihomoravském kraji jezdí od dneška podle prázdninových jízdních řádů. Provoz linek brněnského dopravního podniku v létě ovlivní i výluky kvůli opravám kolejí. Například linky 7 a 8 kvůli rekonstrukci v Reneské ulici pojedou odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou ulici. Mezi hlavním nádražím a Křídlovickou ulicí jezdí tramvaj X. Kompletní harmonogram prázdninových výluk je na webových stránkách dopravního podniku. Záchranáři na brněnské přehradě vyjeli od začátku sezóny k více než 80 zásahům. Non-stop službu spustili v druhé polovině června a fungovat bude do září. Nejčastěji ošetřují lidi s úrazy u vody, nehody cyklistů nebo třeba nevolnosti a potíže po nadměrné konzumaci alkoholu a dlouhém pobytu na slunci. Více se tématu budeme věnovat už krátce po zprávách. Ve Žďáře nad Sázavou vzniknou ve spolupráci města a tamní firmy dva domy s více než 40 byty. Podniky postaví na městských pozemcích a radnice postupně polovinu bytů odkoupí. Druhá půlka poslouží pro bydlení firemních zaměstnanců. Podle starosty Žďáru z hnutí STAN Martina Mrkose se tam dostanou hlavně potřební a kvalifikovaní pracovníci. Každý čtvrtý Čech má za to, že se nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Vyplývá to z dat Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky ale zároveň ukazují, že Češi by podle respondentů neměli problém o Romech šířit stereotypy. Výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Dotazovala se jich agentura Median. A počasí na jihu Moravy čekáme ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne a k večeru přibývání kupovité oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na dálnici D1 na kilometru 159 ve směru na Brno. Havarovalo tam nákladní vozidlo a narazilo do dopravního značení. S opatrností tedy projedete. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpíval vám Petr Novák, je 5 hodin a 37 minut, tady je Český rozhlas Brno. Na Brněnské přehradě má až do září non-stop službu vodní záchranná služba. Zdravotníci pomáhají ošetřovat zranění při nehodách cyklistů, výjíždí také k technickým zásahům, převráceným veslicím nebo úrazům a nevolnostem návštěvníků přírodních koupališť. Od začátku sezóny měli už přes 80 zásahů. Z toho o uplynulém horkém víkendu jich bylo přes 30 a část souvisela i se sobotními ohňostroji.
1: 9.00 ráno chystáme loď, tak abychom vlastně zkrátili ty dojezdové časy. Hlásíme se na zdravotnickou záchrannou službu, že jsme připraveni na tu denní část té služby.
2: S Vojtěchem Coufalem z vodní záchranné služby jsme právě na člunu na preventivní objížďce Brněnské přehrady. Záchranáři takto vyjíždí zhruba 3x denně. Mají vytipované některé lokality, například garáže lodí, kam lidé nemají chodit, ale přesto z nich skáčou do vody.
1: Je tady riziko jednak obecně to skákání do vody, kterou neznám, může tam být nějaký předmět ve vodě, může tam mít nějaké naplaveniny. Ti lidé si to neproplavou předtím, než tam skákají těsně pod hladinou, může být nějaký předmět, na který vlastně dopadnou, že se stá, že sami se uvolní, něco vyplave, budou tam třeba ty vrata uvolněna a taky pak při tom vylézání, samozřejmě tím, že ten břeh není upravený na to, tak může dojít nějakému poranění březným ranám, působený těmi kameny ostrými nebo nějakým betonem.
3: Bývají to objížďky tak zhruba na hodinku, hodinku a půl většinou, záleží na tom, jestli jdeme schodcem.
2: Dodává Marek Bambuch, který loď momentálně řídí. Souběžně s hlídkou na vodě totiž vysílají i zdravotníka na obchůzku po souši.
3: Celkem často se stává, že na té obchůzce, vlastně na té pláži, si za ním někdo dojde přímo. Například, když jsme jeli na přístaviště, kde se pořezalo malé dítě na bradě a mělo to takové dost roztažené, bych řekl, tak to mi tak utkvělo v paměti, protože celkově ty děti, tak je to náročnější s něma to ošetřování, protože se bojejí a musíme jim vysvětlovat, co s nima budeme dělat a tak podobně.
2: Příčina výjezdu vodních záchranářů je různá. Například, když plavci přecení síly nebo lidé nadměrně pijí alkohol a jsou dlouho na slunci. Vysvětluje Vojtěch Coufal.
1: Obecně platí, že vlastně kombinace teplého počasí a alkoholu není úplně vhodná. Ono to vlastně máme pocit, že přijímáme velké množství tekutin, třeba například v pivu, ale on ten alkohol se třeba rychleji vstřebává, rychleji to prostě působí na ten organismus. Je lepší pít než třeba to pivo, tak pít nějaké minerální vody a tak podobně.
2: Vodní záchranná služba hlídkuje třeba i na novomlýnských nádržích nebo na Vranovské přehradě. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Téměř latně laděný Miloš Birka v písničce Milionkrát. Je přesně 6:15, tady je pondělní Český rozhlas Brno a máme pro vás aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy teď momentálně po ránu se pohybují v rozpětí od 18 do 26 stupňů Celsia. Nejtepleji je v centru Brna. Pokud bydlíte ve městě, tak samozřejmě rozpálené ulice ze včerejška udělaly svoje. Cestou sem k nám do rozhlasu bylo vyloženě cítit, jak sálají ještě horkem. Příjemných 18 měli třeba ráno v Pohořelicích nebo také v Nemochovicích a ve Strážnici. A podle předpovědí počasí nás dnes čekají teploty opět tropické. Ráno a dopoledne očekáváme jasno až polojasno, odpoledne postupný růst kupovité oblačnosti s možností přeháněk a bouřek, které mohou být i silné. Večer bude srážek i bouřek ubývat, nejvyšší teploty dnes mezi 36 a 39 stupni Celsia. Buďte na sebe velmi opatrní. Slabý jižní vítr do 15 km za hodinu se bude měnit na severní, v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré. Bio je dnes na trojce, čekáme vysokou zátěž, nepodceňujte pitný režim, vyhněte se přímému slunci a doma větrejte pokud možno výhradně v noci, ať zbytečně nezvyšujete teploty. 29. června slunce vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne 5 minut po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám, ať vám dnes ráno utíká beze spěchu a když už spěchat musíte, tak aspoň s dobrou muzikou. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hana Zagorová na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 50 minut. Chtěli byste vědět, jaká je budoucnost lidstva? Několik čísel a zajímavostí nabídne v dnešní rubrice Co všechno v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Břeclavském zámku vznikne Dům přírody a kulturní klub. Kvůli opravám silnice mezi Troubskem a Omicemi na Brněnsku platí do konce října výluka autobusů. Od července mají majitelé povinnost zapsat své psy do nové centrální evidence psů. A dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 39 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Zámek v Břeclavi čeká rekonstrukce za zhruba 300 milionů korun. V jeho nevyužitých prostorách dělníci vybudují dům přírody, kde návštěvníci najdou informace o blízké chráněné krajinné oblasti Soutok. V zámku také vznikne kulturní klub, který má fungovat jako hudební a divadelní scéna. Prohlídkový okruh na věž bude návštěvníkům dál přístupný. Renovaci památky popisuje místostarosta Břeclavi Jakub Matuška z Mladých a neklidných.
2: Předpoklad je, že ty opravy začnou v příštím roce a budou trvat do konce roku 2029. Ten zámek je pod střechou, ale nemá vlastně ani okna, v některých místech chybí i podlahy, takže bude to taková jako opravdu kompletní renovace toho zámku původně z 11. století.
0: S dlouhodobou výlukou musí od dneška počítat cestující mezi Troubskem a Omicemi na Brněnsku. Silničáři tam opravují povrch vozovky. Autobusová linka 403 pojede pouze v úseku mezi Brnem a Troubskem a dál už pokračovat nebude. Náhradní dopravu zajistí linka 407. Většina spojů povede přes Střelice. Výluka potrvá až do konce října a ve školním roce část spojů pojede přes Veselku a Popůvky. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství více než 6 let po zavedení povinného čipování psů. O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře.
0: Evidence tak podle něj bude kompletní do 3 let. Porosty obilí jsou letos kvůli vedrům a nedostatku srážek na některých místech nízké a řídké. Podle zemědělců jsou ohrožené nejenom výnosy zrna, ale očekávají také nedostatek slámy. Například zemědělské družstvo v Puklicích na Jihlavsku bude letos sécť na nejkratší možné strniště a zvažuje použití méně hodnotné podestýlky pro hospodářská zvířata, vysvětluje předseda Karel Vašourek.
4: Vždycky jsme zrtili řepkovou slámu, takže to letos si nemůžeme dovolit. A tu řepkovou slámu budeme ne teda u dojnic, ale u jalovic používat na slaně.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme ráno a dopoledne ještě jasno až polojasno, odpoledne a k večeru přibývání kupovité oblačnosti s možností přeháněk nebo

0: Bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete před sjezdem na Velkou Bíteš. Na stém 60,5 kilometru stojí dvě auta na krajnici. Jedno má píchlé kolo, pohybují se tam lidé, včetně dětí, kolem vozu. Vozidlo je neoznačené a nikdo na sobě nemá vestu, tak opatrně. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a naladili jste si nás v pondělí 29. června. V den, kdy svůj svátek slaví Petr a Pavel, ale navíc je dnešek také dnem fotoaparátu, to znamená všech vzpomínek zasítěných na fotkách, které člověk ať už vyfotí nebo nevyfotí, zařadí do alba, nezařadí. Takže pokud máte dnes foťák, opražte ho, vyleštěte, vyfoťte si třeba selfiečko. Mezinárodní den bláta je také dnes, což je zajímavé výročí spojované hlavně s dětským hraním venku, přírodou, svobodou a umazat se naprosto bez výčitek. A slaví dnes také rybáři, je Mezinárodní den rybářů. No a pokud máte rádi mobilní telefony, tak ještě jedno zajímavé výročí k dnešku. Před 19 lety se poprvé na světovém trhu objevil telefon iPhone, který docela zásadně změnil potom náš pohled na svět, poněvadž časem spolkl fotoaparát, diktafon, ale také velkou část našeho volného času. Jaké písničky na vás čekají? Ty, které nestárnou, a začneme plavbou po Mississippi s Petrou Černockou. Karel Gott bude zpívat písničku s ní. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám k dnešku, ať zvládnete to horko, které nás čeká. Bude velmi podobné tomu včerejšímu, o tom více potom už předpovědi počasí. Přejeme klidný rozjezd dne, ať se nic nepřipálí, nerozlije a nikdo vás brzo nerozčílí. Hezký den.
1: Český rozhlas Brno.

0: Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno v 6 hodin a 13 minut. Rozpálené auto není jen nepříjemné. V extrémních vedrech může ohrozit řidiče, pasažéry i techniku. Vědci z Vysokého učení technického v Brně proto ve speciální klimatické komoře simulují extrémní teplotní podmínky a zjišťují, jak působí na automobily, baterie nebo záchranářské vybavení. Správná teplota v autě může podle nich otázkou nejen komfortu, ale také bezpečnosti.
1: Jan Fischer z Fakulty strojního inženýrství VUT právě zajíždí elektromobilem do klimatické komory.
2: Testujeme tady hlavně klimatickou odolnost a výdrž jak strojních systémů, tak i vlastně některých živých organismů, především člověka.
1: Jsme v takové kovové místnosti, vypadá to trošičku jako garáž.
2: Když chceme třeba zkoumat vytápění, tak tady máme velmi nízkou teplotu. Když naopak chceme testovat vysoké teploty, tak tady může být plus 40, plus 50.
1: Vy do toho auta zároveň vkládáte speciálního manekýna, který dokáže simulovat živého člověka v rozpaleném autě.
2: Ano, máme tepelného manekýna, který nám nahrazuje testování s běžnými lidmi.
1: Tak pojďme na to.
3: My tady třeba měříme vybavení pro různé záchranné složky a podobně, takže on má teďka na sobě ještě hasičskou kuklu.
1: Právě ho teda vezete na vozíčku, otvíráte dveře od auta.
3: Jo, tam musíme tak trošku naštelovat. Máme ho tam výborně.
1: Klimakomora ale neslouží jen automobilům. Díky tepelnému manekýnovi v ní vědci testují i výstroj hasičů, vojáků, policistů nebo zdravotníků. Vysvětluje Jan Pokorný z Fakulty strojního inženýrství.
4: Celý ten manekýn je vlastně jedna měřicí sonda a jsme schopni vyhodnocovat tepelný komfort v kabině auta.
1: Takže nyní ho máme pohodlně usazeného v autě.
3: Zavřeme, zapneme.
1: A nyní jdeme zapnout komoru a zjistit, co vydrží při jaké teplotě. Podobné testy mají i praktický dopad. Správně nastavená teplota v autě totiž ovlivňuje nejen pohodlí, ale i bezpečnost za volantem.
2: Pokud neřídíte v optimálních podmínkách, potíte se, tělo musí zasahovat, tak vlastně nám roste únava a tím pádem i potom roste i nebezpečí nehodovosti.
1: Bez klimatizace může být jízda v letních vedrech podle Jana Pokorného i riziková.
4: Pokud se pohybujete po městě, jsou dopravní zácpy, tak bez té klimatizace v létě bych se ani jako třeba s malýma dětma nikam nevydával, protože to skutečně může být nebezpečné.
1: Pozor. Bychom si měli dát i na zdánlivě obyčejnou průhlednou láhev s vodou.
2: V těchto teplých podmínkách může fungovat ta voda jako čočka a může dokonce způsobit požár při zaostření toho sluníčka na nějakou hořlavou část, jako je třeba sedačka.
1: A právě proto odborníci radí nepodceňovat horko ani při krátkém zastavení. Rozpalené auto může být nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Marek Hensl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, pondělní je 6 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Počasí, které je v posledních dnech víc než diskutované kvůli extrémně vysokým teplotám. Teploty po ránu na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 19 a 24 stupni Celsia. Ta nejvyšší teplota v centru Brna a konkrétně také v Brně v Tuřanech, jinak se momentálně teploty na hodnotě 19 stupňů pohybují třeba v Pohořelicích, v Troubsku, v Nemochovicích, ve Strážnici. Samozřejmě budou stoupat, poněvadž sluníčko svítí a čekají nás teploty více než tropické. Podle prognóz meteorologů ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne a večer očekáváme tvorbu kupovité oblačnosti a výskyt přeháněk nebo bouřek, které mohou být silné s přívalovými srážkami. Později večer bude srážek ubývat a teploty dnes opět tropické 36 až 39 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu v bouřkách přechodně zesílí. No a rozptylové podmínky přes den velmi dobré. Biojednes na Trojce, buďte velmi, velmi opatrní, poněvadž nás čeká opět horký letní den, takže přímému slunci se raději úplně vyhněte. Pokud je to aspoň trošku možné, tak dodržujte pitný režim na všech možných místech, kde se budete vyskytovat. Za žádných okolností nenechávejte v autech děti ani domácí mazlíčky. Teploty uvnitř aut stoupají velmi rychle a ohrožují nejen děti, ale i vaše mazlíčky na životech. Slunce vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne 5 minut po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám dobré ráno, ať už stáváte pomalu, důstojně a pokud možno bez zbytečných šoků.
2: Dobré rady v pondělí 29. června budou na sladko. Přivítáme cukrářku a pekařku Petru Burianovou, která poradí, jak s úspěchem upéci letní moučníky. Jak například zabránit tomu, aby ovoce pustilo příliš mnoho šťávy a těsto se nám rozmočilo? Tradiční a pro léto typická je bublanina. Co u ní nepodcenit? Řeč bude také o pečení křehkých koláčů, přípravě ovocných knedlíků nebo domácí zmrzliny. Těším se moc. A co vy? Přidejte se k nám. Zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
4: Každý kluk

Zpíval vám Karel Černoch, je 6 hodin 26 minut, tady je Český rozhlas Brno. Tohle místo v Dětřichově, severovýchodně od Moravské Třebové, mělo být původně zázemím pro stavbu takzvané Hitlerovy dálnice, spojující Vídeň a Vratislav. Vzniklo v roce 1939 a nikdy nezačalo sloužit svému účelu. Osud mu dal roli mnohem horší. V nevyužitém areálu v roce 1942 nacisté nechali internovat lidi z několika zemí, vybrané pro nucené práce. Poslouchejte Temné letopisy moravské každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno a také online na webu či v aplikaci Můj rozhlas.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Teploty na jihu Moravy opět můžou přesáhnout 30 stupňů Celsia. Záchranáři v horkých dnech zasahují u seniorů, ale taky u mladých lidí, kteří přecenili své síly. Každoročně v létě evidují větší počet výjezdů. Jedním z důvodů může být i horko, častěji jde ale o potíže způsobené pobytem na slunci, nevolnost nebo kolapsy. Děti v Hodoníně budou mít nové dopravní hřiště. Jeho vybudování má stát více než 15,25 milionu korun. Městu ale přispěje částkou téměř 9,5 milionu kraj. Rozhodli o tom jihomoravští zastupitelé na posledním jednání. Nové hřiště má zlepšit dosavadní způsob výuky dopravní výchovy. Bezmála 2 miliony korun získalo město Kroměříž na opravu památek od Ministerstva kultury. Dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón získává město pravidelně. Letos radní peníze rozdělí mezi opravy budov na Velkém náměstí. Zoo Zlín, Ostrava a Praha letos společně pečují o dvě mláďata supa hnědého a jedno mládě supa mrchožravého. Ti patří mezi nejohroženější ptačí druhy na světě. Díky spolupráci odborníků můžou každoročně odchovat více mláďat, než kdyby postupovali samostatně. Odchov supů je přitom mimořádně náročný. Samice snášejí pouze jedno vejce a chovatelé proto využívají náhradní pěstounské páry i speciální loutky při krmení mláďat, aby si ptáci nezvykli na člověka. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme ráno a dopoledne ještě jasno až polojasno, odpoledne a k večeru přibývání kupovité oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Brzdí se průce do zastavení na 211. kilometru u Holubic. Potom se kolona rozjede a zpomalí opět za sjezdem na Slatinu. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Kapela Roxette, Listen to Your Heart, velký hit z roku 1988, který napsal kytarista tehdy po dlouhé noční debatě s kamarádem, kterému se rozpadlo manželství. Písnička původně vznikala pro švédský trh, nakonec zamířila do celého světa a v listopadu 89 proslula nejen u nás v České republice, ale stala se dokonce americkým hitem číslo 1. Tady je Český rozhlas Brno, pondělní s datem 29. června a čeká na vás tradiční Erko. V tom dnešním, kdy vás seznamujeme s novinkami ve vysílání Českého rozhlasu Brno, nás vedoucí programu Českého rozhlasu Julie Kalodová ještě jednou zavede do Strážnice, kde se konal 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Dění a hlavně to související s vysíláním totiž od pátku sledovala přímo na místě.
1: Milí posluchači, dobrý den, zdravím vás ze Strážnice z Mezinárodního folklorního festivalu. Byl to velice horký víkend, jak bych ho tak zhodnotila, opravdu jsme se zapotili. Já se bohužel nedostanu k vašim dotazům, protože můj počítač úplně po celém víkendu vypověděl službu. Má asi 150 stupňů a tak to vypadalo i v našem stánku rozhlasovém. Kdo jste šli kolem, moc děkujeme, že jste se zapojili, že vás bavilo posílat písničky na přání přímo z našeho rozhlasového stanu. A já, když jsem tam v tu sobotu ty své úžasné statečné kolegy viděla, kolik hodin tam stáli na tom plném sluníčku, tak jsem je hodně obdivovala a chtěla bych poděkovat za přízeň. Doufám, že i vy jste v pořádku, že jste tyto horké dny přežili někde ve stínu. Věřím, že v doprovodu vysílání Českého rozhlasu Brno a že vás to festivalové vysílání bavilo. My jsme odvysílali celkem 8 hodin živého vysílání a potom nedělní koncert. Kdo byste se k tomu koncertu chtěli vrátit, tak kolegové to teď zpracovávají a během července by ten koncert měl být znovu ke zpětnému podívání i k poslechu na kanálu YouTube Koncerty Českého rozhlasu. Takže tam to určitě najdete. No a začínají nám prázdniny. My jsme si pro vás připravili reprízy temných letopisů moravských, těch silných příběhů z našeho regionu, takže uslyšíte v našem vysílání i v reprízách a určitě se k novým dostaneme potom zase o prázdninách. Můžete se těšit. Takže to je teď z horké rubriky Erko všechno. Děkujeme moc, mějte se pěkně, naslyšenou zase za týden.
2: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Nezachraňujte jen koně, ale dávejte pozor také na sebe, poněvadž i dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v tropických hodnotách. Teploty na jihu Moravy aktuálně teď ve 6:45 a minuta k tomu se pohybují mezi 19 a 24 stupni Celsia, 19 třeba ve Strážnici, v Pohořelicích, v Troubsku a těch 24 stále v Brně, v centru, tam jsou ty teploty nejvyšší díky rozpálenému centru města ze včerejšího dne. To i dnes po ránu sálalo tak, jako kdyby bylo poledne. A předpověď počasí, ta slibuje ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne postupný růst kupovité oblačnosti s možností přehánek a bouřek, které mohou být i silné. Večer bude srážek i bouřek ubývat, nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 36 a 39 stupni Celsia. Slabý vítr jižních směrů do 15 km za hodinu může v bouřkách zesilovat, rozptylové podmínky přes den velmi dobré. Ovšem bio, to je dnes na trojce, díky horku čekáme vysokou zátěž, buďte na sebe velmi opatrní, nepodceňujte pitný režim, vyhněte se raději přímému slunci a pokud to aspoň trošku jde, tak odpoledne raději vůbec nevycházejte. Teploty většinou kulminují od 15. 16. hodiny, kdy dosahují svých maxim, zvlášť tady v centru Brna. Slunce se dnes na oblohu vyhouplo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne 5 minut po 21. hodině. Dobré ráno přejeme.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

Na vlnách Českého rozhlasu Brno vám hrála a zpívá kapela Narva na písničku Skončíme v sobě. Ta vyšla v roce 1999 a shodou okolností o rok později došlo k oné tolik diskutované tragédii, kdy na D1 zahynuli zpěvák Mario Feinberg a také kytarista Martin Pokora, kteří oba právě na tomto singlu hrají i zpívají. Je 6 hodin a 51 minut, tady je Český rozhlas Brno a dejte pozor, v letních měsících registrují hygienici zvýšený výskyt střevních infekcí. Riziko se rozšíří při vyšších teplotách samozřejmě, které panují, čím tepleji, tím lépe se jim daří a převážně se jedná o kampylobakteriózy a salmonelózy. Na webových stránkách krajské hygienické stanice varování přidává ještě pár dobrých rad, jak těmto onemocněním předcházet. Hlavní zásady z tohoto užitečného materiálu teď rádi odcitujeme. Důležitý je už sám výběr potravin. Kdo nechce onemocnět, neměl by kupovat výrobky jedno s prošlou zárukou a vejce, ta by měla být uchovávána zásadně v ledničce. Mléko konzumujte pouze pasterizované, ovoce a zeleninu až po důkladném umytí vodou. V létě je také dobré se vyvarovat rizikových potravin, majonézové saláty, mazlavé měkké salámy. A je třeba také zamezit kontaktu syrových a uvařených potravin. Bakterie se mohou přenést třeba už jen přímým dotykem nebo prostřednictvím prkenka, kde maso krájíte. Dejte pozor také na kuchyňské náčiní a rovněž při stanování byste měli chránit potraviny před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty. No a pravidlo snad nejdůležitější, k pití, vaření a umývání je potřeba používat výhradně nezávadnou vodu. Tolik aspoň malá část našich letních doporučení, tento letní servis vám budeme v tomto čase během prázdnin nabízet pravidelně. Pavel Kašpar u mikrofonu a teď už George Harrison.

0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Ode dneška jezdí hromadná doprava podle prázdninových jízdních řádů. V neděli bylo nejtepleji ve Strážnici. Teplota dosáhla 39,2 stupně Celsia. Vláda se sejde, aby projednala delegaci na summit NATO v Ankaře. A počasí dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 39 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hromadná doprava v Jihomoravském kraji jezdí od dneška podle prázdninových jízdních řádů. Provoz linek brněnského dopravního podniku v Léftě ovlivní i výluky kvůli opravám kolejí. Například linky 7 a 8 kvůli rekonstrukci v Reneské ulici pojedou odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou ulici. Mezi hlavním nádražím a Křídlovickou ulicí jezdí tramvaj X, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
3: Další změnu přinese rekonstrukce tramvajové trati na Kněnické a smyčky Ečerova. Ta bude mít několik různých fází. Ta nejdelší potrvá od 7. července do poloviny srpna a bude obnášet zkrácení tramvajové dopravy linkami 1 a 10 na Rakoveckou a dále bude možné pokračovat autobusem číslo 54.
1: Kompletní harmonogram prázdninových výluk je dostupný na webových stránkách dopravního podniku. Na Jižní Moravě bylo v neděli nejtepleji ve Strážnici. Tamní meteorologická stanice naměřila 39,2 stupně Celsia. To je vůbec nejvyšší červnová teplota, která byla v kraji kdy zaznamenaná. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před extrémními teplotami platí na většině území kraje do půlnoci.
4: Nedělní teploty byly ještě zhruba o stupeň vyšší než ty v sobotu, kdy byl překonaný dosavadní červnový rekord. Rekordy pro 28. červen museli meteorologové přepsat i na dalších stanicích. Ty nové jsou o 4 až 5 stupňů vyšší. Desetinu nad 39 stupňů vystoupala teplota v Lednici. Vedra mají pokračovat i dnes. Odpoledne pak přijdou bouřky. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dříve schválil složení delegace. S prezidentem v něm ale nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
5: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
1: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit po jednání vlády. Z Hodonína, Břeclavy nebo Starého Města u Uherského Hradiště můžou lidé o letních prázdninách vjet přímým vlakem k moři. Takzvaný Adriatic Express se vypravuje polský dopravce ve spolupráci s Českými dráhami. Cestující šestkrát týdně doveze přes Rakousko až do chorvatské Rijeky anebo do slovinského Koperu. Zájem je zejména o jízdenky v lůžkových vozech.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
1: Na Jihomoravě čekáme ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne k večeru přibývání kupovité oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Vánt bude slabý vítr jižních směrů, biozátěž vysoká.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: Brno.
1: Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Od kilometru 210 pojedete pomalu až k Rohlence. Potom zpomalíte ještě před omezením v Brně. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 7 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Máme radost, že jste si nás naladili na začátku nového týdne. Týdne, který už je vlastně prázdninový pro školáky, ale červen s červencem se budou teprve lámat. Dnes je 29. června a za chvíli na vás, kromě Michala Tučného, který už je v Mexiku, čeká také jedno tajemství od Ilony Čákové a další písničky, které nestárnou, budou následovat. A pravidelní posluchači už tuší, že přijde na řadu také soutěž, jak se u nás mluví. Dnes to bude jedno slovo, dalo by se říct, z hranic Moravy a Slezska, konkrétně z Frýdku Místku. Jaké to bude, to se dozvíte už za chvíli. Pro výherce dnes máme román Neromantická dovolená, který do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Držíme vám palce, ať dnes všude dorazíte včas, a když ne včas, tak aspoň třeba s grácí a dobrou výmluvou. Hezký poslech přeje Pavel Kašpar.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut, čas na soutěž, jak se u nás mluví. Pro dnešní soutěžní slovo vyrážíme do Frýdku Místku. A milí posluchači, tady je zadání. Jestli pak víte, čemu se tam říká tretoár, co by to ve Frýdku Místku mohl být tretoár? Zavolejte a zkuste to, možná znáte tohle slovo, ale věřím tomu, že i když znát nebudete, tak třeba vyberete správnou variantu odpovědi. Držíme vám palce, 726465200, linka sem k nám do studia, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Dana.
0: Dano, krásné ráno vám přeji, vítejte. Dnešní soutěžní slovo z Frýdku Místku zní tretoár. Slyšela jste, Dano, někdy něco podobného?
1: Ne, neslyšela dneska poprvé, takže...
0: Taky nevím. Tak Dano, tři možnosti pro vás mám. Držím palce, ať vyberete tu správnou. Tretoár může být buď za A umyvadlo, nebo za B chodník, anebo za C voňavka. Co to bude? Tretoár ve Frýdku Místku. To vám držím palce, protože vůbec nevím, co bych vybral teda osobně. Umyvadlo Ačko, chodník Bčko a voňavka Cčko. Tak co myslíte, že to bude? Tretoár.
1: No to teda nevím. Tak dám B, no.
0: Zkusíte Bčko a děláte dobře. Je to opravdu chodník, vidíte, perfektní tip. Byl to jenom tip, nebo jste si vzpomněla na nějakou souvislost?
1: Tip, jenom tip. Jsem v životě slovo neslyšela, takže...
0: Skvěle.
1: Tak... Bčko dává blbec, no.
0: Ne, to není pravda. Dneska naopak, Bčko dává vítěz dneska, rozhodně. Ano. Gratuluju, knížka je vaše, poprosím vás, nezavěšujte. Domluvíme se na předání ceny. Mějte se moc hezky a děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschle.
0: 7 hodin a 15 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, prázdniny, neprázdniny, bude pokračovat samozřejmě každý všední den po 7 hodině. A stejně tak tomu bude i zítra. Teď už před námi Perfect Day a počasí za chvíli. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobré ráno. Just a perfect day. Drink sangria.

0: Perfect day. Počasí. A vy i vy jste měli perfektní den, tak to vám samozřejmě ze srdce přejeme, ale dnes to bude potřeba ještě vydržet ve velkém horku. Předpověď počasí pro dnešek totiž slibuje ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne postupný růst kupovité oblačnosti s možností přeháněk a bouře, které mohou být i silné. Večer budou srážky bouřky ubývat a nejvyšší teploty dnes mezi 630 a 39 stupni Celsia, opět extrémní tropické teploty. Vítr dnes jen slabý, jižní do 15 km za hodinu, může v bouřkách pochopitelně zesilovat. Rozptylové podmínky budou přes den velmi dobré, ovšem bio je na úplném opačném konci. Nejvyšší zátěž očekáváme trojku. Buďte na sebe opatrní, doporučujeme, nepodceňujte pitný režim a pobyt na přímém slunci, pokud to není nezbytně nutné, určitě odložte minimálně o den, možná i o dva. Ve 4 hodiny a 50 minut dnes vyšlo slunce, zapadne 5 minut po 21. hodině. A teploty, ty samozřejmě stoupají v tuto chvíli. Na jihu Moravy už se pohybují v rozpětí mezi 20 a 26 stupni Celsia a těch 26 je opět v Brně, ale už i také v Nemochovicích a ve Znojmě Kuchařovicích. Čeká nás horký letní den, tak buďte opatrní. Dobré ráno přejeme.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Čtvrtečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7:24. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Krokodyl ze Svratky aneb Mozart v Brně. To je představení, na které láká Městské divadlo Brno. Dnes a také v úterý hraje na Biskupském dvoře a začíná se ve 20:30. Na Biskupském dvoře bude živo i v dalších dnech. Ve stejný čas tam budou od 2. do 5. července hrát také inscenaci Jánoší aneb na skle malované. Diecezní muzeum v Brně zve na výstavu instalovanou v kryptě brněnské katedrály svatého Petra a Pavla s názvem Jubileum svatého Františka – stopy františkánské rodiny v Brně. Instalace přibližuje život a dílo svatého Františka z Assisi, od jehož úmrtí uplyne letos právě 800 let. Veřejnosti budou běžně přístupné exponáty zapůjčené františkánskými řády. Mezi nimiž vyniká zejména vzácná relikvie – plášť svatého Jana Kapistrána. Součástí výstavy jsou textové panely, které představují jednotlivé brněnské františkánské řády. Už jen do 5. července máte možnost se vypravit na 64. výstavu léčivých rostlin v Centru léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Údolní ulici. Otevřeno je denně, včetně víkendů, od 9 do 18 hodin. A pokud i vy chcete pozvat na nějakou akci, kterou pořádáte, můžete to udělat prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci Kontakt. Pozvánku rádi zveřejníme. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám hezký poslech a dobré ráno. A hrát si budeme do 7:30 do zpráv s Davidem Hasmanem. Písničku z roku 1977, jmenuje se Nech to být, a hrát a zpívat vám bude Olympik. Písnička vyšla na albu Maraton a je taková, řekněme, pro maraton trošku netypická. Užijte si zprávy s Davidem Hasmanem za necelé 4 minuty.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Zámek v Břeclavi čeká rekonstrukce za zhruba 300 milionů korun. V jeho nevyužitých prostorách dělníci vybudují dům přírody, kde návštěvníci najdou informace o blízké chráněné krajinné oblasti Soutok. V zámku také vznikne kulturní klub, který má fungovat jako hudební a divadelní scéna. Prohlídkový okruh na věž bude návštěvníkům dál přístupný. S dlouhodobou výlukou musí od dneška počítat cestující mezi Troubskem a Omicemi na Brněnsku. Silničáři tam opravují povrch vozovky. Autobusová linka 403 pojede pouze v úseku mezi Brnem a Troubskem a dál už pokračovat nebude. Náhradní dopravu zajistí linka 407. Většina spojů povede přes Střelice. Výluka potrvá až do konce října a ve školním roce část spojů pojede přes Veselku a Popůvky. V okolí místní části Uherského Brodu Těšová vznikly dva nové biokoridory. Na rozloze téměř 3,5 hektaru zahradníci vysadili 830 stromů, více než 1800 keřů a založili také pásy luční vegetace. Nové prvky vytváří vhodné podmínky pro volně žijící rostliny a živočichy a pomáhají tak podporovat biodiverzitu. Skoro 7 000 zaměstnavatelů se ještě nezapsalo do systému jednotného měsíčního hlášení. To jsou zhruba 2%. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. A počasí na jihu Moravy čekáme ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne a k večeru přibývání kupovité oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda omezuje provoz na silnici 47 u Vyškova. Srazilo se tam osobně auto s motorkářem. Místem s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: 7 hodin a 41 minut je čas, kdy je s vámi pondělní Český rozhlas Brno. Na Brněnské přehradě má až do září non-stop službu vodní záchranná služba. Zdravotníci pomáhají ošetřovat zranění při nehodách cyklistů, výjíždí k technickým zásahům, převráceným veslicím nebo úrazům na nevolnostem návštěvníků přírodních koupališť. Od začátku sezóny měli už přes 80 zásahů. Z toho o uplynulém horkém víkendu jich bylo přes 30. Část souvisela i se sobotními ohňostroji.
1: 9:00 ráno chystáme loď, tak abychom vlastně zkrátili ty dojezdové časy. Hlásíme se na zdravotnickou záchrannou službu, že jsme připraveni na tu denní část té služby.
2: S Vojtěchem Coufalem z vodní záchranné služby jsme právě na člunu na preventivní objížďce Brněnské přehrady. Záchranáři takto vyjíždí zhruba 3x denně. Mají vytipované některé lokality, například garáže lodí, kam lidé nemají chodit, ale přesto z nich skáčou do vody.
1: Je to riziko jednak obecně to skákání do vody, kterou neznám, může tam mít nějaký předmět ve vodě. Může tam mít nějaké naplaveniny. Ti lidé si to neproplavou předtím, než tam skákají těsně pod hladinou. Může být nějaký předmět, na který vlastně dopadnou, že se stá, že sami se uvolní, něco vyplave, budou tam třeba ty vrata uvolněna a taky pak při tom vylézání samozřejmě tím, že ten břeh není upravený na to, tak může dojít k nějakému poranění březním ranám, působený těmi kameny ostrými nebo nějakým betonem.
3: Bývají to objížďky tak zhruba na hodinku, hodinku a půl většinou, záleží na tom, jestli jdeme schodcem.
2: Dodává Marek Bambuch, který loď momentálně řídí. Souběžně s hlídkou na vodě totiž vysílají i zdravotníka na obchůzku po souši.
3: Celkem často se stává, že na té obchůzce vlastně na té pláži si za ním někdo dojde přímo. Například, když jsme jeli na přístaviště, kde se pořezalo malé dítě na bradě a mělo to takové dost roztažené, bych řekl, tak to mi tak utkvělo v paměti, protože celkově ty děti, tak je to náročnější s něma to ošetřování, protože se bojejí a musíme jim vysvětlovat, co s nima budeme dělat a tak podobně.
2: Příčina výjezdu vodních záchranářů je různá. Například, když plavci přecení síly nebo lidé nadměrně pijí alkohol a jsou dlouho na slunci, vysvětluje Vojtěch Coufal.
1: Obecně platí, že vlastně kombinace teplého počasí a alkoholu není úplně vhodná. Ono to vlastně máme pocit, že přijímáme velké množství tekutin, třeba například v pivu, ale on ten alkohol se třeba rychleji vstřebává, rychleji to prostě působí na ten organismus. Je lepší pít, než třeba to pivo, tak pít nějaké minerální vody a tak podobně.
2: Vodní záchranná služba hlídkuje třeba i na Novomlýnských nádržích nebo na Vranovské přehradě. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 640 minut, čas na počasí.
1: Počasí.
0: Krásný den vám všem, 7:45 a minuta k tomu. Teploty na jihu Moravy stoupají, momentálně se pohybují v rozpětí mezi 23 a 26 stupni Celsia. No a předpověď pro dnešek, ta slibuje podobně horký den jako včera. Ráno a dopoledne očekáváme jasno až polojasno, odpoledne postupný růst kupovité oblačnosti s možností přeháněka bouře, které mohou být i silné. Večer bude srážek i bouřek ubývat, ale připravte se na opět tropické teploty 36 až 39 stupňů. Celsia. Slabý jižní vítr do 15 km za hodinu se bude měnit na severní a v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré, bio je. Na trojce čekáme vysokou zátěž, buďte na sebe opatrní, nepodceňujte hlavně pitný režim. Slunce vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne 5 minut po 21. hodině. Dobré ráno.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 30. června po 11. hodině bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce. Připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídaní, že já jsem zbytý

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Začala sezóna letních kin. Na Jižní Moravě jich v letošní prázdninové sezóně bude spousta. Na jakých místech můžou lidé strávit večer u Stříbrného plátna pod širým nebem, teď probereme s redaktorkou Emou Slámovou, která už je se mnou ve studiu. Emo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde všude v našem kraji se bude letos promítat?
1: Na Jižní Moravě najdou zájemci letní kino téměř v každém větším městě, ale také třeba v Miroslavi na Moravskokrumlovsku, Strážnici na Veselsku nebo v Adamově na Blanensku. Promítá se na zámcích, náměstích, ale i třeba na hřištích. Boskovický park, kde se nachází místní letní kino, se momentálně rekonstruuje, ale na fungování kina to nebude mít vliv. Jen bude vstup do něj možný pouze horní cestou. Na Jižní Moravu zamíří i putovní kinematograf Bratří Čadíků, který letos slaví 35 let. Promítat bude například v Jedovnicích na Blanensku, v Mutěnicích na Hodonínsku nebo v Sedleci u Mikulova a na konci prázdnin v Brně Žebětíně. Podle provozovatele Josefa Čadíka si je může objednat každá obec.
2: My vozíme všechno sami, takže máme vybavení vlastně v tom projekčním voze, takže nám stačí akorát prostor zhruba 20x20 metrů a přípojka na elektriku a jinak všechno vozíme. A po případě ještě lavičky teda zařizuje město.
0: V Brně letních kin několik, kde všude je najdeme?
1: Na tradičních místech. Kino Skala otevře své letní kino stejně jako loni na zadní terase Janáčkova divadla. Každý čtvrtek od 9:45 večer promítá kino na takzvaném Římském náměstí a lidé tam uvidí spíše starší klasiky, jako Bonnie a Clyde nebo Frigo na mašině. Na nádvoří radnice Brna Střed můžou diváci každý večer až do konce prázdnin sledovat náročnější snímky, které nejsou dostupné v běžné filmové distribuci. Tradičně se bude promítat i na hradě Špilberg, kde v nabídce jsou například klasické české komedie jako Někdo to rád v Plzni nebo Mardotky. Nepravidelně promítají kina i v Bystrci, Čertově Rokli nebo Řečkovicích.
0: Emo, co musí provozovatel splnit, aby si mohl otevřít letní kino?
1: Musí si vyžádat registrační číslo u Unie filmových distributorů a pak může legálně promítat. Existuje několik druhů letních kin a primárně se dělí na e-cinema, což jsou kina, která nesplňují certifikaci klasického kina. Sem spadá většina letních kin. Druhou kategorií je D-cinema, což je klasické digitální kino a může promítat třeba i aktuální premiéry. Letní kino si může otevřít skoro každý, když dokáže poskytnout dostatečné technické zázemí. Podle předsedy Asociace provozovatelů kin Daniela Krátkého je provoz letního kina bez licence považován za pirátství.
3: Jakmile přijde léto, tak občas to někoho většinou třeba jako na nějaké malé scéně napadne, ale ty informace se šíří poměrně rychle. My máme poměrně hustou síť kin, takže vlastně spousta kin zvládne poměrně v zárodku vychytat, pokud by se něco takového dělo v jejich jako blízkosti.
0: Jaké filmy budou letos hitem?
1: Z programů, které jsou zatím k dispozici, vyplývá, že populární budou letošní filmové novinky jako Den odhalení, drama nebo Supergirl. Několikrát se v nabídce objevilo i pokračování animované klasiky Příběh hraček. Každopádně diváci uvidí i snímky, které potěší celou rodinu, jako třeba Jak vycvičit draka, Malá mořská víla nebo Mamma Mia. Oblíbené zpravidla bývají i české letní komedie.
0: O letních kinech na Jižní Moravě i o tom, jaké filmy se v nich letos budou promítat, jsme mluvili s redaktorkou Emou Slámovou. Emo, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den i vám, naslyšenou.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou.

0: www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Zdravotníci ve Vedru ošetřují seniory, ale i mladé, kteří přecenili své síly. Průměrný věk rodičů při narození dítěte se loni podle statistiků v Jihomoravském kraji meziročně zvýšil. Ve Vatikánu dnes pražský arcibiskup Stanislav Přibyl přijme od papeže takzvané palium. A dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 39 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Teploty na Jihomoravě dnes opět můžou přesáhnout 30 stupňů Celsia. Záchranáři v horkých dnech zasahují u seniorů, ale taky u mladých lidí, kteří přecenili své síly. Každoročně v létě evidují větší počet výjezdů. Jedním z důvodů může být i horko. Často jde o potíže způsobené pobytem na slunci, nevolnost nebo kolapsy. Pokračuje mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Botová.
3: Také jezdíme například ke kolapsům na zastávkách hromadné dopravy, kde třeba není přístřešek, není možnost se schovat a ti lidé tam třeba stojí déle, nebo také jsou unavení, málo pili a to všechno potom může mít za důsledek kolaps, kde je potřeba naše pomoc.
1: Od středy začne v Česku platit povinnost zapisovat psy do nové centrální evidence. Jednotný registr povede Komora veterinárních lékařů a majitelé do něj svá zvířata zapíšou prostřednictvím veterináře, nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Provoz systému vyjde stát na zhruba 3 miliony korun ročně a samotný zápis bude stát nižší stovky korun. Průměrný věk matek v Jihomoravském kraji dosáhl loni 31,8 let, to je meziročně nárůst o 0,2 roku. Podobně vzrostl i průměrný věk otců. Ten byl loni téměř 35 let. Nejstarší matce v kraji bylo 50 let, nejstaršímu otci 67 roků. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad.
4: Před 25 roky měla matka při porodu v průměru skoro o 5 let méně než dnes. Liší se i věk matky podle rodinného stavu. Vdané ženy mívají děti později než ty svobodné. Matky také mají méně dětí. Na jednu ženu připadne 1,28 dítěte. Andrá Němcová, Český rozhlas.
1: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ve Vatikánu přijme od papeže Lva 14. takzvané palium. Jedná se o součást slavnostního církevního oděvu. Pruh bílé vlněné látky uděluje papež tradičně na svátek svatého Petra a Pavla nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Duchovní ho nosí na krku a má připomínat jejich roli pastýře. Přibyl vnímá přijetí štoly jako zodpovědnost.
5: Mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti a čím je v užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni.
1: Přibyl palium od papeže převezme na slavnostní bohoslužbě, a to společně s arcibiskupy například ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska.
0: Počasí.
1: Na Jihomoravě čekáme ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne a k večeru přibývání kupovité oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silný provoz na příjezdu do Brna po D1 ve směru z Vyškova. Zastavíte na 211. kilometru a potom se kolona rozjede a jede pomalej až k omezení u D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi na začátku nového týdne pro školáky prázdninového a pro vás, pro všechny, přelomového, poněvadž července bude lámat s červencem už za 2 dny. Dnes je 29. je to 180. den letošního roku

0: svátek slaví Petr a Pavel, blahopřejeme všem pánům klukům. A narozeniny dnes bude slavit třeba herečka Tereza Ramba, nebo také určitě mnozí z vás na vlnách Českého rozhlasu Brno. Kulaté 60. by letos oslavil třeba také Dan Nekonečný. Přejeme vám, ať jste zdraví, šťastní a spokojení, a prozradíme ještě jednu zajímavou věc. Na dnešek navíc připadá červnový úplněk známý jako jahodový měsíc. Nastane právě dnes a bude nízko nad obzorem, mohl by působit jako větší nebo také nažloutle oranžový. Takže nechtě vám nejen jahodový úplněk, ale také třeba písnička Pocit sváteční Karla Gotta Malým dárkem. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už také počasí s brněnskými meteorology. Přejeme vám krásné vstávání a ať se vám další z horkých letních dnů vydaří a přežijete ji v klidu a v pohodě. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin a 12 minut. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, vítejte, dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Než se dostaneme k současné situaci, pojďme se ohlédnout ještě za včerejškem. Padaly teplotní rekordy?
2: Ano, padaly ne jak denní rekordy, ale také absolutní staniční rekordy. Těch rekordů nebo rekordy padly včera na všech stanicích, které teď máme v síti, a ty absolutní staniční rekordy padly ve Strážnici, v Lednici, tady v Brně Žabovřeskách, v Kuchařovicích, v Troubsku a také v Tuřanech, takže poměrně také velká část stanic a takže včera rekordní den, ještě v podstatě trošku víc než ta sobota nakonec.
1: Jak to bude vypadat dnes a jaká je situace teď? Dívám se, že teploty stoupají poměrně rychle.
2: Ano, a ty teploty už se teď pohybují opravdu téměř v uvozovkách astronomických výšinách a nejčastěji mezi 26 a téměř 30 stupni Celsia. A dnešek by měl být respektive teď zpočátku ještě jasný, polojasný, a postupně během odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, také se mohou objevit izolované přehánky nebo bouřky, a to zejména v západní části kraje a nejčastěji podél hranic s Vysočinou. Ty srážky mohou být i silné, případně s přívalovými srážkami, a později večer bude jak srážek, tak bouřek ubývat. A k tomu ty teploty dnes by měly vyšplhat mezi 36 a 39 stupňů Celsia a bude vát slabý, během dne pak mírný vítr severních směrů a ten může v bouřkách přechodně zesilovat.
1: Jak velká je pravděpodobnost, že zaprší v Brně?
2: Je to takové spíš jako 50 na 50, možná spíš 40 na 60, že nezaprší. Ty bouřky, zdá se, nebo srážky by opravdu měly jít spíše od Brna na západ, v takovém pásu opravdu podél těch hranic s Vysočinou. Ale může se stát, a také to může dopadnout tak, že na západních okrajích Brna zaprší a východní okraje a východní část Brna zůstane bez srážek.
1: Jaké počasí čekáme zítra? Nakolik ovlivní tady ten dnešní pás, který Brno možná zasáhne, možná ne, počasí do zítřka? Bude stále takhle horko?
2: Bude horko, i když v uvozovkách už ne takové, ono i ty zítřejší 32 až 35 stupňů je pořád velmi teplo, a zítřek by měl být polojasný až skoro jasný, odpoledne opět přibývání kupovité oblačnosti a zítra výjimečně se můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky, a potom večer a v noci bude od jihozápadu přibývat další oblačnost a srážky a bouřky pak očekáváme právě v noci na středu četnější, a opět mohou být ojediněle i silnější a stále ráno slabý, jinak mírný severovýchodní severní vítr i v úterý.
1: Takže přinesou ty zítřejší bouřky ochlazení, potom ve středu už můžeme počítat s nižšími teplotami?
2: S nižšími, ale stále letními, někde i tropickými. Ta maxima zatím očekáváme mezi 27 a 31 stupni Celsia. A středa by měla být zpočátku s malou oblačností a postupně by zase oblačnosti během dne mělo přibývat. A už to bude i občasný déšť, případně přehánky nebo i bouřky, a později večer bude ve středu srážek a i s oblačností ubývat. Takže částečné ochlazení ano, byť odezva v ranních teplotách tam nebude tak výrazná. A ty očekáváme v noci na zítřek 22 až 19 a potom v noci na středu 22 až 18. A
1: ano.
2: Zdá se, že až čtvrteční noc by mohla být pod tou hranicí té tropické noci 20 stupňů Celsia.
1: Moc krát díky, Báru, na závěr ještě aktuální hodnoty teplotních rekordů, které možná zase padnou.
2: Zdá se, že by padnout mohly, protože ten absolutní rekord je pro dnešek 35 stupňů z Brna Žabovřesk z roku 1994 a to minimum je z roku 1962 z Boskovic. Teploměr se tam zastavil 8 desetin nad bodem mrazu.
1: Moc krát díky, Báro, přejeme krásný den, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Dobré rady v pondělí 29. června budou na sladko. Přivítáme cukrářku a pekařku Petru Burianovou, která poradí, jak s úspěchem upéci letní moučníky. Jak například zabránit tomu, aby ovoce pustilo příliš mnoho šťávy a těsto se nám rozmočilo? Tradiční a pro léto typická je bublanina. Co u ní nepodcenit? Řeč bude také o pečení křehkých koláčů, přípravě ovocných knedlíků nebo domácí zmrzliny. Těším se moc. A co vy? Přidejte se k nám. Zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 21 minut. Kvůli bodnutí vosou, včelou nebo sršněm navštíví lékaře každoročně tisíce lidí. Jen klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny bylo v loňském roce asi 2100. Reakcí na bodnutí je otok, bolest a svědění, to vše obvykle do pár hodin odezní. Až u čtvrtiny lidí ale po bodnutí může vzniknout rozsáhlý otok a další komplikace vyžadující lékařskou péči. Více o tom už si řekneme s redaktorem Ondřejem Schneiderem, který je se mnou ve studiu. Ondro, vítejte, hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Co dělat, pokud vás voza štípne?
1: Tak pokud v kůži zůstane žihadlo, není vhodné vytahovat ho pinzetou nebo prsty, aby jed z váčku nevytekl do rány. Jistější je žihadlo opatrně se škrábnout nehtem. Postižené místo můžeme jemně chladit a vždy je dobré použít i léky proti alergii, takzvaná antihistaminika. Neměla by chybět ani v lékárnice zbalené na letní cesty, protože alergickou reakci může člověk dostat, i když ji nikdy předtím neměl.
0: Jak alergickou reakci poznáme?
1: Tak většinou se projeví rychle, řekněme do 15 minut, někdy to ale může být s odstupem, třeba až po 6 hodinách, ten otok je větší než 10 cm, zůstává i několik dní. V těch vážnějších případech můžou alergika kromě místa bodnutí začít svědit i jiná místa na těle, může mít dokonce problémy s dýcháním a být malátný a nejhorší a nejvíc nebezpečnou formou je pak takzvaný anafylaktický šok a v takovém případě by lidé měli co nejrychleji zavolat na tísňovou linku a stejně by měli postupovat i v případě bodnutí do oblasti obličeje, krku nebo úst, jak vysvětluje mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Botová.
2: To postižené místo začne otékat, dostaví se dýchací potíže a v takové situaci mohou být ohroženy životní funkce a samozřejmě hrozí i něco fatálního.
1: Celkově by opatrní měli být lidé hlavně, když pijí nebo jí něco sladkého, anebo třeba při chůzi na boso. A dá se říct, že takový ten bodavý hmyz přitahují taky mokrá a mastná těla.
0: V jakém období roku nám bodnutí nejvíce hrozí?
1: Záleží to na počasí, nejvíc vos léta, když je sucho a horko, hnízda si začínají stavět v dubnu a v květnu, tehdy mají velikost asi golfového míčku a v červnu a červenci se pak rychle rozrůstají. Vrcholem sezóny je srpen, kdy v jednom hnízdě obvykle žije 2 až 5 tisíc vos a pokud hnízdo přímo ohrožuje zdraví lidí, můžou nebo pomáhají s jeho likvidací i hasiči, jak popisuje mluvčí Jihomoravského sboru Jaroslav Mikoška.
3: Nejčastěji výjíždíme v květnu, červnu a táhne se ta sezóna v podstatě až do září. Tam je to závislé na počasí, na teplotách i na ovoci, které právě ten hmyz zajímá. My jsme letos zasahovali u bezmála 80 případů s tím, že v uplynulých letech to číslo bylo velmi podobné.
1: A za celou loňskou sezónu vyjeli jihomoravští hasiči k likvidaci hnízd bodavého hmyzu více než 600krát.
0: O vosách a nebezpečnosti jejich bodnutí jsme si povídali s redaktorem Ondřejem Schneiderem. Ondro, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hromadná doprava v Jihomoravském kraji jezdí od dneška podle prázdninových jízdních řádů. Provoz linek brněnského dopravního podniku v létě ovlivní i výluky kvůli opravám kolejí. Například linky 7 a 8 kvůli rekonstrukci v Reneské ulici pojedou odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou ulici. Mezi hlavním nádražím a Křídlovickou ulicí jezdí tramvaj X. Kompletní harmonogram prázdninových výluk je na webových stránkách dopravního podniku. Děti v Hodoníně budou mít nové dopravní hřiště. Jeho vybudování má stát více než 15,25 milionů korun. Městu přispěje částkou téměř 9,5 milionu kraj. Rozhodli o tom jihomoravští zastupitelé na posledním jednání. Nové hřiště má zlepšit dosavadní způsob výuky dopravní výchovy. Lidé v Třebíči můžou dnes použít první noční spoj městské hromadné dopravy. Nová služba nebude město stát peníze navíc, protože zároveň zrušilo některé nevyužívané spoje. Zavedením noční linky radnice reaguje na poptávku od lidí, kteří cestují vlakem, poslouží jim jako přípojový spoj. Letecká služba policie ani po 8 letech nedostala plánované nové vrtulníky. Při kontrole na ministerstvu vnitra to zjistil nejvyšší kontrolní úřad. Lehké vrtulníky mají sloužit k zajištění 24-hodinové pohotovosti pátrací a záchranné služby. Další dva vrtulníky potom měla letecká služba policie využívat k přepravování speciálních jednotek. Rezort tak podle mluvčí úřady Hany Kadečkové nesplnil letitý cíl, který prezentoval hned v několika koncepcích. A počasí na Jihomoravě čekáme ráno dopoledne ještě jasno až polojasno, odpoledne a k večeru přibývání kupovité oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Neprůjezdná je teď silnice 425 mezi Břeclaví a Lanžhotem. Srazila se tam 3 osobní vozidla, na místě 5 zraněných. Zasahují tam záchranáři a hasiči. Připravte se na objížďku. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 36 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Pane Meixnere, vítejte, krásné tropické ráno by se dalo říct, je to tak?
1: Je to tak.
0: Je skutečně horko, ale dnes výjimečně nebude řeč o hokeji, poněvadž vládnou tropická vedra, ve kterých trénovat a hrát je nesmírně náročné, ale fotbalový šampionát jede dál a navíc dnes začíná tenisový Wimbledon, také naše oblíbené odvětví, a v závěru týdne navíc ještě cyklistická Tour de France. A hokejisté, tedy ti brněnští, pane Meixnere, když už jsme to teda naťukli, jak daleko jsou v přípravě na další sezonu?
1: No, takže dobré ráno, samozřejmě ještě jednou. Je potřeba říct, že ještě se taky hrálo mistrovství světa v hokejbalu, to je na té ledové ploše, nebo ne, ledové tam není led, a hraje se s tenisákem, a bohužel naše, jak kluci, tak holky, prohráli s Američany, muži 1-2, prodloužení, ženy 0-1, takže to ještě bylo navíc. No a tak samozřejmě, a teď ti hokejisti, to je taková ta první část, to je přípravy na tu novou sezonu, říká se letní nebo suchá, protože není na ledě, které je, řekněme, mokré nebo studené. No a je to taková část, která samozřejmě u většiny hokejistů moc oblíbená není, moc nejsou na to běhání, ale dneska se to praktikuje trošku jinak, takže samozřejmě je to takové pestřejší a je tam daleko víc různých mnoho a mnoho samozřejmě pomůcek. Ale na druhou stranu všichni vědí ti hráči, že bez té kvalitní letní přípravy prostě nemůžeš pak v té sezóně podávat jaksi další výkony. Takže borci mají teďka krátkou dovolenou, ale koncem července už se nastoupí do plné zbroje, budou samozřejmě a budou už střídat led ještě s tou další přípravou, spíš taková ta posil a tak dále, protože už 13. srpna se hrají první přípravný zápas a sice budou hrát v Jihlavě, v novém stánku Dukli. No a potom bude následovat turnaj v Itálii a další přípravné zápasy. Jinak ještě k té soupisce, tak ta je teda početná, mají 3 brankáře, 12 obranců, 20 útočníků. 6 Slováků, 2 Finy, 1 Kanaďana, 1 Američan. Pozor, a průměr není až tak moc malý, 28 let. Ale samozřejmě ta soupiska se bude zužovat. 12 hráčů přišlo letos a 7 odešlo. Takže to je asi tak, jinak taky nastaly změny na trenerských pozicích. Vrací se Libo Závlanský, co by šéf trenér, asistenti Kamil Pokorný, Jirka Horáček a Martin Erat, trenér brankářů Švaříček. Tak máme 7 trenérů, to jsou ještě takový pomocní, a 10 lidí realizačního týmu, včetně lékařů. Tak to je síla, takže celkem prostě 17 lidí se stará o tu skupinu těch hokejistů. No a co ještě říct k tomu? Ještě jenom takový dodatek, že samozřejmě byl vyhlášen nejlepší hokejistů za minulou sezonu. První Nečas má za sebou Kometu, samozřejmě to víme. 6. brankář Dostal, 10. brankář Vymerka, oba taky Kometa, a 19. Kuba Flick. Tak to je tady k tomu hokeji, bude chvíli odpočinek, nebo mají individuální plán, jistě nemůžou přestat trénovat. Tak.
0: A hurá za tenisem, nejslavnější tenisový turnaj zahajuje dnes v Londýně zápasy prvního kola, ve kterém se představí, pane Meixnere, kolik našich zástupců?
1: Představí se 10 dívek nebo dam a 4 pánové. Máme, někde jsem zachytil, že máme nejpočetnější výpravu po Američanech. Tak samozřejmě Wimbledon, to je ta klasika, nejslavnější turnaj, tradice. Všichni v bílém. Teprve nedávno si dámy vymohli, že jistou část svého oblečení můžou mít také v jiné barvě. Ale to nebudeme rozvádět. Tak tady v té plejádě těch 10 děvčat naší chyby vítězka z roku 2023 Markéta Vondrošová, která dostala 4 lety, dostala surový zákaz činnosti. No tak a muži, tam zase nehraje zraněný Macháč. A překvapivě tedy, to je opravdu očekávání, že do turnaje nastoupí Serena Williamsová, 44-letá Američanka, která 7x vyhrála Wimbledon a má 23 Grand Slamu. No a nehraje v té mužské kategorii Španěl Alcaraz. Takže to je takový, jinak máme nasazené 9. Nosková, 10. Muchová, 21. Bousková, 32. Siniaková. Dalšími děvčaty jsou Bartuňková, Vídmanová, Bejle, Krejčíková, to je ta naše dívka z Ivančic, Valentová, Plisková, Chlapi, Lehečka, 13., 15. Menšík a další 2 jsou Svrčina a Kopřiva. A už dnes samozřejmě nastoupí do zápasu, ale o tom si řekneme, jak si vedli, až zítra a dnes to tedy vypukne a začíná ten nádherný turnaj. Naschledanou.
0: Držme palce hokejistům a při tréninku a tenistům při zápasech a uslyšíme se zítra ráno. Pane Majksnere, moc krát díky. Mějte se. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Je tu počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno přesně ve 8:45. Teploty na jihu Moravy stoupají a stoupají a stoupat ještě budou, momentálně mezi 25 a 29 stupni Celsia. 29 už je v tuto chvíli ve 8:45 ve Ždánicích. Máme se na co těšit. A podle prognóz meteorologů to není nic zvláštního. Ráno a dopoledne jasno až polojasno. Odpoledne kupovitá oblačnost s možností přeháněk a bouře, které mohou být i silné. Večer bude srážek i bouřek ubývat. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia. Buďte na sebe opatrní. Slabý jižní vítr do 15 km za hodinu může v bouřkách zesilovat. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré. Bylo tradičně na trojce v těchto velkých vedrech a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Nezapomeňte na pitný režim a přímému slunci se dnes raději vyhněte, pokud je to aspoň trochu možné. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Eva Farná a David Stipka v 8 hodin a 49 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Cyklus Tady to žije pravidelně představuje zajímavou spolkovou činnost. Dnes budeme po ránu tančit. Taneční skupinu Mighty Shake navštívila Jarka Vykoupilová.
1: Za pár minut začne vystoupení taneční ne jedné skupiny, ale vlastně už obrovského sdružení nadšenců pro tanec, které trvá už 31 let. Michal Holý je zakladatel.
2: No, bavilo mě tancování a řekl jsem si, že založím taneční skupinu bez zkušenosti, bez ničeho. Předtím se vlastně všechno tancování na videokazetách bylo, takže člověk přetáčel tam a naspátek, dokud se nenaučil pořádně vlnu.
1: Mighty Shake zastávka je pojem, vy učíte děti nejen v místě vzniku, ale také v širokém okolí.
2: No, máme vlastně projekt Do tance nezlobí ve školkách a Neslovice, Tečice, Rosice, Babice, zastávka.
1: Přeložte ještě doslova váš název.
2: Mocný třesk. A vlastně tady tenhle název vznikl v době, kdy jsme začínali, co je zajímavý, takže to není, že bychom si to vymysleli my, ale je to vymyšlený v podstatě od rodáka přímo jako z Anglie, že to zní dobře jako v angličtině.
1: Vypíchněte nějaké taneční úspěchy, protože vy i soutěžíte.
2: Největší úspěchy jsou, vlastně jsme byli 3x mistři světa. Nejvíc je úspěchy, když to děcka baví a spolu vydrží třeba 16 let tanečníci, tak to je největší úspěch asi.
1: A vám osobně tanec do života přinesl co?
2: No, spoustu zkušeností a hlavně, že život není jenom zábava, ale taky když člověk jako chce žít zábavou, tak se musí starat o věci, které ho nebavijou a ty ho vlastně posunou dál.
1: Je to i fyzická dřina tanec?
2: Fyzická pro tanečníky, jako kteří tancují, ale spíš psychická pro vedoucího nebo lektora, který učí.
1: Lucie Švarcová je choreografkou.
3: Právě mám kolem sebe děti, takže na té práci mě hlavně baví děti a jejich energie a to, co vlastně my dáváme jim, tak oni nám to 3x vrací zpátky, takže to je na tomto krásný. Něco těžkého je někdy trpělivost a i ta energie, aby my jsme jim dali co nejvíc té energie, co máme. Já jsem tancovala od malička a děti trénuju už od svých 14, jsem dostala tu šanci, takže už je to nějaká doba.
1: Chtěla byste u tance zůstat třeba až do pozdějšího věku?
3: Doufám, že zdraví to dovolí, kolena to dovolí a že budu tancovat, dokud budu moct.
4: Dámy a pánové, začínáme za 5, 3, 2, 1.
2: My děláme vlastně street dance, se zaměřujeme a street dance je výborný v tom, že používá všechny taneční styly, co teďka frčí. House, trap, hip-hop, afro house, takže pro děcka je to vyloženě otevřený, takže každý si tam najde svoje a hlavně děláme kolektivní jako tancování jako choreografie a jde o to, že vlastně v choreografii se člověk naučí toho, že není sám za sebe, ale musí trošku fachat za kolektiv.
0: Tak to byly Mighty Shake, tak poslechněte si tuhle reportáž klidně znovu, najdete ji přehledně na našem webu nebo také v aplikaci Můj rozhlas.

0: Vietor zpíval Adam Ďurica. Vietor bychom potřebovali, ale nějaký pořádný, aby sem přihnal trošku studenějšího vzduchu. Na ten si budeme muset ještě počkat, nějaký den, dva uvidíme, ale ve studiu se mnou už je muž s úsměvem na tváři, ať se venku blízká, ať je horko nebo zima. Zdeněk Junák a jeho srdcovky jsou totiž věčné. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Já ti děkuji za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku. Zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, ano, chtělo by to větřík, ale nakonec je léto, je teplo.
0: Tak.
1: Trošku se rosíme, ale když vyhledáváme stín, dodržujeme pitný režim, neděláme těžkou práci, nejlépe se vyvalit někde pod košatý strom do stínu a dát si nohy hezky nahoru a takhle jenom koukat po okolí, jak to všechno tepe. O víkendu, my jsme byli v sobotu tedy se srdcovkami ve Strážnici. Musím říci, že Strážnice se vyvedla, ale bylo teplo.
0: Dneska poznamenali i meteorologové. 39 stupňů, no, rekord tam padl.
1: Bylo fakt teplo.
0: Absolutní.
1: Ale tak říkám, jak máš pokrývku hlavy a držíš se stínu a prostě neděláš žádný těžký pohyby a nehlásíš se do soutěže o nejlepšího vervíře, tak se to dá prostě zvládnout. No. Pavlíku, dneska je tam taky hezky.
0: A bude.
1: Ty jsi už sice ráno slíboval, že meteorologové tě navedli, abys řekl nám všem posluchačům, že se trošku ochladí, tak ochladí se.
0: No, dneska ještě ne.
1: Dneska
0: a
1: ještě
0: zítra
1: ne.
0: Taky ještě moc ne. Těšme se, je tu léto.
1: Pak uvidíme. Takže užij si dnešek a budu se na tebe zítra těšit.
0: Děkuji, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači, buďte na sebe opatrní. Dodržujte pitný režim a zítra po 5. hodině jsem tady, co by dub. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Jana Skácela. Na přesných váhách život váží, co bývalo a to, co jest. Na jedné misce naší touhu, ta druhá zbývá pro bolest. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samosběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samosběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.

0: Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hasiči zasahují u požáru v sociálním zařízení na ulici Kociánka v Brně. Vyhlášen byl druhý stupeň poplachu. Na místě je 10 hasičských jednotek a probíhá evakuace. Hasiči o tom informovali na sociální síti X. Podle mluvčího Jaroslava Mikošky na místě nejsou zranění. Požár mají pod kontrolou. Podrobnosti zjišťujeme a více přineseme ve zprávách v 10 hodin. Zámek v Břeclavi čeká rekonstrukce za zhruba 300 milionů korun. V jeho nevyužitých prostorách dělníci vybudují dům přírody, kde návštěvníci najdou informace o blízké chráněné krajinné oblasti Soutok. V zámku také vznikne kulturní klub, který má fungovat jako hudební a divadelní scéna. Prohlídkový okruh na věž bude návštěvníkům dál přístupný. Renovaci památky popisuje místostarosta Břeclavi Jakub Matuška z Mladých a neklidných.
1: Předpoklad je, že ty opravy začnou v příštím roce a budou trvat do konce roku 2029. Ten zámek je pod střechou, ale nemá vlastně ani okna, v některých místech chybí podlahy, takže bude to taková jako opravdu kompletní renovace toho zámku původně z 11. století.
0: Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů v televizi CNN Prima News řekl, že sice rozhodnutí soudu respektuje, ale že počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
2: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
0: Prezident Petr Pavel tvrdí, že by podle protokolu na to měl delegaci vést on. Z Hodonína, Břeclavi nebo Starého Města u Uherského Hradiště můžou lidé o letních prázdninách vjet přímým vlakem k moři. Takzvaný Adriatic Express vypravuje polský dopravce ve spolupráci s Českými dráhami. Cestující šestkrát týdně doveze přes Rakousko až do chorvatské Rijeky anebo do slovinského Koperu. Zájem je zejména o jízdenky v lůžkových vozech.
3: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme ráno a dopoledne ještě jasno až polojasno, odpoledne a k večeru přibývání kupovité oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Vát bude slabý, vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky zpočátku většinou dobré, přes den velmi dobré a biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na dálnici D1 na 211. kilometru ve směru na Brno. U středových svodidel v levém pruhu se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přání k svátku letí s větrem, dneska slaví Pavel s Petrem. Kdo v diářík zapsán jest, tomu patří dar i čest. Nechystá se obměna, dnes náleží oběma. A tak jako o život, rychle balím dárek z not. Ten zcela a úplně dopluje k vám po vlně. Ve městě i vesnici laďte správnou stanici. Potom vám den celičký z krásní české písničky. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
3: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 29. června roku 2026. Máme léto, ve školách už začaly prázdniny a my to hned, jak bydlím já, pocítíme, protože bydlíme naproti školy a najednou je v ulici klid. Děti do školy nejdou, takže se tam si nehrajou, nepokřikujou, takže víme, že už jsou prázdniny. Když se podíváme do kalendáře, tak zjistíme, že jsou tam napsána 2 křestní jména, Pavel a Petr. Takže všem pánům, nositelům křestního jména Pavel či Petr, všem vinšujeme všecko nejlepší. No a já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den. Prosím o písničku pro mého manžela Pavla, jako poděkování za to, že je a že je náš. Písnička Zafoukané by mu udělala určitě velkou radost. Děkuji moc a přeji vám všem krásné léto. Božena Hroutová. Milá paní Boženko, no Zafoukané v tomto parnu, to se hodí. Doufám, že manželovi udělá radost, takže Flereti a Zafoukané.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: to byla skupina Fleret, Zafoukané, a když jsem poslouchal tuhletu písničku, hned se ve studiu lehce ochladilo, už jsem viděl, jak se brodím po kolena v těch závějích, někde krásnými Beskydami, tam někde na tom Valašsku, no úžasné. To, moji milí, takhle za starých dob patřili Medlánky k malému nadačnímu panství Ústavu Šlechtičen. Tenkrát tady stál Vrchnostenský dvůr a zámek s krásnou zahradou. Jednu dobu na panství vládla německá šlechtična Marie Schule, říkalo se jí Školská. Ona, ta hraběnka, přijížděla do Medlánek každý rok. Jednou zase měla přijet z Vídně. A to se rozumí, hned se chystala paráda a že jí veteráni půjdou s muzikou přivítat. Mé mydlaňáci, příjezd vrchnosti oslavíme jak náleží. Ona jako hraběnka se také nedá zahambet a dá nám něco do placo. Jídlo, pití do haleluja. Náš strejec měl všecko pod komandem. A co jak má, kdo udělat? Přikázal veteránům, aby se na nich všecko jen svítilo. Uniformy i instrumenty. On jako strec, že vystřelí z hmoždíře, jak jenom se paní hraběnka ukáže na cestě k Medlánkám. A te, Pepko, rozkázal dbanlivé strejec, te máš dobrý oči, te se budeš dívat na Midlánskou silnico. Jak paní hraběnka na to silnico vjede, tak hnedka zavoláš a já vestřelím. No dobře. Když to strec tak dobře zorganizoval, nastalo čekání. Pepek se díval na silnici chvíli svědomitě, jak mu strejec nakázal. Ale kde nic, tu nic. Už ho to začínalo mrzet. Lepší by bylo zajít si za pastéřem, ten slíbil, že ho naučí práskat bičem a to už dá nějakou ránu. Nebo tak jít na ryby do rybníka. No, ale jak to udělat? Odtud nemůže odejít, strejec by to svěřil jinému klukovi, a ten by se celý rok vytahoval, jak byl potřebný. V tom v něm hrklo. Málem by zapomněl a ona hraběnka už jede. Kočár zatím neviděl, jenom koně, ale už zakřičel na celé kolo. Už jede, hraběnka jede. V té chvíli prásk, strec jak byl nachystaný, tak hnedle vystřelil z hmoždíře a muzikanti začali hrát pěkný marš, jenom to dunělo a řinčelo. Veteráni se sbírali z féderpuší na čepicích, stavěli se do zástupu a všecko to mašírovalo naproti paní hraběnce. Ale milý Pepik by se byl v té chvíli hambou do země propadl. Na silnici nejede kočár s milostivou paní hraběnkou, ale to jede sedlák s kartou, veze plnou létu močůvky a zatáčí na své pole. To byl poprask. Teprve za chvíli se strec zpamatoval a poznal, co se stalo. Dal zastavit muziku a vytrubování a všecky zase zahnal na místa. Milého Pepka nemohli celý den najít. A jak to dopadlo tenkrát s vítáním paní hraběnky? No, to už se neví. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: bylo Veni Domine, Bára Basíková a já už tady mám další přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Vážený Zdeňku Junáku, ve vašem velmi populárním pořadu Srdcovky prosím o zahrání písničky pro spolužáky, se kterými jsem maturoval před 55 roky, a to bylo v červnu roku 1971, na střední průmyslové škole strojnické třída 4. E, Brno, Kotlářská 9. Uvádím i svůj kontakt telefonu 606 306 404, který můžete pustit do éteru, pokud by některý ze spolužáků mě chtěl kontaktovat. Děkuji, Šimka Miloslav Třebíč. Milý pane Miloslave, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Telefonní číslo jsem pustil do éteru, jak jste říkal. No takže už je tady skupina Fénix, promiňte, skupina Blue Effect a jejich Fénix.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Písnička dozněla, máme pondělí a já mám pro vás, přátelé, pondělní indicí, tedy první indicí do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že vám každý den přečtu jednu indicí. Vy pak v pátek to všecko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, zpívají mimo jiné Janůfu, Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada našich operních solistů. Tak, indicie, tedy pondělní indicie, zní takto. Kdo z vás za svůj zrod vděčí pořádnému vlčákovi? Opakuji pondělní indicii. Kdo z vás za svůj zrod vděčí pořádnému vlčákovi? Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím Martu Kubišovou.
1: Český rozhlas Brno.

0: máme 8 minut po půl desáté a protože dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, tak pojďme na jedno přáníčko, které tu ještě mám. Zní takto. Dobrý den, pane Junák. Prosím, zahrajte paní Vlačce Pekaříkové Do rohatca. Děvčata ze školní jídelny vybrala písničku od Hanky Zagorové Já nemám strach. Hezký den, děkujeme holky od sporáku. Tož, milé holky od sporáku, rád zahrají vaší kamarádce Vlačce Pekaříkové z Rohatca. Vybrali jste jí písničku, takže Hana Zagorová a Já nemám strach.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly lilinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Ta pondělní zní takto. Kdo z vás za svůj zrod vděčí pořádnému vlčákovi? Tak to byla pondělní indicie, no a protože dnešní srdcovky a vůbec celé prázdniny, srdcovky budou o 15 minut kratší, protože začíná soutěž Zámecké léto, tak vám ještě zopakuji, že se na vás těším, abyste mě volali o vaše přáníčka, o vaše písničky na telefonním čísle 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. Pokud chcete konkrétní den, v konkrétní písničku, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Tak to je pro dnešek všechno a už předávám slovo Pavlu Kudrnovi a soutěži Zámecké léto. A zítra po 9:00 opět naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, hezké pondělí, hezké prázdniny. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. Vzpomínáte na Loňsko, na loňské prázdniny? To jsme navštěvovali naše zámecké objekty, představovali jsme vám je. No a také tady padla spousta zajímavých informací, třeba přímo od jejich majitelů. Líbilo se to, měli jsme radost a tak jsme si řekli, že by to chtělo pokračování. Je tu tedy druhý ročník zámeckého léta. Od pondělí do pátku vás vždy v tuto dobu pozvu k soutěži, budeme soutěžit o zámecké cestovatelský balíček. V něm najdete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Každý den tedy. No a v pátek pak z těch denních, týdenních výherců vylosujeme jednoho, který si bude moci užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Právě František Kinský vás bude i letos nabízet zajímavosti, bude vaším průvodcem po objektech. No a Pavel Kudrna tedy bude nabízet soutěžní otázky. Jak bude soutěž probíhat, možná z loňska zná. Pokud ne, tak vám všechno včas vysvětlím. Pojďme tedy na první zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán Brandýského zámku Vítrejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kasteláne.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem Brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař Rakousko-Uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel jsem přijel v 21 letech k dragounům a 3 roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávili tady na Brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
3: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to máme za sebou. První návštěvu v letošním zámeckém létě. Samozřejmě další budou následovat. Vemte si 2 měsíce. Červenec, srpen, teď ještě kousek června, tedy máme před sebou. No, spousty soutěžní otázek, spousty krásných dárků, takže budeme za chvilinku hrát. Vždycky i v loni jsem doporučoval, dobře poslouchejte tu reportáž, protože soutěžní otázka vychází právě z ní. Takže 731 800 900, to je náš stálý telefon, na ten můžete zavolat. Budete-li třetí, půjdete do soutěže. Za chvíli ještě rozšířím seznam našich výher.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Hej, mistře basu, ano, teď já tady budu volat, hej, pojďme soutěžit. Je tu první soutěžní otázka zámeckého léta. Získat můžete tedy zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. O to budeme hrát denně. V pátek pak ze všech denních výherců vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby vždycky. No a na závěr tedy za ty dva měsíce vylosujeme tři posluchače z celého období, co budeme soutěžit, a ti si užijí víkendový zámecký pobyt, takže ceny nádherné. No, já si umím představit teď trochu ty dostihy u telefonu, jinak prosím vás, pokud voláte z auta, tak musíte zastavit, protože jinak nám ten signál mizí, tak já doufám, že nám nezmizel z Višňové pan Vojtěch, náš posluchač. Dobrý den, pane Vojtěchu.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Nezmizel. Jak užíváte teď léto ty pařáky, co jsou?
1: No, lepší se schovat do stínu nebo do bazénu.
0: Do bazénu, no nějak by to mělo končit. Na těch zámeckých objektech je zpravidla příjemně, ty jsou vychlazené, než se prohřejí, tak to nějakou dobu trvá. Dnes jsme tedy navštívili jeden. Já doufám, že jste dobře poslouchal. Já mám pro vás tedy soutěžní otázku. Mohu se teď teda vrhnout na otázku?
1: Můžete.
0: Tak dávejte bedlivě pozor. Kterému z panovníků, pozor, není věnován žádný z prohlídkových okruhů zámku v Brandýse nad Labem, který jsme navštívili? Dám tři možnosti. Za A. Rudolfu II., za B. Maximiliánu II., za C. Karlu I.
1: Za B.
0: Já jsem si říkal dneska na začátek, to je poměrně těžká otázka. Věděl jste to, nebo jste to jen tak typnul?
1: Ne, já se přiznám, jsem si dělal takové poznámky tady na papír.
0: No, tak dobře, vyplatil se.
1: Dělám to pokaždý, soutěžím s váma už dost dlouho a dneska je to teda poprvní, co jsem
0: se dovolil. Povedlo. Pane Vojtěchu, zdravíme do Višňového, nebo do Višňové?
1: Děkuju.
0: Do Višňového.
1: Do Višňové.
0: Takže zdravím, ano. Do Višňové, máte pravdu, vyhrál jste tedy sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky, batoh. V pátek možná tu soukromou prohlídku na konci prázdnin, možná ten víkendový zámecký pobyt. Ale tohle to, co se jmenoval na začátku, tak to máte, jak se říká, v kapse. Tak se mějte moc pěkně, zdravím a hezký
1: den. Vy taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Tak se podařilo na začátek, říká se začátek dobrý, konec dobrý, tak to je dobře. Zítra pokračujeme opět v 9:45, vypravíme se na zámek Libochovice, no a pochopitelně budeme soutěžit. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Hasiči dnes krátce evakuovali dům pro seniory na Kociánce v Brně. V neděli bylo nejtepleji ve Strážnici. Teplota dosáhla 39,2 stupně Celsia. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. A počasí dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 39 stupňů. Dobré dopoledne.

0: bude zjišťovat příčinu vzniku požáru a vzniklou škodu.
1: Na Jižní Moravě bylo v neděli nejtepleji ve Strážnici. Tamní meteorologická stanice naměřila 39,2 stupně Celsia. To je vůbec nejvyšší červnová teplota, která byla v kraji kdy zaznamenaná. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před extrémními teplotami platí na většině území kraje do půlnoci.
2: Nedělní teploty byly ještě zhruba o stupeň vyšší než ty v sobotu, kdy byl překonaný dosavadní červnový rekord. Rekordy pro 28. červen museli meteorologové přepsat i na dalších stanicích. Ty nové jsou o 4 až 5 stupňů vyšší. Desetinu nad 39 stupňů vystoupala teplota v Lednici. Vedra mají pokračovat i dnes. Odpoledne pak přijdou bouřky. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Majitelé psů v Česku budou mít od středy novou povinnost. Svá zvířata budou muset zapsat do státní centrální evidence, a to nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství. Provozování systému stát vyjde na přibližně 3 miliony korun ročně a na starosti ho bude mít komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
3: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky, takže pro nás to bude víceméně převážně časově náročné, proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
1: Zápis do registru podle ní bude stát nižší stovky korun. Veterinář na to má 7 dní. Sport. 6 českých tenistů se postupně představí v programu úvodního dne Wimbledonu. Nejslavnější grandslamový turnaj začíná v poledne českého času.
4: V zahajovacích zápasech se Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina pokusí zaskočit nasazené americké favority Pegulovou a Tiena. Vítězka přípravného turnaje v Bad Homburku Karolína Muchová se později odpoledne utká s ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková s domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková s američankou Sterncovou a Kateřina Siňáková s číňankou Cheng. Program na centrálním dvorci otevře podle tradice obhájce titulu Ital Sinner. Zítra pak loňská vítězka ženské dvouhry Polka Švionteková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Počasí. Na jihu Moravy čekáme z počátku dne ještě jasno až polojasno, odpoledne a k večeru přibývání kupovité oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na Donci D1 na výjezdu z Brna směrem na Vyškov vás zdrží kolona. Na 210. kilometru silničáři zabrali pravý průh a dojíždí se do krátké kolony u sjezdu na Slavkov. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Petr rozsévá houby a Pavel myši, když prší. Je-li od Petra až po Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. A právě dnes, 29. června, jsou tedy v kalendáři dvě jména, Petra a Pavel. Další zajímavostí předposledního červnového dne je vzpomínka na rok 1884. Tehdy v Brně vyšlo první číslo Národních novin. No a je úsměvné, že letošní počasí přímo nahrává dnešnímu mezinárodnímu dni tropů. Takže buďte ideálně v chládku a s dostatkem tekutin, nebo u vody, případně ve vodě, ale především ve společnosti Českého rozhlasu Brno a užívejte si první dny letošních prázdnin. To je srdečné přání Jarky Vykoupilové.

0: Karel Zich a jeho píseň plná snění, krásný sen, 10 minut po 10. dopolední. Máme pondělí 29. června a začínáme 27. týden. Já jsem moc ráda, že u protějšího mikrofonu sedí moje milá kolegyně, moderátorka Sandra Silná. Ahoj.
1: Ahoj Jarko, dobré dopoledne všem.
0: Nejdeš s prázdnou, ty neseš recept.
1: Ano, nesu recept a nesu recept, který, myslím si, pro tyhle horké dny
0: ideální.
1: Oceníte, protože je to recept bez vaření. Potřebujete pouze mixer, ledničku a tedy ty suroviny. Recept je na melounové gazpacho. Gazpacho je taková studená polévka,
0: ano,
1: španělská a asi ji známe. Mnoho z nás, co vaříme, tak je známa. Ale tady ta melounová verze, nevím, jak kdo má oskoušeno, ale je to pro tyhle horké dny velmi osvěžující, chutné, plnohodnotné, troufám si říct, jídlo. No a potřebujeme k tomu dužinu melounu. Jeden hrnek nebo prostě od oka, jak záleží prostě, jak kdo, kolik máte strávníků, jak máte třeba zrovna doma meloun, kolik toho chcete. Takže dužina melounu, potom rajče, když to vezmu k poměr tedy jeden hrnek dužiny melounu, tak jedno rajče, půlka červené cibule, půlka okurky salátové, půlka papriky, žluté, červené, aby to hezky ladilo, i když ono, jak se to pak rozmixuje, už tam ty barvy tolik znát nebudou. Stroužek česneku, lístky bazalky, někde taky někdo přidává koriandr, já se přiznám, já jsem v tom táboře, který koriandr rád nemá, já jsem
0: nevoní
1: na té straně, mě nevoní, ano, takže já ho tam nedávám. No a potom už jenom citronová šťáva, sůl, pepř. A to je vlastně všechno. A tyhle suroviny prostě dáte do mixéru, rozmixují se, pak to dáte pěkně vychladit do ledničky. No a na konci, když se servíruje, tak jenom stačí ještě pokapat trošku olivovým olejem navrch. A já teda, když si to chci občas trošku ještě zpestřit, já si tam nahoru dám trochu balkánského síra.
0: Mm-hmm.
1: Ono je to takové ještě slanější malinko, jak kdo má rád, ale je to osvěžující,
0: chod,
1: zajímavý, dobrý recept. A melon většinou všichni jíme spíš, řekněme, na sladko, nebo prostě tak, jak je. Ale tohle je recept, který malinko tedy ho posouvá do té, řekněme, kořeněné, slanější podoby, ale je to opravdu velmi chutné a pro tyhle dny ideální. A nemusíte vůbec zapalovat sporák a nic vařit.
0: Přesně, zapínat něco, co hřeje a ještě u toho stát.
1: Tak, a je to rychle hotové.
0: Mm-hmm. No tak děkujeme za inspiraci slanou melounovou. A já musím říct, že pro mě třeba takový ovocný letní salát, úžasný červený je meloun a jahoda, nic víc. A to jsem šťastná. Takže milí posluchači, hlavně dodržujeme pitný režim, pořád tak to budeme připomínat. I já tady mám sklenici vody vedle mixážního pultu. Děkuju Sandře Silné, že přišla a osvěžila,
1: ano,
0: nás svým hlasem, svým nápadem, receptem. Ať se daří, měj se moc hezky a posluchači si tě užijí ve středu.
1: Ano, já se moc těším a všechny vás zdravím. Hezký tropický den.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ahoj. No a pro vás, milí posluchači, teď třeba kapela Modern Talking nebo Věra Martinová a její Toulavý džíny a brzy také Ověřovna.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Lázněnová poradna pro zdraví se bude ve středu 1. července věnovat tématu hemofilie. S hostem Martinem Bohůnem, předsedou Svazu hemofiliků, si budu povídat o úskalích života s poruchou srážlivosti krve a souvisejícími tématy. V rozhovoru se jistě dostaneme i k praktickým tipům pro život s tímto dědičným onemocněním. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Seznamovat se, obchodovat nebo třeba hledat známosti ve virtuálním prostředí sebou nese některá rizika. Na internet může každý napsat, co chce, a záruka pravdivosti není nikde. Pro takové případy by se hodil vyhledávač, do kterého jednoduše napíšete telefonní číslo, e-mail nebo třeba VIN-kód auta a najdete veškeré veřejně dostupné záznamy s nimi spojené. Zní vám to povědomně? Tak to jste možná také narazili na reklamy webu Clarity Check. Může takové detailní vyhledávání ale opravdu fungovat? To zjišťovali kolegové z e-rozhlasu v dalším díle ověřovny. Co zjistili, nám teď přišel říct Tomáš Kremr. Krásné dopoledne.
1: Dopoledne.
0: Je tady možné najít celou digitální stopu člověka jen z jeho telefonního čísla?
1: Úplně ne. Podle šéfredaktora serveru Lupa.cz Davida Slíška není ani jasné, z jakých databází ta služba čerpá a ani jestli jsou výsledky vůbec spolehlivé.
2: Víte, co my vlastně opravdu nevíme přesně, jak ta služba funguje. Ona moc toho o sobě neříká, tedy vyhledává v těch otevřených zdrojích, což si jednodušeně můžete přeložit tak, jako kdybyste sama někde vyhledávala v Google. A pak se odkazuje na to, že tedy využívá nějaká data dalších licencovaných jako poskytovatelů dat, ale neříká přímo tedy, jakých, neuvádí tam přesně ty zdroje.
1: Naráží tím třeba na problém, že web nefunguje na české doméně, ale jde jenom o přeložený web ze zahraniční mutace. Pokud ovšem web tuto službu poskytuje ze zahraničí, například z Ameriky, tak narazí na to, že v Česku jsou osobní údaje úplně jinak hlídané, dodává Slížek.
2: V Evropské unii máme známé GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vlastně dává poměrně přísné podmínky všem firmám, které s těmi osobními údaji nějakým způsobem zacházejí. A ve Spojených státech to takto není.
1: Kolegové ze serveru iRozhlas oslovili s dotazy i platformu Clarity Check, zůstali ale bez odezvy.
0: A tak ze zvědavosti to vyzkoušet, to přece by nemuselo vadit, nebo?
1: Zní to tak, ale právě, že to podle odborníků vadí. Není totiž dobrý nápad zadávat na podobné stránky ani vlastní telefonní číslo nebo e-mail, natož údaje někoho jiného. Nikdo totiž přesně neví, jak ta služba s nově zadanými údaji dál nakládá, jestli je třeba neprodává a podobně. No a právě pokud služba sídlí mimo Evropskou unii, tak je ochrana vašich práv hlavně tedy výrazně složitější. Vedle toho i David Slížek varuje před obchodním modelem služby Clarity Check.
2: Ani ten základní výsledek člověk nedostane bez toho, aniž by zaplatil něco. Tam i zkušební sedmidenní režim je podmíněný tím, že zaplatíte nějakou sice asi drobnou částku, asi 25 korun. Nicméně už tím, že člověk se přihlásí k té zkušební verzi, tak se vlastně dostane do té klasické verze a tam už se mu pak strhávají vyšší částky měsíčně.
1: Řada uživatelů na internetu pak popisuje, že si právě tady této podmínky vůbec nevšimli a následné zrušení předplatného anebo získání peněz zpět bylo velmi komplikované.
0: Díky a více informací najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Podrobnosti nám přinesl dnes do studia Tomáš Kremr. Přeji hezký den.
1: Hezký den.
0: Naslyšenou. No a my se vydáme na Prýgl. Jihomoravská metropole má totiž své malé moře, Brněnskou přehradu, která je díky své poloze a možnosti přijet k ní tramvají určitě ideálním místem, kde trávit volný prázdninový čas. Dnes i zítra tam bude veselo. Více se dozvíte za malý okamžik.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Václav Neckář, jeho Mademoiselle Giselle, 10 hodin 32 minut, posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Za mikrofonem je stále Jarka Vykoupilová, ale nebudu tady sama. Léto na Príglu, koncerty, sportovní aktivity pro celou rodinu a jízdy plachetnic na Brněnské přehradě. Už pátý ročník léta na Príglu odstartoval už dnes. Já za pořadatele teď vítám v našem dopoledním vysílání Evu Antlovou z brněnské společnosti Star Sport. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Krásné dopoledne, dobrý den.
0: Já musím v úvodu zmínit to počasí horké. Všechno je v pořádku, program zůstává, můžou přicházet lidé.
1: Určitě, všechno je tak, jak má být, nic jsme nezměnili. My máme to jediné štěstí, že jsme u vody a máme tu i stromy. To znamená, že vlastně děláme spíš takový doprovodný program pro ty lidi, kteří by stejně na tu přehradu přišli se vykoupat.
0: Výborně. Letos akce organizujete už po páté. Zkušenosti vám určitě ukázaly, co je pro návštěvníky té vaší akce to nejatraktivnější. Jak to vidíte?
1: Tak z našeho pohledu je to hlavně ten program na té vodě, protože samozřejmě jsou akce, které jsou jenom o hudbě, my se to snažíme kombinovat. To znamená, že dost části programu dáváme na vodu, takže máme tady vlastně s lodníma sportama brněnskýma domluvený plachetnice, takže mladí jachtaři nám tady prováží lidi po přehradě na plachetnicích. Máme tady i veslařský klub z lodních sportů brněnských, máme paddleboardy a tak dál. Takže vlastně letos jsme přidali i překážkovou dráhu, takovou menší na paddleboardy na vodu, takže tam toho se snažíme mít hodně. A mimo to teda samozřejmě na souši děláme sportovní park pro děti, kde vlastně si na hrací kartičku můžou obcházet sportoviště, kde dostávají razítka a potom za to dostanou i dáreček. Takže je to taková kombinace všeho.
0: Výborně, to je krásný začátek prázdnin ve vaší společnosti. Vy spolupracujete i s přehlídkou hňostrojů Ignis Brunensis. Jakým způsobem?
1: Tak my jsme součástí jejich programu, protože vlastně nám to primárně, tahle akce jsme začali pořádat tak, aby vycházela na den před vysvědčením a v den vysvědčení, což letos jsme udělali stejně, ale v březnu se to změnilo, to znamená, že my jsme už akci nechali tak a vysvědčení už ty ale děti dali, protože teďka ty předchozí roky si chodili i to vysvědčení předávat tady přímo za náma, což teda letos tak není, ale zase na druhou stranu už spousta rodin měla naplánovaný program vlastně na prázdniny pro děti a tím pádem jim tam teďka vznikl čas, takže za tyhle rodiny očekáváme, že tady za náma přijdou. Už tady vlastně těch dětí je poměrně dost, takže tak. A vlastně ty ohňostroje my máme, teďka byl sobotu, je zase ve středu, takže my tak jakoby spolupracujeme. Sdílíme tady i stánkaře stejný, aby jsme to tady nekomplikovali, takže občerstvení tady máme všechno a máme to vlastně takhle dohromady. No. Takže my jsme v oficiálním jejich programu, zároveň my propagujeme je, takže si tak pomáháme.
0: Výborně. Pojďme si ještě projít dnešní a zítřejší program. Co se tedy v rámci léta na Príglu bude dít?
1: Tak dneska my vlastně začínáme vždycky takovým spíš dětským programem dopoledne, takže teď už máme za sebou vystoupení klaunů, kteří teďka tady mají ještě takovou bublinkovou show. Následně v 11.30 přijdou Mikla Pixle, to je taky ještě taková dětská kapela. Potom budeme mít kapelu Noisy Pots, které tady je to taková trošku dneska elektroničtější. Bert and Friend, který určitě už spousta lidí zná, ti mají nové album teďka, se kterým objíždí republiku a zakončí to Ventolin, což je taková divoká elektronická hudba, takže očekáváme, že se ten dneska bude tančit 7 hodin.
0: Výborně, a zítra?
1: Tak, zítra začneme kouzelníkem, kouzelník Mišuge přijde, potom bude Kájuška, která je taky hodně oblíbená mezi dětma, dětská zpěvačka, potom je to kapela Dejchej, to už je takový trošku rokovější, protože zítra máme spíš takový kytarovky. V 16.30 zahraje Neres skupina a v 19 hodin přivítáme Buty.
0: No, to je krásné, takže zítra i milovníci muziky i dnes samozřejmě si přijdou u vás na své. Já ještě dodám, že vstupné na všechna vystoupení sportovní aktivity je dobrovolné, že se vaše akce koná na pláži u Sirky na břehu Brněnské přehrady.
1: My to máme zdarma.
0: Výborně, výborně. Takže děkujeme za pozvání, to jsou samé dobré zprávy. Ať se tedy daří, ať vás nesmete bouře ideálně a hodně
1: děkujeme.
0: Spokojených návštěvníků. Mějte se fajn. To byla za akci Léto na Príglu Eva Antlová. Ať se daří, naslyšenou.
1: I vám díky, nashledanou.
0: Nashledanou. No a Bonnie M a jejich Sunny, jako by tahle ta píseň byla skvěle naplánována na to, o čem jsme mluvili. Ano, slunce dnes bude svítit, dávejte na sebe pozor.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 30. června po 11. hodině bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce. Připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Kapela Mandraž a jejich Motýly. Já připomenu, že v únoru roku 2020 svět českého popu obletěla, řekněme, smutná zpráva. Hudební skupina Mandraž zrušila turné kvůli problému zpěváka Víta Starého a po vydání úspěšné desky Vidím to růžově de facto oznámila odchod ze scény. No ty krásné písně nám zůstaly, tak buďme za to rádi a pojďme se teď vypravit na zahradu. Pivoňky nejsou jen ozdobou zahrádek. Jejich voňavé okvětní lístky mohou zpestřit třeba domácí čaj, limonádu nebo sirup. To všechno připomenou dnešní pondělní Babské rady.
1: Babské rady.
0: Jedlé květy jsou moderní součástí dezertů a kromě růží, levandule nebo černého bezu si pozornost zaslouží i bohaté květy pivoněk. Právě jejich okvětní lístky obsahují výrazné aroma, na sběr jsou nejvhodnější čerstvě rozvité květy, které začínají opadávat. Okvětní plátky pivoňky sušte v tenké vrstvě. Následně je můžete použít do čajových směsí, domácích limonád nebo k výrobě voňavého pivoňkového sirupu. Pokud si pivoňky plánujete zasadit na zahrádce, nezapomeňte jim vybrat místo, kam nejméně 6 hodin denně svítí přímé slunce. Neotevřené pupeny lze uchovat v lednici až několik týdnů a nechat je rozkvést, až budete potřebovat. V Číně byly pivoňky po staletí považovány za národní symbol a květinu císařů. Směli je pěstovat pouze bohatí lidé a jsou také jednou z nejžádanějších svatebních květin na světě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Hasiči ukončují zásah po požáru v domově pro seniory v Brně. Zařízení je ale bez proudu. Od dneška jezdí hromadná doprava podle prázdninových jízdních řádů. Ve fotbalovém Slovácku končí po takřka 20 letech majitel Zemek. A dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 39 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Domov pro seniory v brněnské ulici Kociánka je po dnešním ranním požáru rozvodný bez elektřiny. Někteří klienti se proto budou muset zřejmě přesunout jinam. Na místě je reportérka Aneška Hlávková.
2: Bez proudu zůstává jeden ze 4 pavilonů domova pro seniory. Z toho důvodu je potřeba přesunout několik desítek klientů. Jak potvrdila ředitelka zařízení Naděžda Křemečková, ve spolupráci s brněnským magistrátem teď hledají náhradní místa v jiných zařízeních. A navíc sociální pracovnice obvolávají rodiny klientů. Někteří by se totiž na čas mohli přesunout i ke svým blízkým zpět domů. S přesunem

0: změnu přinese rekonstrukce tramvajové trati na Kněžnické a smyčky Ečerova. Ta bude mít několik různých fází. Ta nejdelší potrvá od 7. července do poloviny srpna a bude obnášet zkrácení tramvajové dopravy linkami 1 a 10 na Rakoveckou a dále bude možné pokračovat autobusem číslo 54.
1: Kompletní harmonogram prázdninových výluk je dostupný na webových stránkách dopravního podniku. Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku postupně ochladí. V druhé polovině týdne se budou nejvyšší teploty pohybovat okolo 24 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes ale ještě teploty dosáhnou tropických hodnot, a to hlavně na východě republiky. Na jihu Moravy a ve Slezsku může být až 39 stupňů Celsia. Od západu ale bude během dne přibývat oblačnost a místy se budou tvořit i velmi silné bouřky s přeháňkami. Sport. Fotbalové Slovácko opět mění majitelskou strukturu, ve které po takřka 20 letech končí podnikatel Zdeněk Zemek. Novým většinovým vlastníkem je Vítězslav Skopal, který už část klubu vlastnil od roku 2022. Čtvrtina akcií dál patří Pavlu Buráňovi, ten ji koupil před rokem.
2: Zdeněk Zemek byl 100% vlastník fotbalového Slovácka od roku 2007. Od roku 2022 pak začal svůj podíl postupně prodávat. Prvním podílníkem byl právě nový většinový majitel Vítězslav Skopal. Ten v prohlášení pro klubový web uvedl, že chce tým po těsné záchraně v první lize stabilizovat a do manažerské pozice přivést bývalého kapitána Michala Kadlece. Další možné změny zatím Skopal nekomentoval. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí. Na jihu Moravy čekáme zpočátku ještě jasno až polojasno, odpoledne a k večeru přibývání kupovité oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz v Kroměříži v Kotojecké ulici. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Říká se, že jídlo ovlivňuje naši náladu, a jak by taky ne. Navíc u něčeho dobrého, upečeného, sejít se a být spolu je také krásný důvod. A myslím, že na začátku leta je dobré připomenout, co všechno si můžeme upéci díky úrodě na našich zahrádkách. V následujících 60 minutách do pondělních dobrých rad dorazí cukrářka pekařka Petra Burianová a ta samozřejmě poradí, jak tedy s úspěchem upéci nějakou tu letní dobrůdku, která letní ovoce je pro pečení ideální, proč třeba nezapomínat na rebarboru, jak udělat tu nejlepší bublaninu na světě, nebo co si vyžadují ty správné ovocné knedlíčky. O tom všem bude řeč, Jarce Vykoupilové už se zbíhají sliny, já vám přeji dobrý poslech, dobrou náladu a zůstaňte s Českým rozhlasem Brno.

0: Karel Gott nám zaspíval o tom, že svět má ty chvíle rád a já jsem moc ráda, že u protějšího mikrofonu sedí Petra Burejanová, cukrářka, pekařka. Máte-li rádi pořad Peče celá země, také vítězka první řady této televizní série. Peťo, vítej u nás.
1: Dobrý den, ahoj Jaruško.
0: Ráda tě vidím, je to skutečně asi rok, co jsi tady byla naposledy, utíká to jako voda, no. A my máme začátek léta, začátek prázdnin, možná někdo teď je na zahradě, poslouchá nás ve stínu nějakých stromů, kdy si trhá svoji vlastní úrodu na zahrádce. Tak které letní ovoce je podle tebe osobně pro pečení a cukrařinu to nejvděčnější?
1: Všechno je vděčné. Já vůbec teď jako musím říct, aby jsme to uvedli na pravou míru, že já tady v tom počasí nepeču, jo. A taky prosím vás, nezapínejte trouby, počkejte, až se trochu ochladí. Já jsem včera otevřela lednici, koukala jsem na máslo a jediný nápad, který byl, tak jako, že si skočím za ním do té lednice. ale aby jsme se vrátili k tomu ovoci, tak já to beru sezóně. Prostě to, co sklidím, to, co zrovna jako má tu zralost, to, co je kolem mě a zraje, tak zapeču do toho těsta, jo, takže teď jsou to třeba ještě pořád u nás, teda my jsme už takový to předhuřivé Vysočiny, tak u nás jsou to pořád třešně, poslední jahody jsem dneska sklidila ráno ze zahrádky, rybíz krásně začíná teď úplně, jo, ten je krásný letos, jako třešně teda pomalinku schnou už na stromě, jo, ty budeme asi sbírat sušený už ze stromu,
0: ty jo.
1: Ale tak to, co je, to, co zrovna zraje kolem mě, tak jdu v tom košíčku a zapeču do těsta. A já říkám, nepečte, jo, ono se to dá udělat i bez pečení, nějaká dobrota, ale k tomu se určitě ještě
0: dostaneme. Se osvěžující a nebudeme péci, tak to bude až v závěru toho našeho povídání před 12. Já ráda připomenu posluchačům spojení se studiem 726 465200 pro případné vaše dotazy, je tahle ta telefonní linka samozřejmě do kořán. Na co bychom tady neměli zapomenout, chceme-li upéci, ty říkáš, dám to do těsta, zapeču, takže to bude něco jako a la bublanina, předpokládám. Tak pojďme si zopakovat ty základy dobré bublaniny, co nepodcenit, aby byla taková správně mokrá, příjemná.
1: Tak bublanina je to nejvděčnější pro to ovoce, ten podklad, potom možná ještě záviny nebo křehký koláče, ale ta bublanina to prostě zvládne úplně každý. Každý máme nějaký recept doma, rodinný na bublaninu. Já mám nejraději takovou tu klasiku, tu piškotovou bublaninu, kdy jako se dá přednost tomu ovoci před tím těstem, takže to je fakt jenom takový to nadýchaný nic, ten piškot. A potom jsou takové ty olejové, které už jsou těžší a už tam víc jako vyniká to těsto nad tím ovocem. Ale pokud si uděláte klasický piškot a dáte si třeba do něho jenom 2 lžíce oleje, aby to nebyla úplně zase taková dusivka a rozsypete na toto ovoce, tak to je prostě úplně vděčné. No. A šlehat. No, piškot potřebuje vzduch, aby nám to krásně prostě, aby to byla peřinka.
0: Některé recepty uvádí, že to ovoce by se třeba mělo v něčem obalit, aby tak nepouštělo šťávu. Taky to děláš?
1: U toho čerstvého ovoce to zpravidla vyhodnotím, jestli to je nutný. Když potom používám ovoce třeba i z mrazáku, že si pomáhám i ovocem z mrazáku, tak tam vždycky použít ho hned ještě zmrzlé, nenechávat ho rozmrazovat. A můžete ho obalit v cukru nebo trošku škrobu do něho dát, aby se ta šťáva, která se kolem něho pustí, tak vlastně ona se vsákne do toho, v čem jsme to obalili a tím si pomůžeme. Ale vůbec jako nerada používám mražený ovoce do toho pečení. Ono to snižuje i trvanlivost toho výrobku, protože jak už je v tom ovoci voda, jak se to už přemrazí a pustí vám to do toho tu vodu, tak vám to nevydrží tak hezky a dlouho a chutné, jako když použijete klasický čerstvý ovoce.
0: Ty jsi mluvila o třešních, zrovna jsem si je o víkendu na Vysočině trhala ze stromu, byly výborné. S peckou nebo bez? Vypeckováváš?
1: No, to je otázka. Já musím vypeckovat, já mám rozmazlenou rodinu, takže já opravdu sedím s vypeckovávačem a vypeckovávám, ale je fakt, že říkají, jako staří mistři, cukráři a pekaři, že bez těch pecek, to nemá tu ty grády, jakože prostě sedět s tou bublaninou a vyplivávat ty pecky nebo střílet
0: je
1: těma
0: rituál.
1: Prstama, že je rituál.
0: Přesně tak. Tak já jsem moc ráda, že si dnes povídám s Petrou Burejanovou, cukrářka a pekařka, přišla do dobrého dopoledne, do pondělního pořadu Dobré rady.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Příjemné pondělní dopoledne, 15 minut po 11. Říkám si, že to je vlastně první takový ten všední ala školní, ale už neškolní den prázdnin. Pojďme si ho společně užít třeba i s dobrými radami s Petrou Borejanovou, cukrářkou a pekařkou. My si povídáme o třešních, malinko jsme je zmínili, protože ještě jsou, záleží tady na odrůdě, někde už dávno ne, někde teprve dočervenávají. Máš nějaký originální způsob, jak si je uchovat, specifický, speciální?
1: Tak přiznám se, že nám moc nechutnají kompotované, mražené, ono s těma, oni jak jsou plné vody, tak ty konzervace jsou takové
0: zvláštní,
1: není to úplně ono. Ale mám jeden báječný recept, který se hodně osvědčil, a to jsou sušené třešně. Ale oni jsou takové sušené, napůl kandované, protože se předtím máčí v takovým horkým cukrovým rozvaru a pak se dosušují a ty jsou vynikající. Ty můžete mít ve sklenici celý rok, použít do sušenek, do biskupských chlebíčků, potom na podzim, v zimě. A klidně bychom možná zvládneme i recept,
0: Jaruško. Zvládneme, řekneme ho.
1: Do litru vody si dáte půl kila cukru a uděláte si takový rozvar, dáte to vařit, ty třešně si doporučuji vypeckovat, z těch sušených už se to plně dostává ta pecka. A potom to hodíte do toho vroucího rozvaru, 5 minut povaříte, třeba i míň, když jsou hodně zralé, tak i míň, aby byly na zkus, aby pořád nebyly rozvařené, aby byly pořád pevné. A potom je necháte pořádně okapat, rozložíte na nějaký pečící papír, pokud sušíte v troubě, nebo můžete dát i do sušičky a sušíte na takovou tu mírnější teplotu 50-60 stupňů a klidně 1-2 dny, aby byly fakt pěkně. Oni zůstanou díky tomu cukrovému rozvaru šťavnaté na zkus. Zachovají si barvu, takže nádherně vypadají i v těch chlebíčkách, potom a v těch všech věcech třeba. A my to teda doma milujeme, já si chodím zobat jenom takhle sušené třešně samotné.
0: To si myslím. Já teda nedám dopustit na to, když si je člověk utrhne ze stromu. Jsou ještě od sluníčka
1: ohřáté. Tak to zkus v únoru.
0: No, ale jsou to ty vzácné chvíle, trvá to vždycky chviličku. Uteče to. Dobře. Křehký koláč, ty jsi ho zmínila, ovocný. Pojďme si připomenout pravidla přípravy téhleté dobrůdky.
1: Zase receptů mnoho, ale většinou je to máslo, mouka, vajíčko, můžete dát, jsou to takzvaná křehká těsta. Tam je hrozně důležité nepřepracovat si to, nedělala bych ho vůbec v teple, to jako už by vám teklo mezi rukama, takzvaně byste si spařili těsto. Takže mít ty suroviny prostě nasekané z ledničky, studenou vodu, pokud přidáváte studené vejce, klidně i mouku si nechat vychladit v lednici. A pak to buď jenom rukama rychle, anebo i v robotu jenom úplně rychle promíchat, zmačkat, aby to bylo kompaktní těsto a do lednice s ním. Aspoň hodinku, dvě. A takhle si udrží tu křupavost, tu křehkost, nezačne vám to stékat z těch okrajů té formy. To se mě hodně lidi často ptají, že si vyloží tu formu, dají si s tím tu práci, ono jim to v troubě takhle začne pomalinku lézt dolů. Tak klidně ještě, až si ho vyválíte, tak v té formě si ho znovu zachladit v té lednici. Jo, a já si teda předpíkám většinou ty korpusy, takže 15 minut si ho předpeču
0: a potom
1: teprve dávám ovoce, který si zahustím právě třeba škrobem nebo něčím, že si ho malinko povařím, zahustím škrobem. Rybís je výborný na to, sněhovou čepici, posypat mandlemi a máte dobrotu, že se za vám budou sjíždět ze všech krajů.
0: No to jsem se chtěla zeptat, čím to ještě jako dodělat, tu vrstvu ovocnou, už se naznačila. Takže rybís a sněhová peřinka, říkáš.
1: To je totiž krásná kombinace, ta kyselá a ta sladká. Jo. To, ty pusinky vůbec, já jako, mě teď zbývaly bílky, tak já jsem si odkládala bílky. Napečte si jenom pusinky, třeba 3 plechy pusinek, to vám vydrží měsíc ve spíšce. A když si namačkáte jahody, ani je nemusíte sladit a prosypete to těma rozdrobenýma pusinkama jenom. No božínku, to jsou moje snídaně teď.
0: Tedy, dobře, takže kam se hrabou jahody s mlékem, ta stará známá polévka studená, jak
1: si říká. Už, myslím, že jeme velkopansky, takzvaně.
0: To je vyšší level, jak by řekla moje dospívající dcery. Dobře, děkujeme za inspiraci. Petra Burjanová stále hostem našeho dopoledního vysílání pondělní Dobré rady. Pečou letní moučníky, já jsem ráda, že jste přitom. Čtvrtečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Turbo a jejich Chtěl jsem mít v našem dopoledním vysílání. Dobré rady v plném proudu inspirují, někomu se možná u našeho povídání zbíhají sliny. Já jsem moc ráda, že cukrářka a pekařka Petra Burjanová dorazila do našeho dopoledního vysílání. Krásné téma, možná takové i dobré, řekla bych, recepty pro tyto dny, jsou nějaké ty knedlíčky s ovocem. Někdy se do nich to ovoce balí, jindy zůstává zvlášť, z něho třeba i nějaká omáčka na polití. Co tě napadá, když řeknu ovocný knedlíček na první dobrou?
1: Já mám vypracovanou vlastní strategii ovocných knedlíků.
0: Pojď.
1: Já si myslím, že jsem taková konzervativní v těch knedlíkách. U nás borůvky, tak to je ten velký pařený, třeba i s tou vanilkovou omáčku, ten kynutý, to jsou borůvky, to je léto borůvky. Dobře. Meruňky odpalované, na knedlíky se dá dělat i odpalované těsto, takže to mám odpalované. Jahody, tak to je tvarohové těsto s krupičkou. A švestky, to je pak ten podzim, a to je to bramborové těsto. Protože brambory a švestky se nám zase má, to se nám krásně hodí na ten podzim. Takže to je taková moje 4 kombinace knedlíková, s které necouvám a neexperimentuji.
0: Dobře, a při těch tvarohových jahodových se zůstaneme. Dělala by si třeba i nočky, zvlášť polevu?
1: Můžete, když se vám to nechce balit, když jste líná hospodyně, tak se dá vymyslet tolik nových receptů. Jako líné hospodyně vymysleli ty zachraňují cukrařinu novými recepty. Jo, klidně to těsto si udělat, fakt je jednoduché, tvaroh jenom rozmíchat s tou krupičkou, třeba trošku cukru si dát a můžete si vyházet do vody jenom takové nočky, rozmačkat si na to zase ty jahody. Já tam vidím i ty pusinky, že by tam klidně mohly být.
0: Ty pusinky jsou hodně zajímavé. To pochází tedy z Francie, jak mi bylo vysvětleno, takže ano. Můžeme si tu zahraniční inspiraci vzít. My jsme tady zmínili, ostatně čas dovolených je o cestách, možná nás za volantem posloucháte. Bavili jsme se tady o tom, že třeba takové Polsko je zajímavé, co se týče dezertu a inspirace z jejich pekáren, takže doporučujeme. Mě překvapilo třeba i ta velikost těch zákusků. Oni se jako nešetří.
1: Ne, oni mají toho krému, ty kremeše, ty tvarožníky, jejich jako jo, ty koblihy, ty taky nejsou malinký, to jsou prostě obrovský placky. A jako oni, to je velká inspirace Polsko. Jako já myslím, že to hodně jako podceňujeme polskou cukrařinu, ale třeba já jsem s tím šla jako s receptem do peče celá země, jako na casting s polským receptem, takže já si myslím, že tam se máme ještě co učit. Ale já bych tady v těch horkách se určitě bych se inspirovala v těch zemích, kde jsou tyhle ty stupně a tyhle ty teploty trvalé. A pojďme si vzít třeba příklad z Itálie, ze Španělska, kde se vlastně taky nepeče teď. Proč oni mají ty panakoty, ty tiramisu a ty všechny jako nepečené dezerty? No, protože jim je vedro, že jo? A jako já říkám český tiramisu, úplně takový to nejlepší český tiramisu. Zakysaná smetana, která se malinko osladí moučkovým cukrem, nakrájí se ovoce, co kde najdu, proložím to piškotama a promíchám to s tou smetanou, nacpu to do formy, ono mi to tam krásně do druhého dne stuhne. To je jako dezert pro děti, pro dospělí, který vás ochladí, osvěží, zpracujete ovoce. Je to vlastně i zdravý, jo? Není tam nic, jako co bychom jako nemohli, že bychom, protože ono to léto útočí i na ty kilogramy, ono se to nezdá, jo? To jsou samý zmrzliny, smetana. Že?
0: Přesně tak.
1: Takže tohle je úplně bezpečný dezert.
0: Výborně, to je dezert na lžičku a u té velké mísy se může sejít celá rodina, lžičky se rozdají a jí se.
1: A takhle se jí přesně tiramisu v Itálii. Ano. To není vůbec to, jak jsme zvyklí, že nám někdo dělá ty porce nebo takový ty skleničky tiramisu. Oni udělají obrovský pekáč toho tiramisu. A každý se dnes lžící dlábne, jako to je jídlo z jedné mísy, to je dezert z jedné mísy.
0: A teď jsem viděla video z nějaké svatby oslavy, kde takhle to tiramisu na tom velkém plechu bylo a ti lidé měli skleničky. A normálně si do těch skleniček takhle nabírali ty své porce. Vypadalo to skvěle. Vykrajovali si to doslova.
1: To je super.
0: No, proč ne? Tak já jsem ráda, že letní inspirace tady proudí naším vysíláním. Připomenu opět spojení se studiem. Můžete nám samozřejmě zavolat, zeptat se, sdílet třeba i nějaký recept na letní moučník 726 46 52 00.
2: Český rozhlas Brno.

0: Petr Rezek dospíval, posloucháte Dobré rady s Petrou Borjanovou, Cukráškou a Pekaškou, posloucháte Český rozhlas Brno a já tady mám na telefonu někoho, kdo by si s námi rád povídal, takže ptám se, kdo nám volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, dámy, tady je Anna z Miroslavy. Já vás poslouchám a musím říct, že já teda klasicky knedlíky s jahodama nebo s meruňkama, tak klasické kynuté těsto a uvařené na to tvaroh, samozřejmě máslo, cukr, ale dělám dost často, jednou se nám podařilo nebo nepodařilo, když jsme zavařovali meruňky, tak nám nějaká sklenice nechytla, tak to tam manžel dal do toho zavařovacího hrnce ještě jednou a oni se samozřejmě rozvařili. A tak já se udělám a děláme to teda do dneška. Upeču buď to piškot, anebo klasickou hrnkovou olejovou a když do toho přimícháte tři vajíčka a pěkně to umícháte, tak je to jak piškot upečené a na tom ty meruňky rozmixujeme v té sklenici i s tou šťávou, vyliju do hrnce a do té sklenice dám trochu vody, dám dva pudinkové vanilkové prášky, uvařím a na to takový rosol, na tu buchtu. A je to paráda, na to potom buď to šlehačku, nebo zakysanou smetanu a zákusek jak Brno.
0: Jo, Aničko, co na to říct, sliny se nám zbíhají, bude poprskaný mikrofon dnes a díky vám taky.
1: Tak ať
0: mějte se
1: vám
0: hezky.
1: A jde to i z rybízu uvařit z malína. z čehokoliv tady tohleto. A je to opravdu takové lehké pro takové nezdatné hospodinky, jako jsem já třeba. A ještě k tomu nevídomá, takže je to úplně super zákusek. Takže mějte se moc hezky, ať se vám
0: hezké
1: léto.
0: A palec nahoru, děkuju za zavolání, děkujeme za poslech, mějte se moc hezky a naslyšenou, krásný čas prázdnin. Petra Borjanová mává a dodá.
2: Já bych ještě k tomu chtěla říct, vůbec toho nebuďte smutná, mě taky nechytnou všechny sklenice, nikomu nechytnou všechny sklenice, proto vymýšlíme zase ty recepty. Já naopak ty meruňkový rozvařený kompoty házím přímo do toho těsta, takže klidně do té olejové buchty můžete rozmixovat, udělat si takový pyré vlastně meruňkový a tak jako děláme cuketový buchty a podobně, tak do toho můžete klidně to meruňkový pyré hodit i do toho piškotu pod to. To si ještě vytuníte.
0: No, letní moučníky jsou jedna věc, ale když je tak teplo, troubu nezapínáme a děláme třeba domácí zmrzlinu. A já jsem zrovna včera na Vysočině u kamarádky ochutnala jejího míšu, ona říkala čistě jen tvaroh, šlehačka, nic, nějak trošku asi cukru. Bylo to moc fajn. Tak jak na zmrzliny?
2: Ono to je obrovská věda. Tohle jako, jak vám tady říkám, že všechno pečení je strašně jednoduchý, tak u zmrzlin zrovna, tak aby jsme udělali zmrzlinu, tak jak si ji koupíme tady někde u okýnka, tak to asi v domácích podmínkách nejde ani zvládnout, protože to je opravdu velká technologie vymyslet, aby ty krystalky té vody, jak se nám to mrazí, aby nám to udělalo tu krásnou krémovou zmrzlinu.
0: Textura, no.
2: To doma nikdy nebude úplně 100% výsledek, i když máte zmrzlinovač. Ale děláme takzvaná pití na špejli. To znamená, jakýkoliv to ovoce zase, pokud si ho jako promixujete, propasírujete, můžete i trošku dosladit a zmrazíte, tak vlastně to budou takový tříště trošičku, ale bude to mít chuť toho ovoce a pro děti je to nejzdravější pití na špejli tady v těch horkách, jo, protože do sebe dostanou ovoce a dostanou i něco na ochlazení a nejsou to takový ty chemický věci z těch obchodů navoněný, nabarvený, ale pití na špejli. No a tady ty tvarohový, jak říkáš, z těch zakysaných smetan, a to je taky dobrá alternativa, protože to opravdu zase stačí jenom rozmíchat tu zakysanou smetanu, nebo tvaroh rozšlat třeba s trošičkou smetany jenom a dosladit si podle chuti, zmrazit, tak tam taky ten výsledek přímo v těch formičkách se dá mrazit, je docela dobrý.
0: Je to fajn. Jak jsme zmiňovali, já se ještě vrátím k těm knedlíkům, protože jak říká klasik, žádná láska není tak opravdová jako láska k jídlu. Pro mě jsou knedlíky a vůbec sladká hlavní jídla top, tak dobře. Čím sypat? Tady zaznělo od posluchačky, že si tam dává tvaroh, že jo, cukr, máslo asi známe. Setkala se s něčím originálním na posypku?
2: No, jižní Čechy, žahoury, takže tam se hodně vaří z ovoce takové rozvary teplé, kterým se můžou ještě, jako zase ty knedlíky, i když jsou plněné vevnitř, tak si to ovoce můžeme dát ještě zvenku, takže to je výborný. Moje tchýně mě naučila hruškovou kaši si dělat, takže z hrušek vlastně mít uvařený taky takový jako pyré a na to, když dáte kyselý tvaroh a ta sladká hruška to pyré s tím kyselým tvarohem a do toho nějaký knedlíčky, to je vynikající věc, úplně jako delikátní záležitost, jo, protože tam ta sladká, kyselá, ty chutě se krásně kombinují, jo. No ty knedlíky, to je vlastně takový, víte, jak se cpe husa na posvícení knedlíkem, no taky člověk se cpe knedlíkem, protože to žádná dieta není, že jo.
0: Ne, to je blaho v ústech, ale ano. To je nebe v hubě, to je. Na Moravě říkají.
2: Tak nějak, no, zase bych to nechala trošku, až se nám ochladí.
0: Dobře, tak knedlíková inspirace také musela zaznít, protože k létu patří právě příprava tohoto typu dezertu. My se k těm dalším dezertům ještě dostaneme. Já ráda připomínám, že Petra Burjanová je naším milým vzácným hostem, cukrářka, pekařka, a my ještě v dobrých radách máme před sebou kus času. Zavolejte, sdílejte s námi zkušenosti, podobně jako posluchačka Anička, nebo se ptejte. 726 46 5200.
3: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Na sladko jsou dnes dobré rady o letních moučnících i třeba zmrzlině domácí. Si povídám s Petrou Burjanovou, která je milým a vzácným hostem, a vidím, že voláte, a to je moc dobře. Já ráda dám slovo někomu z posluchačů, zeptám se, kdo volá. Dobrý den. Haló, je tam někdo? Ano, vítejte ve vysílání.
1: No, dobrý den, prosím. Ano. Kdy bude nějaký recept?
0: Bude, těšte se, a to je nedočková posluchačka. Máme naplánovan recept, tuška a papír připravit, protože bude domácí tiramisu. My se tady s Petrou na tom domlouváme. Zazní samozřejmě v závěru, jak jsme slíbili v úvodu toho našeho povídání. Já možná budu malinko osobní ke konci toho setkání. Petro, máš nějakou hezkou vzpomínku spojenou právě s pečením letních ovocných dobrot na své dětství? Je tam něco takového, co je typické, že bys, jakože to máš doteď ráda, že když to jíš, tak si vzpomeneš, je, to jsem byla malá, milovala jsem to už jako dítko.
2: Já jsem závinová, takže závinová. Já ty záviny vždycky vidím ty ruce těch ženských, jak to vyvalovali, naplňovali, posypávali, že do toho se dá i ty třešně zapít, do toho závinu může jít jakýkoliv ovoce a zase minimum těsta, ty ano, tažený tenké. Záviny třeba, že? A spoustu ovoce, spoustu třeba oříšků, spoustu dobrot, jako, tak já jsem závinová. Ale jinak s ovocem já to mám spojený, jako jak jsme chodili krást sousedům ty třešně, že jo, a pán nás honil s hůlkou starý ještě.
0: Jejde, ano.
2: To je moje léto.
0: To je léto, výborně. Já si také pamatuju to užírání těch plodů na té zahrádce. Mamka se pak potom vždycky divila, kde to je, když to šla sbírat. Už to nebylo. No, každopádně dáme opět slovo posluchačům. Teď se to, věřím, podaří. Dobrý den, kdo volá?
3: Dobrý den, tady je posluchačka Lidka. Já vás zdravím, děvčata.
0: Děkujeme.
3: A chtěla bych se s váma podělit
0: o
3: recept, který jsem získala asi před 30 lety, když jsem jela s noční vlakem dom. No. A nějaké dvě ženy si to tam vykládali. Já jsem neměla tušku a papír. Tak jsem si to celou cestu opakovala.
0: A Petra Bujanová už vytahuje tušku a papír a zapisuje. Pojďme.
3: A je to strašně jednoduché. Jsou to dva rohlíky, starší, nakrajené na kostičky, dvě vajíčka, jeden tvaroh, vše se zamíchá a nechá se to 2 hodiny odpočinout. Takže 2, 2, jedno vajíčko.
0: Aha. A?
3: Tak se udělají nočky, nebo kuličky, nebo válečky, hodí se do vařící vody, jak vyplavou, jsou hotové, a na to ty žahoury, zakysánku, no. Rozvařené ovoce, prostě co kdo má rád.
0: Výborně.
3: Je to strašně lehoučké, nadýchané. Moja maminka bez zuba si to nemohla vynachválit.
0: Krásná vzpomínka.
3: A já už v jejím věku, ale pořád to vařím a všem to chutná.
0: Všem to chutná, no děkujeme moc za krásnou inspiraci a vzpomínku na noční jízdu vlakem. Mějte se moc hezky, naslyšenou. Děkujeme. Ano, i vám. To oslovení děvčata bylo milé, Peti, uznej. Pro nás dvě.
2: A víš, já ten recept
0: znám.
2: Znáš,
0: já jsem se chtěla zeptat.
2: A víš, odkud? Z první řady peče celá země. Dělala ho, myslím, Anička tenkrát, když jsme měli knedlíkový kolo. A opravdu doteďka na to vzpomínám. A děkuju paní, že mi to připomněla. A že mám tady teď i poznamenaný recept, já na to hned jdu odpoledne.
0: Zopakujme si ještě ty ingredience, prosím.
2: Tak
0: to
2: paní říkala 2 rohlíky nakrájet, ano, nějaké postaršené, 2 vejce, 1 tvaroh, vlastně jenom promíchat a uvařit, pochopila jsem, ve vodě klasicky nějaký nočky, knedlíčky malinký.
0: Odhazujeme lžičkou.
2: A přesně tak, a vyhodíme na talíř a polijeme nějakým ovocem, žahourem.
0: A pojďme se dostat k tvému receptu, ty ho tady schraňuješ, měla si to domácím úkolem. Připravit,
2: sem se nedají nosit složité recepty a je horko. Tak jsem si říkala něco nepečeného, ano. A ono je to tiramisu takové známé, všichni ho děláme, no, ale všichni, když ho děláme právě italsky, ano. Tak ho děláme ze syrových vajec, což tady k těm teplotám úplně není jako to pravé ořechové. Mm-hmm. Tak já jsem vám donesla takový recept, jak si udělat tiramisu tak, aby to bylo bezpečné.
0: Okay.
2: A pozor, tiramisu nemusí být jenom káva, amaretto, ale můžou to být i jahody. Piškoty se dají namáčet v jahodový třeba šťávě nebo promazávat jahodovou marmeládou, mm-hmm. A můžete tam dát právě tady tu směs, co si za chviličku řekneme. Může být, mě třeba naučila jedna sestra řádová v Itálii, citronový tiramisu, kdy se do té směsi nastrová citronová kůra a ty piškoty se namáčí v limončelu a vlastně to je zase osvěžující, neuvěřitelně dobrý. Tak já vám řeknu teď, jak si udělat tu bílou takovou tu omáčku, kterou základný. Proložíte ty piškoty. Takže budete potřebovat 3 vejce, ano. Který si dáte do mísy a šleháte. A bokem zvlášť si dáte 100 gramů cukru a 40 gramů vody a necháte to svařit takzvaně na bublinu. Kdo má teplo, je to 120 116. Kdo nemá teploměr, má nějakou odměrku vzadu s nějakým očkem, tak zkusí fouknout, když mu z toho jde bublina, tak je to přesně ta teplota. Ano. Když nemáte ani to, tak ještě mě napadla jedna zkouška teď. Vezmete kousíček toho rozhaveného cukru, kterýmu už jdou takový bublinky, a zkusíte ho hodit do vody a zkusíte si na to sáhnout. Když je to ještě hodně takové lepivé, rozteklé, tak to ještě není ono. Když je to taková forma modelíny, že byste si to něco, tak to je přesně to, co potřebujete. A pokud je to už tvrdé sklo, tak jste ho převařili, ten cukr. Už jdete do karamelu. Jo. Ale víc jednodušších technik už mě nenapadá. Prostě 116 stupňů je ta naše na bublinu, co potřebujeme. A začnete to pomalinku lít do těch rošlehaných vajec. Tím si je pasterizujete. To znamená, kdyby tam byla nějaká neplecha, tím jste je vydezinfikovali. Šleháte dál do husté pěny a pak do toho celého vmícháte, vešleháte na menší jako stupeň otáček jedno mascarpone 250 gramů. A ono, nelekněte se, bude to takové řidčí, ale ono to krásně v té lednici stuhne potom. Jo. A namáčíte ty piškoty, do čeho je vám libo, prokládáte tady tou bílou omáčkou, nenapadá mě nic, jak to jinak spodobnit. Můžete nahoře posypat kakaem, pokud si děláte to klasický tiramisu, namáčí se piškoty právě do kávy s amaretem třeba, jo, nebo právě do nějakých těch i ovocných rozvarů, prostě fantazie.
0: No, sliny se nám zbíhají. Děkujeme moc za návštěvu, za inspiraci. Petra Burjanová, cukrářka, pekařka a hlavně, řekla bych, skromná báječná žena. Oh. Vážím si tvého času. Vím, že odpočíváš tento rok a hlavně jsi měla zkoušky na vysoké a gratuluju k ukončení ročníku. Děkuji. A budeme se těšit, věřím, že ne nejpozději za rok, ale třeba před Vánocemi.
2: No určitě na Vánoce bychom se měli vidět a něco si říct.
0: Rádi. Milí posluchači, tak to byly dobré rady s Petrou Burjanovou. Těším se na ty další zase příští pondělí. Petě, tobě osobně přeji, ať tě to také peče a pořád tě to baví všechno. Život, vůbec si zdravá, spokojená a všem tvým blízkým. Jen to dobré.
2: Děkuju.
0: Jarka Vykoupilová se teď loučí a těším se na vás opět ve čtvrtečním dopoledni. Naslyšenou.
4: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Desítky klientů brněnského domova seniorů na Kociánce se po ranním požáru musí dočasně přestěhovat. Policisté čekají už 8 let na nové vrtulníky, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Hodonín dostane na nové dopravní hřiště od kraje téměř 9,5 milionů korun a bude jasno až polojasno, postupně přibude oblačnosti, teploty do 39 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Desítky obyvatel domova pro seniory v brněnské ulici Kociánka musí zařízení dočasně opustit. Po ranním požáru rozvodny nefunguje elektřina v jednom z pavilonů. Hasiči zásah ukončili, všichni klienti jsou v pořádku. V zařízení bez proudu ale nemůžou zůstat. Magistrát, který domov provozuje, proto zajišťuje převoz 72 ze 300 lidí, upřesňuje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
2: Náhradní ubytování bude zajištěno v ostatních brněnských domovech pro seniory, případně v krajských zařízeních. Někteří klienti budou v péči rodinných příslušníků.
1: Domov seniorů by měl podle magistrátu obnovit provoz v nejbližších dnech. Letecká služba policie ani po 8 letech nedostala plánované nové vrtulníky. Při kontrole na ministerstvu vnitra to zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Lehké vrtulníky mají sloužit k zajištění 24-hodinové pohotovostní pátrací a záchranné službě. Z kontroly také vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí rezortu Hany Malé kontrolní

0: místě se tak děti museli učit pod vedením městské policie na mobilním hřišti. Tuto situaci však trvale vyřeší výstavba plnohodnotného hřiště v areálu Hodonínské základní školy Vančurova.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude jasno až polojasno, postupně čekejte tvorbu kupovité oblačnosti a izolované přehánky nebo mouřky. Ty mohou být i silné s přívalovými srážkami. Později večer bude srážek i bouřek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severních směrů, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz na dálnici D2 omezuje nehoda na 3. kilometru. Na příjezdu do Brna blokuje levý pruh. Po nehodě u brněnských Tuřan je neprůjezdná silnice do Telnice. Opatrně projíždějte i místem nehody u Prosiměřic na silnici do Těšetic. A nehoda je hlášena také z Jedovnic. Tam se stala na Havlíčkově náměstí. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

A je tady opět Morava krásná zem. Zdraví vás Jiřina Ostrá. V úvodu jste vyslechli Petro Pavelskou Ladislava Hrdličky v podání Hornobojanů. No a Hornobojani nám i napověděli, kdo má dnes svátek. Ano, jsou to Petrové a Pavlové, a to jak u nás, tak na Slovensku. Samozřejmě, že blahopřejí.

přeji. No a doufám, že dnes poblahopřeji i nějakému zpěváčkovi či zpěvačce. Je to tak, i letos se mohou děti do 15 let zapojit do každoročního projektu Prázdniny u babičky. No a jak víme z předcházejících ročníků, děti velmi rády zpívají. A já tak doufám, že hned po následujících lidových přivítám mezi námi nějakého toho kluka či nějakou slečnu, kteří už možná jsou připraveni s nějakou pěknou písničkou. Pravidla prázdnin se trošičku mění, ale s těmi vás během pořadu určitě seznámím. Teď ještě telefonní číslo 726465200 a nyní už Martin Hrbáč. Výlet.

0: Tak to byla cimbalová muzika Martina Hrbáče. No a moje přání se vyplnilo. Už tady mám první zpěvačku a je to 11letá slečna Gábinka Havránková, která se úplně jako první dovolala do letošního projektu Prázdniny u babičky. Tak Gábinko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nazdar, tak ty seš na prázdninách u babičky teď?
1: Jo, ano.
0: Ano, a je to babička Dvořáčková?
1: Jo, ano.
0: Výborně. A jak tak prožíváte spolu ty horké dny?
1: V bazénu a někdy si i hrajeme.
0: No teda, ten bazén ti opravdu závidím. No ale teď, abychom se dostali k tomu podstatnému. Ty jsi pro nás připravila nějakou písničku a jaká to je, co nám zaspíváš?
1: Princeznu Zemlejna.
0: Princeznu Zemlejna, tak prosím, můžeš začít.

0: No, Gabinko, to nemělo chybu. Já bych řekla, že kdo to zpívá, ten originál?
1: Nevím.
0: Nevím, já nevím. Tam zpívá Vašek Bárta, no, že?
1: A pak ta text. No. Text a hudba Krkoška.
0: No, prosím. No, ale musím ti říct, Gábinko, že nadšená tvým zpěvem jsem nebyla jenom já, ale tleskal ti tady kolega Borek Kapitančík, možná, že jsi to slyšela. Ty určitě někdy chodíš zpívat, že jo?
1: Jo, a že mu děkuji.
0: No, a kam chodíš zpívat, řekni?
1: Chodím do Národopisu Groše a Dolní Rožinka a pak ještě chodím zpívat na Zušku.
0: No, já jsem si říkala, že to není jenom tak. Ten tvůj zpěv byl krásný, čistňounký, tak já jsem ráda, že zrovna ta první zpěvačka nám ukázala, jak u nás děti na Moravě jsou opravdu velmi zpěvné. Tak milá Gábinko, měj se moc hezky, prázdniny jsou před tebou. Co tak, na co se tak chystáš?
1: Jít ještě s babičkou do bazénu.
0: Do bazénu.
1: Tak. Do velkého bazénu.
0: Jo, do velkého bazénu. Tak si to s babičkou užijte. Já bych hned se přidala k vám, kdybych mohla. Každopádně ti moc děkuji za opravdu pěkný zpěv. Krásný zpěv, Gábinko. A ještě bych ti řekla, protože jsem hned v úvodu říkala, že se ty trošičku mění ty pravidla prázdnin u babičky, tak dřív každé to dítko dostalo za ten svůj zpěv nějaký malý dáreček. A letos to bude tak, že vlastně všechny ty děti, které zaspívají v tomto týdnu, tak jeden z nich bude vylosován v neděli v pořadu Blahopřání s písničkou a obdrží rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. To by se ti líbilo, že jo?
1: Jo.
0: Už jsi byla v zoologické zahradě v Brně?
1: Jo.
0: Jo, no tak by si to zopakovala. Takže teď už se s tebou rozloučím. Moc děkuji tobě i babičce za krásný pěvecký přínos. A někdy zase naschledanou. Prázdniny si užijí.
1: Naschledanou.
0: No a pro Gábinku a její babičku a vůbec pro vás, pro všechny, samozřejmě bude i písnička a zrovna vidím, že přicházejí Chlapci ze Zlína.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byli chlapci ze Zlína, písnička Libora Mikla, Dalibora Kozmíka v podání Frýštátské Javořiny. No a Frýštátská Javořina dnes hrála především pro tu milou zpěvačku, 11-letou slečnu Gábinku Havránkovou ze Stříteže, která nám před chviličkou zaspívala, musím podotknout, velmi pěkně písničku z filmu Princezna Zemlejna. Tak já zdravím ještě jednou Gábinku a zdravím tu milou babičku paní Dvořáčkovou. No ale teď už zdravím pana Zdenka Hercoka z Velkých Pavlovic. Dobrý den.
1: Přeju všem dobrý den z rozpálených Pavlovic. Zdravím vás ze studiu a všechny posluchače a milovníky dechovky a všem přeji krásný den. Vážení a milí, chtěl bych vaším prostřednictvím popřát k dnešním narozeninám paní Pavle Novotné z Hustopečí. Je to moje bývalá kolegyně dlouholetá. Přeji hodně zdraví, štěstí, klidu, pohody a radost ze života. Dále bych chtěl poděkovat za přání k mojím narozeninám, ať to bylo rozhlasem, telefonem, osobně, písemně. Všem moc děkuji, přání moc potěšilo. Děkuji vám za prostor, za písničku, a tak, která je také pro vás ve studiu, a všem posluchačům.
0: Děkujeme moc.
1: Zdravím a přeji všem hodně zdraví, s úctou Zdeněk Hercog, Velké Pavlovice. Děkuji.
0: Výborně,
1: paní Jirinko,
0: tak
1: děkuji.
0: Pane Zdenku, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A prostor už dávám panu Josefovi ze Šumic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já dneska, když je těch Petru a Pavlu, tak mám tady taky nějaké ty kamarády a švagry. Mám švagra Petra Januje z Vostětína, staršího, jeho syna mladšího. Pavla Januje ze Slavičína, taky jeho syn mladší. Pak mám Pavla Dohnalíka, to je kamarád z Přerova. Pavel Hříb, ten bydlí na naproti, to je taky kamarád můj, a Pavel Matuš. Dalších ještě Petru a Pavlu je hodně, ale nebudu je jmenovat. Všem, kteří mě znají a znám je, tak přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se jim daří. A včera bylo Lubomíra a mám velmi dobrého kamaráda, pana Lubomíra Hrleckého, kapelníka dechové hudby Ošavánka, tak všechno nejlepší, Lubo, ať se daří hlavně muzikánské hrání a ať ti to dobře fouká. Přeje všem, přeje Josef a Maruška ze Šumic.
0: Výborně, další přání zaznělo ze Šumic, určitě potěšilo, pane Josefe, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A já se ještě vracím na skok k projektu Prázdniny u babičky, protože já nejsem si jista, jestli jsem to řekla, takže raději dvakrát než vůbec. Dříve v předcházejících ročnících jste si mohli večer v té večerní části Moravy krásné země znovu vyslechnout výkon zpěváčka či zpěvačky, kteří nám zpívali v poledne. Letos tomu tak nebude, takže večer reprízy zpěvu nebudou. No ale písnička i pro paní Pavlu Studínkovou Rozenou Křížovou z Chropině. Milá Pavlo, náš kolektiv pracovníků ti přeje hodně zdravíčka, štěstíčka a božího požehnání. Milá Pavlo z Chropině, sejdeme se při víně, napijem se na tvé zdraví, ať tvůj manžel barák staví. No a to přeje kolektiv pracovníků. A už další přání. Milá kmotro Františko Čechová z Dobřínska, k tvým krásným 80. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a radost a mnoho krásných chvil v kruhu rodiny. Ať tě život stále naplňuje úsměvem, pohodou a láskou a ať si užíváš každý den. Všechno nejlepší k narozeninám, pevné zdraví do dalších let ti láskou přejí sestra Maruška, Liduška, Kája a Petr Kameníkovi s rodinami. No a přání pro pana Pavla Žilka k svátku. Hodně zdraví, štěstí přeje Jaroslava a krásná přání doplní písničkou Vlkošáci.

0: To bylo tango Augustina Janíka v podání Vlkošáku Má lásko nejdražší. No a komu pak poblahopřeje nebo pošle nějaký milý pozdrav paní Zapletalová z Horního Němčí. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě vás jednou zdravím, paní Ostra. Dnes má svátek otec Petr Hofírek ze Vnoroch. Tak mu přejeme hodně, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Tomu přeji všichni farníci z Horního Němčí a Slavkova a Zapletalova. Moc a moc krát vám děkuji. Písnička bude i pro vás.
0: Děkujeme moc, takže písnička i pro vás na oplátku, nashledanou. A už tady mám aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Neboť dnes 29. června slaví v Knínicích u Boskovic bratr Rudolf Krajíček Kulaté životní jubileum a jsou to přímo 80. Takže milý bratře Rudolfe nebo Rudo, hasiči vám naším prostřednictvím blahopřejí za všechnu tu práci, co jste pro ně vykonal, samozřejmě děkuji, o tom není pochyb. No a dole dalších vám přejí už jenom to zdraví, aby třeba nezlobilo, přejí vám také štěstí, pohodu a hlavně vám přejí klidná léta života. No a tady pozdrav s pěknou písničkou a přáním posíláme do Orlovic Ivoši Zaoralovi k jeho včerejším 67. narozeninám a Pavlovi Pirkovi do Švábenic k jeho dnešním jmeninám. Milí oslavenci, přejeme vám pevné zdraví, ostrý zrak a stále jasnou mysl. Ať vás nohy spolehlivě nosí po všech lesních pěšinách kolem Orlovic a svatý Hubert při vás stojí na každé čekané. Ať vám les přináší klid, radost a spoustu jedinečných loveckých zážitků. Protože víme, jak moc milujete naše krásné lidové písničky, přejeme vám, ať máte v srdci pořád stejnou melodii a radost ze života. Ať se z vašich úst písnička nikdy nevytratí a doprovází vás jak v lese, tak při veselém posezení s přáteli u dobré slivovičky a váš domov je plný pohody, lásky a spokojenosti. Na váš neutichající hlas lovu zdar blahopřejí kamarádi a myslivci z Orlovic. No a přání je připraveno i pro pana Ladislava Macka ze Šumic k sobotnímu svátku. Milý dědo Laďo, přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, lásky a božího požehnání. To vše s láskou přejí vnučka Katka s přítelem, pravnučka Rozárka, vnuk Míša s přítelkyní, dcera Markéta a manželka Věrka. A už s písničkou přichází Gloria.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Takže opět Morava krásná zem, opět krásné písničky a opět vaše milá slova, blahopřejná slova. Tak u telefonu už je připravena paní Otřísalová z Hustopečí. Dobrý den.
2: No, dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát manželem panu Pavlu Jankovičovi z Pavlova. On má dneska na svátek. Tak mu přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví. A v sobotu měl krásných 75 roků, tak mu přejeme dlouhá léta ve zdraví.
1: Tak, já jsem ráda, že to vyšlo, paní Otřísalová.
2: No, já taky.
1: Pro posluchače totiž oni nevědí, paní Otřísalová už se jednou dovolala a potom se nějakým záhadným způsobem ztratila, ale štěstí je nakloněno na vaší stranu, paní Otřísalová.
2: Kůty, to tam nemáte asi,
1: ne,
2: že? Kůty.
1: Ne, teď je tady připraveno přímo voňavé vínečko, si budeme připíjet.
2: Tak to taky, to tak to bude mít rád. No.
1: Tak nasledanou.
2: Tak děkuji vám moc, paní. Nasledanou.
1: Paní Klimentová, dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chcela zahrát, zablahoželat mojmu manželovi Pavlovi Klimentovi k dnešnému sviatku, k dnešním meninám. Prajeme mu veľmi veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania. Ďakujeme mu za všetko, čo robí pre svoju rodinu a za 10 dní bude mať takisto narodeniny, takže mu celá rodina praje veľa, veľa zdravia. Ďakujem vám.
1: Dobře, a tam si určite budete, pani Klimentová, pripíjet nejakým tým voňavým vínečkem.
3: No, budeme.
1: No, takže ale my už si tuto pěknou písničku poslechneme za maličkou chvilku. Naschledanou.
3: Děkujem pěkně, děkuju, do počutia.
1: Naschledanou. No a paní Pavla Holá z Blatnice u Jaroměřic nad Rokytnou slaví dnes 76. narozeniny. A přání, milá babičko, za celou rodinu, včetně manžela Vladimíra, za syny a dceru, včetně vnoučat a pravnoučete Jáchyma, přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky a Božího požehnání a ať ti při hraní s dědou padají jenom samé dobré karty. Dnes mají svátek Pavel Kováč ze Slavičína, který měl včera také narozeniny, Pavel Nevrlka ze svatého Štěpána a Pavel Bobčík z Dolního Němčí, bývalý spolupracovník. Všem přejeme hodně zdraví a ta horka, ať je nezdolají, s rodinami, ať si to pěkně oslaví a posíláme jim po vás písničku. No a to posíláme také všetkým našim přátelům. Říhovi z Dolního Němčí. Všechno nejlepší k meninám panu Pavlovi Kutálkovi. Hlavně hodně zdraví a pohody v kruhu rodiny přejí rodina Královičova, Anka Ozabalová, Hanka a Jenka s rodinou. No a teď už konečně to slíbené voňavé vínečko.

0: Tak to bylo vůňavé vínečko Miloslava Procházky a Anny Žilkové, hrála Hračovianka. Ale teď tady mám telefonát z Vřesovic, je to paní Eliška. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra, ještě jednou vás srdečně zdravím a všechny posluchače tohoto pořadu. Dnes prosím o písničku k svátku pro svého syna Petra Vávru a také pro svého vnoučka Petříčka Vávru. A ještě své narozeniny v těchto dnech slaví moje milá sestřenice, paní Jaruška Mečochová, a ve středu bude Jaroslavy, takže i k svátku. Takže všem přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti ze života, Boží požehnání. A vám děkuji a zase někdy naslyšeno.
0: A vy mějte také radost ze života, paní Eliško. Nevím, jak u vás je. Asi také no, velmi horko, že? Hrozně to vlastně říkáme, ano. Tak to snad nějak přežijeme, co říkáte, paní
1: tak,
0: Eliško?
1: Musíme, nic jiného nám nezbývá.
0: Musíme doufat ty lepší zítřky. Dobrý, tak teď zaznělo z vašich úspěšných přání naslyšenou. Ráda zahraji i dlouholeté kamarádce paní Růženě Otáhalové z Hustopečí, která dnes slaví kulaté narozeniny. Růženko, hodně zdraví a pohody do dalších let ti přejí Eva, Soňa a Petr. K přání se připojuje tvoje rodina, manžel Karel, děti Soňa, Lenka a Kája a vnoučata. A ještě přání pro paní Hanku Kuřímskou z Bojkovic k jejím dnešním narozeninám. Všechno nelze říci slovy, co ti jenom můžu přát. Přeji ti to nejkrásnější, co jen život může dát. K tomu zdraví, štěstí, spokojenost, ať každý příští den přinese ti alespoň malou radost. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu přeje Dana. No a na řadě jsou lidové.
2: Český rozhlas Brno.

tak to byla cymbálová muzika Polajka. A ještě tady mám přání další. Dnes slaví 83. narozeniny naše milá manželka, maminka, babička, prababička, paní Marie Klimešová. Milá Mařenko, k tvým narozeninám ti přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, sil, trpělivosti a boží požehnání do dalších let. Děkujeme ti za všechno, co pro nás všechny děláš, a obrovské děkujeme za to, jak se staráš o taťku. No a tak to blahopřejí manžel Jarda, dcera Hanka s Vlastíkem, vnučka Lenka s Matyáškem a Elinou, vnuk Pavel s Lenkou a Felixem. No a kluci posílají velikou pusu a úplně poslední to bude. A je to přání pro paní Dražku Gazárkovou z Norov Lidéřovic, která v těchto dnech oslavila 80. narozeniny. Milá Drahuško, děkujeme ti za příjemné posezení s tvou rodinou při sobotní oslavě tvých narozenin a ještě jednou ti do dalších hodně dlouhých let přejeme stále zdraví, štěstí a ochranu Panny Marie a také pro tvého manžela Petra, který slaví narozeniny v úterý 30. června, tedy zítra. Pevné zdraví a boží požehnání, ať vás stále provázejí a celou vaši krásnou rodinu. To vám ze srdce přejí Máňa a Jarek Špirudovi z Hroznové Lhoty a Anička Pavlicová z Velké nad Veličkou. Písnička ta také nechybí, hrát budou i Štvánci.

Tak to byla písnička Malé výročí Pavla Svobody a Vladimíra Salčáka v podání Ištvánku. No a ještě dnes vás naposledy před vlastně prázdninama pozvu na Moravskou kapelu. Ano, tak jako každé pondělí, tak i dnes ještě můžete přijít do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně, kde vám k tanci a k poslechu bude hrát Moravská kapela. Přijďte si tedy od 17 do 21 hodin nechat zahrát tu svoji oblíbenou. No a po prázdninách se fakt příznivci Moravské kapely sejdou 31. srpna. No ale teď je 12 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem polední část končí. Já ještě jednou zdravím naší první zpěvačku z prázdnin u babičky, 11-letou slečnu Gábinku Havránkovou ze Stříteže. No a vám všem přeji klidný den, nejlépe někde ve stínu. Setkáme se krátce po 18. hodině, loučí se Jiřina Ostrá, no a na závěr už hraje Malohanačka orchestrální skladbu Antonína Žváčka a je to Uplakaná.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Jihomoravští záchranáři se o víkendu dostali až ke 370 výjezdům za den. Kriminalita v Česku neroste, přibývá ale případů s vysokou agresí dětí. Tanečníci z brněnské konzervatoře si vysvědčení přebírali až dnes a bude jasno až polojasno, postupně přibude oblačnosti, teploty do 39 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Kvůli vysokým teplotám narostl počet výjezdů jihomoravských záchranářů. O uplynulém víkendu zasahovali u 370 událostí za jeden den. Průměr za běžný den je 300. Záchranáři ošetřují lidi s kolapsy, úpaly, úžehy a dalšími nevolnostmi kvůli vedru. Pokračuje mluvčí záchranářů Michala Botová.
3: Je potřeba říct, že už se nebezpečně blížíme rekordu našemu historickému, což je 383, ale to samozřejmě není rozhodně něco, z čeho bychom jásali. Určitě významný vliv mají ty vysoké teploty. Doufejme, že nám ochlazení, alespoň to slibované, přinese úlevu.
1: Kriminalita v Česku zůstala loni zhruba na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Pravidelně se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnilo Nejvyšší státní zastupitelství. Někteří žáci a studenti budou mít kratší letní prázdniny. Školní rok jim totiž končí až dnes nebo zítra. O prodloužení výuky požádala ministerstvo školství třeba taneční konzervatoř v Brně. V pátek končit nemohla, protože ještě večer měli studenti absolventský koncert.
4: Pro diplom si přišla do malého amfiteátru konzervatoře například studentka Madeleine Moravcová, která si ho převzala i díky tomu, že zvládla páteční absolventský koncert v Mahenově divadle.
5: Tím vlastně jsme nejenom uzavřeli studium jako posledním představením úplně, ale také jsme za to byli známkováni a dle toho dostali diplomy.
4: To potvrzuje ředitelka taneční konzervatoře Hana Literová.
6: My jsme opravdu potom celý ten víkend pracovali na tom, že jsme tiskli ta jejich vysvědčení závěrečná, která jsme jim dneska mohli předat.
4: Část mimo brněnských tanečníků z nižších ročníků si vyzvedla vysvědčení v pátek. Ti místní si pro ně přišli dnes. Z Brna ale na

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Příjezd do Brna po dálnici D2 komplikuje nehoda na 3. kilometru, blokuje levý pruh. S omezením po nehodě počítejte také na Kníničské ulici v Brně, stejně jako na výjezdu z brněnských Tuřan do Telnice a na D55 u Starého Města na nájezdu na Hodonín. A nehoda je hlášena i v Čejči a u Diákovic na silnici do Velkého Karlova. Dobré cesty přeje Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla Na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s Oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti.

0: Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
1: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
0: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
1: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jaksi neuvažovat o něčem jiném.
0: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušínský?
1: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak, jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory. Když jsem šel na konzervatoř, tak řekli, no Hrušínský, to je jasný, to je protekce, toho se nezbavíte nikdy. I když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no, to je ten Hrušínský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let před roce 70 a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel, a přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
0: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
1: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi, tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jaksi z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušínský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
0: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Jestli si vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
1: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to ta záporná role to se hraje vždycky líp, než ty kladěsové a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
0: Takže
1: že...
0: vůbec vám neskritizoval váš herecký
1: ne,
0: výkon?
1: Ne, to bylo úplně stranou, koukal jenom na tu díru na ponožce.
0: To je výborný. Moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
1: Jo, tak to je podobně.
0: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
1: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všemi v gestech životních a byl málo mluvný, jo. Dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn, jako, jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli, jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet, jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
0: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli.
1: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako, co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde, že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
2: Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
3: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života. A jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil, narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku a po představení se táta narodil na tom jevišti.
2: Jako opravdu na jevišti?
3: Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje a pak přišel na svět. No. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako jdu a já, když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no, všude. Bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád. Jo. Že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
2: Nebo přímo tady?
3: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
2: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
3: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Medřická, Jiřina Šejbalová, no a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat. A tohle je jedna z věcí, ten Bocklesson, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi 3x nebo 4x, na co nemůžu zapomenout. Vlastně já nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
2: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
3: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jaksi v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jaksi nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je. prostě, a aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
2: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
3: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby nestratili pokoru. Protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
2: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
3: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo. Že to taky, my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo. A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika. A velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo? Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo? Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
2: Na poušti.
3: Než v kleci někde. No.
2: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citliví? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
3: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec, herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho. Jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo? A herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem, vždycky na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
2: To je pravda.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to proved. Jo? A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká, jo. Ale nakonec svoboda je odpovědnost, jo. Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním, jo. Tak pokud jste neodpovědnej, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na takové představení, na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, ty tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposledy natáčel? Vy jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt?
2: Bavilo mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarné léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Plané nad Lužnicí, do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselí nad Lužnicí, asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam. Při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povídce Nesvatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, které se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář, Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva majora Kalaše, v tom natočili spolu asi 5 těch detektivek a vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, 2 hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo? Že dneska je to lidem jedno. Jo?
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli. No,
1: je to tak,
2: no,
1: ano. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděs pod takovéhle zkušenosti?
2: Jo, člověk by řekl, že ano. Že
1: bude, ano, ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě by chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život, takže zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno. Že to zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Thomayerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: máme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Na jihu Moravy se loni zvýšil průměrný věk rodičů při narození dítěte. Na rozvoj venkova půjde dalších 630 milionů, celkem přes 5 miliard korun. O teplém víkendu dorazili na brněnská koupaliště rekordní počet návštěvníků a bude skoro jasno až polojasno, postupně přibude oblačnosti, teploty do 39 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Průměrný věk matek v Jihomoravském kraji dosáhl loni 31,8 roku. To je meziročně nárůst o 0,2 roku. Podobně vzrostl i průměrný věk otců. Ten byl loni téměř 35 let. Nejstarší matce v kraji bylo 50 let, nejstaršímu otci 67 roků. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad.
2: Před 25 roky měla matka při porodu v průměru skoro o 5 let méně než dnes. Liší se i věk matky podle rodinného stavu. Vdané ženy mívají děti později než ty svobodné. Matky také mají méně dětí. Na jednu ženu připadne 1,28 dítěte. Andrá Němcová, Český rozhlas.
0: Dalších 630 milionů korun dostanou na dotacích do roku 2027 místní akční skupiny v programu na rozvoj venkova. Dohromady tak mají k dispozici přes 5 miliard korun, informovalo o tom Ministerstvo zemědělství. Akční skupiny, což jsou sdružení občanů, neziskových organizací nebo obcí, mohou využít peníze nejen na spolupráci mezi sebou, ale také na projekty, které sami uznají za nejdůležitější pro daný region. Aby mohli čerpat nové prostředky, musí do konce června 2027 předložit své přepracované projekty. Největší brněnská koupaliště Riviera a Zábrdovice evidují rekordní návštěvnost. Vysoké víkendové teploty přilákaly na obě místa dohromady téměř 20 000 lidí. V sobotu dorazilo na Rivieru téměř 7 400 návštěvníků, což je nejvíc od roku 2019. Pokračuje mluvčí společnosti Stares Martin Lísal.
3: V neděli byla návštěvnost jenom o málo nižší, konkrétně 7295. A na koupaliště Zábrdovice přišlo v sobotu 2540 návštěvníků, v neděli pak 2326. A v tomto případě se jedná o nejvyšší návštěvy od roku 2018, kdy návštěvnost areálu evidujeme.
0: Zoo Zlín, Ostrava a Praha letos společně pečují o dvě mláďata supa hnědého a jedno mládě supa mrchožravého. Ti patří mezi nejohroženější ptačí druhy na světě. Díky spolupráci odborníků můžou každoročně odchovat více mláďat, než kdyby postupovali samostatně. Odchov supů je přitom mimořádně náročný, samice snášejí pouze jedno vejce a chovatelé proto využívají náhradní pěstounské páry i speciální loutky při krmení mláďat, aby si ptáci nezvykali na člověka.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno až polojasno, postupně čekejte tvorbu.

0: Tý kolony s omezením po nehodě počítejte i v Brně na Poříčí, na křižovatce s Heršpickou a také u Tuřan na silnici do Telnice. Opatrně projíždějte i místem nehody u Diákovic na silnici do Velkého Karlova. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré odpoledne, milí přátelé, vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno. Tady Borek Kapitánček a naše dobré odpoledne, které vám dostatečně pomůže, aspoň doufám v tom, jak zvládnout i to dnešní vedro, právě začíná. No, zda se aspoň někde v Jihomoravském kraji dnes dočkáme dešťových kapek během odpoledních hodin, tu nám už za chvilku poví meteoroložka Barbora Kučerová. A protože dneškem už definitivně můžeme ty letní prázdniny prohlásit za zahájené? Ano, reportáž o vysvědčení na konzervatoři Brno, ta vás čeká taky. Tak vzhledem k tomu, že dneškem už definitivně začaly letní prázdniny, můžeme vám nabídnout i další cyklus zámeckého léta. Ať se vám líbí i písničky, které vám nabídneme. Hned ta první je od Heleny Vondráčkové, následovat bude Phil Collins a dojde třeba i na Edův zvonek. Tohle všechno pro vás až do 16. hodiny. Máme připraveno. Pěkné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Za teplot, které jsme si možná mnohdy ani dříve neuměli představit, se vám hlásím ze studia Českého rozhlasu Brno. Jakéže jsou konkrétně ty teploty na území Jižní Moravy? Tak to nám poví meteoroložka Barbora Kučerová na obvyklém místě určeném meteorologické informaci. Barboro, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Asi to nebudou teploty, které začínají něčím jiným než trojkou, že?
2: Opravdu ne. Spíše začínají těmi prvními číslicemi 35, většina teplot se opravdu pohybuje na 630 stupni Celsia, nejčastěji potom končí pod hodnotou 39 stupňů Celsia. Ta ještě dnes dosažena nebyla, to maximum je zatím 38 stupňů a 4 desetiny ze Strážnice a k tomu je na obloze teď většinou jasno nebo skoro jasno, byť v západní části kraje mohou být vidět oblaka, vršek oblaků, bouřek z Vysočiny, takže tam úplně jasno nebude a srážky ty se na našem území momentálně nevyskytují.
1: Otázka ovšem je, jestli během odpoledních, či snad večerních, anebo nočních hodin ty srážky a to, co jste popisovala směrem k Vysočině, překročí hranici směrem do Jihomoravského kraje.
2: Mohli by překročit tu hranici a pokud by se srážky objevily, tak jejich největší pravděpodobnost je podél právě hranice s Vysočinou, respektive na Znojemsku a ty srážky mohou být, pokud se objeví, tak mohou být i poměrně intenzivnější, protože většinou jsou ty bouřky teď nepohyblivé. Krásný příklad, jestli někdo vidí radar, tak je bouřka, která se teď momentálně vyskytuje v Podšumaví, respektive bouřky, ty už tam jsou poměrně dlouho a opravdu se nehýbou. I bouřky, co jsou teď na Vysočině, jsou poměrně stacionární, takže podobný scénář se může vytvořit s bouřkami i zde v té právě západní části Jihomoravského kraje.
1: Vy jste říkala, pokud se někdo dívá na radar, já se na něj zrovna dívám, takže okolo Vodňan, Prachatic, anebo třeba i okolo Českého Krumlova se to zrovna blízká. Co nás čeká zítra přes den?
2: A zítřek by měl být polojasný až skoro jasný, odpoledne postupně bude přibývat kupovitá oblačnost a výjimečně se vyskytnou i nějaké přehánky nebo bouřky a potom večer a v noci bude od jeho západu přibývat dál oblačnost a s ní také srážky a bouřky, které budou postupně četnější a vyskytnou se na většině území kraje, opět mohou být ojediněle i silnější a zítřejší maximální teploty, ty očekáváme mezi 33 a 630 stupni Celsia.
1: Byť jste svojí předpovědí na zítřek možná splnila sen těch, kteří už mají toho vedra až, tak musím říct, že i zítra bude platit stupeň číslo 3 biometeorologické zátěže, tedy zátěž vysoká. Slunce zítra v Brně vyjde ve 4 hodiny a 50 minut. Západ nastane 5 minut po 21. hodině středoevropského letního času. Jaké počasí předpovídáte na středu a na čtvrtek, Barbaro?
2: Středa bude zpočátku polojasná, na západě kraje stále s možností větší oblačnosti a také srážek a přes den bude postupně oblačno, případně až zataženo a na většině území se od západu objeví déšť nebo přehánky, případně se znovu mohou objevit také bouřky a později večer budou srážky a s nimi i oblačnost ubývat. Maximální teploty středeční, ty už budou spíše letní než tropické, 27 až 31 stupňů Celsia, byť nahoru do Nínsku a na Strážnicku, tam ta teplota může stále vystoupat ke 33 stupňům Celsia a obecně v následujících dnech nečekáme zatím výrazné poklesy těch ranních teplot. Zítra očekáváme ranní teploty 22 až 19, ve středu potom 22 až 18. Ve čtvrtek tam už by se ta ranní teplota mohla dostat pod těch tropických 20 stupňů Celsia, očekáváme ranní minima mezi 18 a 14 a denní maxima mezi 24 a 28 stupňů Celsia.
1: Obvyklé meteorologické okénko během odpoledního vysílání vyplňal svými informacemi Barbora Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za ně a přeju dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hemofilinová poradna pro zdraví se bude ve středu 1. července věnovat tématu hemofilie. S hostem Martinem Bohůnem, předsedou Svazu hemofiliků, si budu povídat o úskalích života s poruchou srážlivosti krve a souvisejícími tématy. V rozhovoru se jistě dostaneme i k praktickým tipům pro život s tímto dědičným onemocněním. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Taková roztleskávačka, to byla písnička Mirej Matěje a já věřím, že i v těchto horkých dnech vás aspoň trošku nadzvedla, ale možná potřebujete spíš něco klidnějšího a něco, až se trošku setmí. Měl bych pro vás jeden tip, hned se k němu dostanu, ale vzhledem k datu, máme 29. června, musím říct, že zatímco někteří žáci a studenti si naplno užívají letní prázdniny, jiní si šli pro vysvědčení teprve dnes. Školní rok skončil o něco později třeba na taneční konzervatoři v Brně a vy se v reportáži už za chvíli dozvíte proč. No a teď k tomu tipu, který se vám možná bude hodit. Tipu pro dnešní večer. V 21:30 totiž začíná to, co je podle mého s letními prázdninami přímo nerozlučně spojeno. Putovní letní kino na kolečkách letos opět zavítá do Brna. A vy jste zváni do kina Pod širým nebem, které uvede českou komedii Vratné lahve. Tohle promítání se uskuteční dnes o 9:30 v Zámeckém parku. Za parkem 1 tedy v letním kině Brno Medlánky. Jako občerstvení tam určitě bude popcorn, jako občerstvení tam budou nápoje, což je důležité pro zachování pitného režimu. A kino bude otevřeno hodinu před promítáním. Hrát se bude až po setmění. Vstupenky jsou v prodeji na místě, stojí 120 korun. Dnes tedy můžete začít prázdniny vratnými lahvemi. A nebo zvonečkem v podání Edy Štatlaře.
1: Edův zvonek.
2: Důvěrné bešprechung mezi mutro a mlado.
3: Mami, konečně s někým chodím.
2: No to je betální, dceruško. A kdo je ten šťastný?
3: Náš listonož Novák.
2: Ale listonož Novák by mohl být tvůj tata.
3: Ale mami, věk je jenom číslo.
2: Drahošku, já nevím, jestli jsi to správně pobrala. Chtěla jsem ti hoknout, že by to mohl být tvůj tata.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Je tu poslední červnové pondělí roku 2026 a studenti Brněnské taneční konzervatoře mají letní prázdniny o něco kratší. Pro vysvědčení a diplomy si přišli teprve dnes. Konzervatoř dostala od ministerstva školství výjimku a mohla ukončit o něco později, tedy školní rok o něco později. V pátek večer totiž měli studenti posledního ročníku v Mahenově divadle absolventský koncert.
1: Ředitelka taneční konzervatoře v Brně Hana Literová takto v pátek uvedla absolventský koncert. A tanečníci v kostýmech byli hned na to na pódiu Mahenova divadla připravení předvést choreografii, kterou posledních 10 měsíců pilovali. Přestože bylo v sále úmorné vedro, tanečníci vydrželi 45 minut doslova létat po jevišti. I když jedna malá chybka se jim do vystoupení přece jen vloudila.
2: Ta krabička úplně nebyla plánovaná, to se teda přiznáváme, protože jak jsme byli spocení, tak nám to prostě vyklouzlo, tak jsme začali jakoby v fúzovkách panikařit a vymýšlet prostě různý plany, hlavně teda já.
3: Ano, papa začal panikařit. Ano.
1: Nešlo o obyčejné představení. Výkon studentů sledovali pečlivě učitelé, včetně ředitelky.
4: Ten večer, ten absolventský koncert, vlastně za to jsou ti studenti hodnoceni, dostávají známku a my jsme opravdu potom celý ten víkend pracovali na tom, že jsme tiskli ta jejich vysvědčení závěrečná, která jsme jim mohli předat.
1: A tak se šestice úspěšných absolventů sešla v pondělí ráno v malém amfiteátru u areálu školy, kde na ně čekali v modrých deskách jejich diplomy.
4: A nyní vás poprosíme po jednom, abyste převzali svoje vysvědčení a diplom.
1: Moc dlouhé prázdniny si ale ani Madeleine, ani Josef neužijí.
5: Mám týden volna, protože kampaně, se kterou potom chci být, tak má jen dvoutýdenní prázdniny, z toho jeden týden mám plnej kvůli práci, takže vlastně já mám prázdniny na týden.
1: Ta budoucnost vaše po absolvování konzervatoře bude taneční.
5: Ano. No, doufáme, všichni. No.
1: Nový školní rok po 8 letech poprvé bez Madeleine a Josefa začne na taneční konzervatoři stejně jako na dalších školách v úterý 1. září. Z Brna Alena Hysová, Český rozhlas.
0: S vysokými venkovními teplotami stoupá poptávka u turisticky založených posluchačů po spíše kratších procházkách. Tak na jednu takovou vás za chvilku pozve Hana Varmužová z Klubu českých turistů a bude směřovat pod Pražský kopec.
6: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 30. června po 11. hodině bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce. Připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé, vítám vás při poslechu našeho dvouhodinového bloku, který vždycky má jako tu třešničku na dortu také prostor pro turistickou pozvánku. A s tou dnes, jako pekařka, oné třešničky, vlastně toho dortu, pardon, přichází Anna Varmužová z Klubu českých turistů. Dobré odpoledne.
1: Jste mě rozesmál, dobré odpoledne.
0: No, já vás jenom poprosím, aby ta procházka byla znovu taková letní, protože v létě všichni víme, že se dřív unavíme díky tomu horku, tak abych neměl těch kilometrů v nohou moc.
1: Rozhodně jsem to takhle koncipovala, ale na konci mám zase takový dovětek pro ty, co se cítí být mladí, svižní a můžou jít ještě
0: ano,
1: dál.
0: Ano, pro ty druhé.
1: A my vyrazíme do Kobylnic, což je starobylá obec pod Pradským kopcem, a odtud se budeme pohybovat směrem ke hřbitovu. A tady je vstup do Sokolnické obory. Říká se jí i Bažantnice anebo Sokolnická obora. Prostředkem protéká Zlatý potok, což není nic jiného než řeka, která se jmenuje Říčka, kterou my velmi dobře známe třeba z Mariánského údolí. A tahle ta řeka Říčka má délku skoro 40 kilometrů a pod Měnínem se vlévá do řeky Litavy, které se taky říká Cézava. Obora je v majetku Mendlovy univerzity a slouží k výuce studentů a já doporučuji procházku touto oborou, je otevřená veřejnosti a budete procházet krásnou kaštanovou, odborník by řekl jírovcovou alejí. Moc hezké, zastíněné, tam se vám bude šlapat i v tom vedru. Když budete potichoučku, tak možná uvidíte i zvěř, protože tam jsou jeleni dybovského a taky dančí zvěř. Jinak tou oborou prochází i naučná stezka, kterou vypracovali odborníci z Mendlovy univerzity. Tuhle oboru obepíná cihlová zeď a o té se vedou diskuze, jestli ta zeď pamatuje Napoleona nebo ne. My to řešit nebudeme, my se prostě jenom projdeme. Dojdeme až do zámeckého parku, který přímo navazuje na tuto oboru a ten park patří k Sokolnickému zámku. Sokolnický zámek je dneska domovem seniorů. Poslední úpravy jsou z 19. století, kdy byl v držení rodu Mitrovských a ti tam udělali poslední úpravy. Doporučují odborníci navštívit místní kapli, ale to je možné pouze po domluvě. Mně se po domluvě s vrátným podařilo dostat se aspoň na nádvoří tohoto zámku a myslím si, že i prohlídka samotného zámku by byla velmi zajímavá. Je to hezké místo. A tady my normální můžeme skončit vycházku, rozhlédnout se, kde je nějaké občerstvení, eventuálně autobusová zastávka. Pro ty, kteří by se cítili ještě hodně svěží, tak doporučuji vystoupat na Pradský kopec, protože tam je ten areál, který je věnovaný bitvě u Slavkova. Je tam mohyla míru, teď je čerstvě opravená, rozhodně stojí za to ji navštívit. Je tam muzeum, krásná nová expozice, můžete si prohlédnout repliku rakouského děla. Jsou tam udělané dvě vyhlídkové plošiny. Pak si můžete prohlídnout i stromy, které tam vysadili delegace národů, které se zúčastnili bitvy u Slavkova. No a vede tam tudy zelená turistická značka. A pokud byste chtěli, tak doporučuji krásnou procházku mezi poli, polními cestami a celou cestu vám bude něco tam připomínat bitvu u Slavkova, protože budete mít památník tří císařů, hezké výtvarné dílo, budete mít kříž, který je věnovaný padlým v této bitvě a tak je tam krchůvek. Celé je to vlastně ten areál toho bojiště bitvy u Slavkova a dojdete až do Křenovic a odtamtud už se lehce dostanete domů.
0: Hanko, já vám děkuju za pozvání na místa, kterými jsme už třeba párkrát šli, ale vždycky se dá najít ještě něco nového. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den, naschledanou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Desítky klientů brněnského domova seniorů na Kociánce se po ranním požáru musí dočasně přestěhovat. Cenové stropy na pohonné hmoty v úterý vzrostou o jednotky haléřů. Do konce června můžou lidé na policii odevzdat nelegálně držené zbraně a další střelivo. Zítra pak bude polojasno, postupně přibude oblačnosti, teploty do 39 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Desítky obyvatel domova pro seniory v brněnské ulici Kociánka musí zařízení dočasně opustit. Po ranním požáru rozvodny nefunguje elektřina v jednom z pavilonů. Hasiči zásah ukončili, všichni klienti jsou v pořádku, v zařízení bez proudu ale nemůžou zůstat. Magistrát, který domov provozuje, proto zajišťuje převoz 72 ze 300 lidí, upřesňuje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
4: Náhradní ubytování bude zajištěno v ostatních brněnských domovech pro seniory, případně v krajských zařízeních. Někteří klienti budou v péči rodinných příslušníků.
3: Domov seniorů by měl podle magistrátu obnovit provoz v nejbližších dnech. Maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřejší den mírně vzrostou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 47 haléřů. To je o haléř více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty vzroste o 7 haléřů na 36 korun 47 haléřů. Vládní regulace cen paliv zatím platí do konce června. O případném fungování stropu v červenci by měla vláda rozhodnout nejspíše ještě dnes. Zítra mají lidé poslední možnost odevzdat na policejních služebnách nelegálně držené zbraně. Přinést můžou také náboje, výbušniny a další střelivo. Nehrozí jim přitom žádný postih. Během poslední zbraňové amnestie před 5 lety policisté zaevidovali v celém Česku více než 3800 nelegálně držených zbraní. Na jižní Moravě to bylo 367 kusů.
5: Letošní amnestie odstartovala na začátku roku. Do poloviny června se u policistů na jihu Moravy nashromáždilo celkem 355 kusů zbraní, téměř 21 tisíc kusů střeliva a skoro 200 jiné munice. Jedním z nejraritnějších předmětů byl prozatím střílející nůž z Vyškovska. Pokud by se chtěl někdo zbavit granátů nebo min, sám by s nimi neměl manipulovat a měl by si zavolat přes tísňovou linku 158 na pomoc policisty. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním kupovité oblačnosti a výjimečným výskytem přehánek nebo bouřek. Večer a v noci od jeho západu další přibývání oblačnosti, srážky a bouřky pak četnější. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Foukat bude ráno místy slabý, jinak mírný severovýchodní až severní vítr. V bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž dál na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na 72. kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Prahu nepojízdná dodávka. Opatrně projíždějte místem nehody na Palackého třídě v Brně a také u Zaječí na silnici do Nových Mlýnů. Kyvadlově se pak projíždí místem nehody na silnici 43 u Kuřimi a s omezením po nehodě počítejte i u brněnských Tuřan na

0: Během několika následujících minut, no minimálně té možnosti zatelefonovat do studia Českého rozhlasu Brno. Číslo je 726 46 5200 a zaradit se tak hned na první místo zájemců o dnešní trefu. Samozřejmě jen ten nejrychlejší bude moci vybírat ze čtveřice otázkových témat. A potom po dvou správných odpovědích se můžete těšit na další knihu z nakladatelství Kazda. Udělej to jako Racek, vy tři tečky se na to. Podtitul, jak jsem téměř přestala být milá. Tuhle knihu Lei Blumenthalové vám nabízím za dvě správné odpovědi. No jo, ale jaké otázky to budou? Tak zatím jsou to jenom témata, která vám nabídnu k úvaze. Brněnské hádej, kdo jsem byl, chorvačtina na dovolenou, historie fotbalového šampionátu a hlavní města. 726 46 5200. Máte otevřenou telefonní linku.
1: Český rozhlas Brno.

0: Pro mě taková typická letní písnička, to byly Carpenters a jejich Jambalaya on Bayou. Ale teď je čas přivítat našeho soutěžícího v trefě. Je jím Pepa, který se nám hlásí z velké dálky, protože už uplynuly dva měsíce od jeho poslední výhry. Dobré odpoledne, Pepo, zdravím vás do Nepomuku. Zdravím. Jestli pak víte, co to je Jambalaya, tedy co to původně bylo, co označovalo slovo Jambalaya. No tak to je, já jsem si to našel pomocí internetu, ano. Rýžový pokrm typický pro kreolskou kuchyni v Louisianě na jihu Spojených států.
1: To je nějaký jako tanec.
0: Tanec, no to, možná, že i tanec. A jestli ne, tak na to můžete zapracovat. Ale teď budete muset zapracovat na volbě dvou ze čtyř témat. Takže brněnské hádej, kdo jsem byl, nebo chorvačtina na dovolenou, nebo historie fotbalového šampionátu, anebo hlavní města.
1: No tak já dám ten fotbal.
0: Mhm. A?
1: No, zkusím tu dvojku ještě.
0: Chorvačtina na dovolenou. Já jsem se inspiroval tím, že máme začátek prázdnin, že mnozí právě tímto směrem do Chorvatska budou směřovat. No a mnozí tam budou mít sice třeba i all inclusive, ale někdo bude muset taky občas nakoupit. Takže před námi je minuta naší dnešní trefy a dvě otázky po jejich správném zodpovězení.
1: Ano.
0: Vás čeká kniha z nakladatelství Kazda. Udělej to jako Racek, vy tři tečky se na to. Asi víte, co tam patří, ale já to říkat nebudu. Začněme chorvačtinou na dovolenou. Jak se řekne chorvatsky chléb? Kolo, kruh nebo okroj?
1: Já zkusím zase.
0: Říkáte okroj. No a teď k historii fotbalového šampionátu. Kdo je rekordmanem v počtu vstřelených branek v průběhu fotbalového mistrovství světa? Buď to Maďar Sándor Kocsis, nebo Francouz Just Fontaine, anebo Němec Gerd Müller.
1: Tak já zkusím to Cčko taky.
0: Cčko Gerd Müller. Říkáte.
1: Ano.
0: Vždy dostáváte tedy až na případnou slovenštinu či téma křížovky možnosti, jak odpovědět. A někdy trefíte, někdy netrefíte. Od toho název trefa. Ovšem, Pepa nám netrefil, protože vezmu-li to odzadu, tak rekordmanem v počtu střelených branek v průběhu fotbalového šampionátu je Francouz Just Fontaine. V roce 1958 nasázel mezi tři tyče celkem 13 gólů. No a bohužel jste netrefil ani tu chorvačtinu, protože chléb se chorvatsky řekne kruh.
1: Tak nevadí. Tak
0: no nevadí, nevadí, ale zítra zavoláte znovu, že jo, Pepo?
1: No jestli mi to vyjde.
0: No jestli taky budete první, abyste mohl soutěžit. Tak držím pěsti, mějte se hezky, naslyšenou. Teď je 15 hodin a 16 minut, léto je tady a společně s létem i čistě letní cyklus, který já to tak vidím rozhodně, který vás určitě potěší. I letošní prázdniny jsou v našem vysílání ve znamení zámeckého léta. Pozveme vás na víc než 50 zámků, které stojí za to navštívit. Každý den navštívíme jeden zámek a už za chvíli se vydáme na první z nich.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Srdečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písničky.

0: Dobré letní odpoledne přeji, vážení přátelé. A jsme-li u této lahody, tedy u těchto lahodných plodů, no prostě u třešní, tak bych vám přál, abyste to stejně jako já stihli letos o něco dřív než kosy, tedy sklidit vaši úrodu. Ano, povedlo se. No ale teď, protože máme léto, máme letní prázdniny, i když stále ještě červen, bych vám měl říct, co všechno si třeba můžete v létě pustit do sluchátek. Tak ti z vás, kteří mají rádi spíše mrazení, tak si určitě užijí Stephena Kinga Na dvojce. Příběh služebnice a Dogville na Vltavě, nebo Děti z Bilerbinu s Bárou Hrzánovou na Rádiu Junior. Ale u nás, tedy ve vysílání Českého rozhlasu Brno, je léto, respektive letošní prázdniny jsou v našem vysílání stejně jako v loni ve znamení zámeckého léta. Každý den vám představíme jeden z našich zámků. A budou to samozřejmě jiné zámky než v loni, protože se v první sérii ani zdaleka nedostalo na všechny. A navíc každé všední dopoledne s námi a zámeckým létem můžete krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Průvodcem zámeckým létem bude opět František Kinský, který nám právě teď řekne, kam se dnes vypravíme.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán Brandýského zámku Vítrejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kasteláne.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita, a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem Brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař Rakousko-Uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel jsem přijel v 21 letech k dragounům a 3 roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávili tady na Brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
3: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: A pokud s námi a s dalším zámeckým létem procházíte všemi těmi krásnými komnatami moc rádi a těšíte se na zítřejší díl zámeckého léta, tak vám už teď můžu říct, že tak, jak jsme dnes prozkoumali zámek v Brandýse nad Labem, zítra budeme kráčet prostorami zámku Libochovice.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Jsou 2 minuty po 3:30. Máme předposlední červnový den roku 2026. A vítězný pár třetího ročníku Zlaté lásky si o předchozím víkendu znovu řekl své ano. Už za chvilku vám přiblížíme v našem dobrém odpoledni atmosféru tohoto obřadu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nebylo by divu, kdybyste za včerejších vysokých teplot hledali pouze a jenom stín. Ale manželé Jana a Václav Soukupovi z Příleb na Kroměřížsku na tom byli včera trošku jinak. Po 55 letech manželství si včera, v neděli, řekli znovu své ano. Vítězové třetího ročníku soutěže Zlatá láska totiž oslavili díky Českému rozhlasu svůj velký den ve zlínském hotelu Tomášov se svými blízkými. Na místě natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Dobrý den, já vás vítám teď oficiálně jménem Českého rozhlasu, celou rodinu a svatebčany.
2: Začíná na terase zlínského hotelu Tomášov slavnostní odpoledne se svatebním obřadem pro manžele Soukupovi z Příleb na Kroměřížsku. Právě oni se stali vítězi třetího ročníku pořadu Zlatá láska.
1: Poprosím Petra Kostku, Karmen Majerovou, aby zaujali svá místa v roli oddávajících.
3: Milá Jano.
4: Milý Véno.
3: Vítáme vás, stejně jako vaši milou rodinu, přátelé.
2: Dlouholetý manželský pár Petr Kostka a Karmen Majerová právě symbolicky oddávají další vítěze romantického pořadu Českého rozhlasu Zlatá láska, kterým právě oni posluchače provázejí.
4: Jako mladí jste pro sebe hledali každou volnou chvíli. Rádi si povídali, drželi se za ruce, dali si pusu a jak jste sami řekli, to zakázané bylo vždy nejpěknější.
2: Z 15 párů, které postoupili do finále, zaujal příběh Jany a Václava natolik, že zvítězili. Posluchačskou cenu získali manželé Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
3: A tak se vás znovu ptám, téměř po 56 letech. Milá Jano, berete si zde přítomného Václava Soukupa za chotě až na věky věků?
5: Ano, i když někdy bylo to, a to bylo dobré udobřování, ale vždycky jsem věřila, že bych si ho zase vzala znovu. Ano.
4: Ptám se i vás, milý Václave, berete si zde přítomnou Janu Soukupovou za choť?
6: Určitě ano, protože za tu lásku jsem mi věnovala, za to všechno život stojí, a takže jo, beru a rád.
4: Z moci úřední, která nám byla svěřena, si dovolujeme prohlásit vaše manželství za pevné, stále platné.
3: Prosím. Polipte se.
2: Kromě svatebního obřadu spojeného s hostinou pro rodinu a přátele získali manželé Soukupovi lázeňský pobyt v Karlových Varech, hodinky a šperk. Když si vzpomenete na tu chvíli před 55 lety, jaký ten den byl?
5: Takový zvláštní, člověk nevěděl, do čeho jde, ale chtěli jsme, aby ta láska vydržela a aby jsme byli vždycky jeden pro druhého blízko.
2: Pane Václave, a jaký byl ten dnešní symbolický svatební obřad?
6: Tak dneska to bylo zase úplně něco jiného, jak když jsme byli mladí, jo. Teď člověk to si už prožil a ta láska vzrostla ještě víc, jak když bylo za mladá.
2: A co by popřála Jana Soukupová do manželství budoucím párům?
5: Vydržet spolu a my se rádi. A nám se za 14 dnů dává vnučka. A tak bych říkala, ať ti mladí vydrží. A to přejde, ty starosti nebo něco, ale ta láska vydrží a pak to stáří je nejpěknější ve dvou.
2: Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A já si ještě dovolím doplnit, že fotografie z oslavy Jany a Václava si můžete prohlédnout na našem webu. Všechny tři ročníky Zlaté lásky vám také připomeneme po celé letošní prázdniny. Ode dneška, totiž každý všední den po 21. hodině, budeme vysílat medailony jednotlivých zlatých manželských párů ze všech tří řad Zlaté lásky.
7: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
8: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Chtěli byste vědět, jaká je budoucnost lidstva? Několik čísel a zajímavostí nabídne už za chvíli v našem dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
7: Český rozhlas Brno.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Měl bych tedy poděkovat třeba i za vás, kteří posloucháte pravidelně tenhle cyklus s Martinem Písaříkem. Zítra během dobrého letního odpoledne Českého rozhlasu Brno vás čeká samozřejmě díl další. Ale co vás čeká dnes po 16. hodině? Tradičně zprávy a ty na vlně Českého rozhlasu Brno přinese do studia Pavel Chaloupka. Po jejich skončení to bude čas humoriády dnes s Kateřinou Macháčkovou. V 17 hodin potom Den v kraji a potomhle zpravodajsko-publicistickém souhrnu z Jihomoravského kraje vás po 18. hodině znovu přivítá při poslechu vašich přijímačů Jiřina Ostrá ve druhé části Moravy krásné země. No a já už teď musím jenom říct, že před námi je jednak kapela Elán, ale ještě o něco dřív také písnička Karla Gotta, která vás možná znovu zavede do toho roku, kdy zlatou medaili získali hokejisté Československa na mistrovství světa v ledním hokeji v Katovicích, no a kdy se začala vyrábět 105 a 120. Vzpomínáte si ještě na 76. Pokud to ještě nepomohlo, tak možná právě nevinná písnička z tohoto roku vám v tom pomůže. Dobré odpoledne.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samosběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samosběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Jihomoravští záchranáři se o víkendu dostali až ke 370 výjezdům za den. Vyšetřování v kauze Bitcoin je u konce. Hodonín dostane na nové dopravní hřiště od kraje téměř 9,5 milionu korun. A zítra bude polojasno, postupně přibude oblačnosti, teploty do 39 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Kvůli vysokým teplotám narostl počet výjezdů jihomoravských záchranářů. O uplynulém víkendu zasahovali u 370 událostí za jeden den. Průměr za běžný den je 300. Záchranáři ošetřují lidi s kolapsy, úpaly, úžehy a dalšími nevolnostmi kvůli vedru, pokračuje mluvčí Michála Botová.
3: Je potřeba říct, že už se nebezpečně blížíme rekordu našemu historickému, což je 383, ale to samozřejmě není rozhodně něco, z čeho bychom jásali. Určitě významný vliv mají ty vysoké teploty. Doufejme, že nám ochlazení, alespoň to slibované, přinese úlevu.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu ukončila vyšetřování v bitcoinové kauze, oznámil to náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. V případu darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského jsou obvinění 4 lidé. Ti mají teď do poloviny července čas prostudovat spis a případně navrhnout doplnění vyšetřování. Pokud státní zástupce nepodá do 14. srpna obžalobu, bude Jiřikovský propuštěn z vazby. Děti v Hodoníně budou mít nové dopravní hřiště. Jeho vybudování má stát více než 15,25 milionu korun. Městu ale přispěje částkou téměř 9,5 milionu kraj. Rozhodli o tom jihomoravští zastupitelé. Nové hřiště má zlepšit dosavadní způsob výuky dopravní výchovy, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Město v současné chvíli nemá k dispozici hřiště, které by vyhovovalo moderním standardům a mělo dostatečnou kapacitu. Pravidla bezpečnosti se tak děti musely učit pod vedením městské policie na mobilním hřišti. Tuto situaci však trvale vyřeší výstavba plnohodnotného hřiště v areálu Hodonínské základní školy Vančurova.
1: Město Brno kvůli vysokým teplotám venku mimořádně otevře veřejnosti dva historické sály Nové radnice. Lidé si tam budou moci odpočinout, ochladit se a připravená pro ně bude i voda. Město o tom dnes informovalo na síti X.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním kupovité oblačnosti a výjimečným výskytem přeháněk nebo bouřek. Večer a v noci od jeho západu další přibývání oblačnosti, srážky a bouřky četnější. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Foukat bude ráno místy slabý, jinak mírný severovýchodní až severní vítr. V bouřkách přechodně zesílí, biozátěž zůstane vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D2 projíždějte opatrně místem nehody na 8. kilometru. V Brně pozor u nehody na Palackého třídě a také na opuštěné ulici. Na silnici 43 počítejte s omezením po nehodě u Kuřimy a nehoda je hlášena také u Zaječí na silnici do Nových Mlýnů. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humor Jáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
5: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
2: Humor Jáda.

0: skupina Jojoben, tady bitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti dohromady vzato České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu, jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo, jo, tady všecko, nebo že bude pršet, tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se, asi bude doba ledová, jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude jako, že budou tropy a tak, no. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme odpojené tady smát a nechceme nějaký katastrofický zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: On si to zařídí a my se přizpůsobíme. Ano, a my se přizpůsobíme. Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, v zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to o tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samý dobří známý, jenže půjdu k jedněm, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vemeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluj.

0: vyvěším a zůstaneš u nás.
1: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta alegrace stála peněz?
2: Pane,
1: já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
3: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
1: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to jo? Se přiznám.
3: To chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
1: Pro Ilonku taky?
3: Prosím tě, pss, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
1: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
3: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče. Bravo. Ale budu smutnej, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
1: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
3: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuklem si, šťastné veselé.
1: Šťastné veselé.
3: A dobře to užij tady.
1: A pozdravuj Klárku.
3: Buď zdrav.
1: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
6: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menčíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menčík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá v Budějovicích a z jeho dcerou Káťou jsme si hráli na Divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se takže s rodinou Lírových se asi velmi jako dobře znám a Lubina Kostelku jsem opravdu měla ráda. Mm-hmm. No.
5: Tak Lubomír Kostelka je Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známý. Můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovárně. Vyberte si SMS-kou humor.
6: Ale se Zdenou Handerbolcovou, pozor, potom.
5: Potom, až.
6: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíhat.
5: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně.
2: Prozrad.
3: V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu. Takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
2: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna, jako by ona nejvíc projevila jako kladně.
2: Necháme to,
3: ne, to necháme posouzení
2: plavat, no. Jiným.
3: Kotrmlet dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731-800-900, kdo je tady? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
2: Na všech regionálních stanicích, ano.
4: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
2: No, prosím.
4: A dal bych si Bčko.
2: Děkujeme pěkně.
3: A jak to souvisí?
2: No, souvisí to tak, že si prožila život na zámku.
3: Jo, a takhle, ano, ano.
2: A byl to dlouhý seriál.
3: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
2: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle. Doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
2: Určitě ne, ano, souhlasím.
5: A paní Kateřinu.
3: Děkuji moc, děkuji.
5: Přeju vám k vašemu svátku, pane Pavle, hodně zdraví.
2: Děkuji pěkně.
5: A prosím, Ačko.
2: Máme zapsané.
3: Ano, děkujeme.
2: Hezký den a díky moc, mějte se hezky. Dobré odpoledne, další, vítáme vás, dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
3: Moc vám děkujeme.
2: Ano.
6: Karel Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského.
2: Děkuji. Děkujeme.
3: Ano, děkujeme.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Brano z Martina.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den do Martina.
7: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdraví a prajem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Pavel má dnes meniny.
2: Teď ti to došlo.
7: Ježi,
3: tak já mám Petra doma, syna.
2: No, Petra, Pavel, to máme spolu
7: tak
2: teď.
7: Tak
2: no.
7: Aj jemu, všetko dobré. Dovidenia.
2: Braňo, ďakujeme, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní. Dobrý den.
8: Mhm. Tak přeju vám taky krásný den.
2: Děkuji.
8: A chtěla bych Bčko.
2: Ano.
8: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
2: Děkuju, děkuju. Díky moc.
3: Ano.
2: Mějte se hezky. Naschledanou.
3: Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
9: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. Má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak, haló, Rybka? Haló, Rybka, tak helíte, prý si to máme rozhodnout sami. Prý to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čověče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi z pohledu administrativního, úřednického.
3: Ale to je škoda, že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo.
2: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
3: Ano, ne, tak já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
2: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
3: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
2: Aha.
3: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
2: Dobře, takže jste spolu seděli.
3: Seděli 20 let.
2: A byla taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových.
3: Byla taková zvláštní.
2: Aha.
3: Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
2: Aha.
3: Nikdy, ani předtím, ani potom.
2: Takže jste se nebavili? Spolu?
3: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitlerová, nebo se kterýma se... No, ne, tak já
2: prostě
3: jsem byla
2: nebyli
3: takový...
2: jste parta hic v té šatně. No,
3: no nebyla jsem parta hic.
2: Schrneme, no. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď to má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní. Čerstvý kousek od Lenky.
2: Nádherná.
1: No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlíd Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, ještě i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Adolf Filip je to jméno, o kterém byla řeč.
2: Byl hrdej na svou dceru,
1: no,
2: kdyby
1: tak,
2: tuší,
1: ne.
2: jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase
2: se vylepšila.
1: Paní Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731 800 900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký den.
3: Hezky.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už
4: dobrý
1: vás
4: den.
1: Slyšíme, dobrý
4: ano.
1: Den.
4: Tady František Lipka a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: A děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu, dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady mě vás Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Macháčkovou, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda, když jsme z Nového Yorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborné.
2: Ty krásný.
1: Tak děkuji.
6: Takže bych byl proto děkuju,
2: Mílo, my zdravíme. Taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak. Tak, přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrobolcová.
7: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni.
8: Tak.
7: Počkej, to je zase málo, asi tak doprostřed někam. Tak a piš. No. Josef Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý. No. Nedostatek organizační schopnosti není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jen holituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Ale napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
8: A ne,
7: prosím.
9: Tak mě dostal, dostanou ty návrhy, hrdina?
7: Jo, už se to dopisuje soudru řediteli, právě děláme tečku, soudru řediteli.
9: No, fajn. A. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: Je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudru řediteli, ano, už to posledáš. Tak. Prokrista pana, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježišmarja, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh, ty. Pár úder od kraje, ne moc, ne málo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice
8: moment.
7: Oblíben, tečka. A tak dále.
0: Moriada.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
4: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
5: No, Kateřino, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluji a hlavně jsme tam všichni.
4: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
5: No, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou. Tady.
4: Ano, jeden tady vzorek mám, vnoučat takový, tady máme sebou.
5: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak a jinak já víceméně jako se budu připravovat už v odpočívat.
4: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
5: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako, no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
4: Dobře. Zase text, člověk text, se stále text. Učí.
5: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
4: No, to bude v pátek v jednu.
5: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
4: No, i když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
5: No to právě
4: preventivně
5: nevíme.
4: Preventivně si poslechneš
5: ano.
4: jenom.
5: A ty chceš mě poměrně někoho vybrala.
4: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
5: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
4: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to, ne, no, to přes strašný. Čtvrt to letí.
5: No, no tak když mě už bude skoro 100, tak jako tohle není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
4: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
5: Ano, ještě, a ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
6: Haló. No antilopka už je sama a čeká na svého lva. No bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijď, protože já už jsem tak neročková, až mi zase pokoušeš, jo, já budu dělat, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijď, hned teď, pa, pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu, druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
7: Co tady blbneš?
6: Vůl. Totiž beránek. Beránku. Co pak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
7: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
6: Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? tak jsem si říkala, Podřenky mi říkali přijde a Hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tu mám a už já nedám, beránku můj.
7: Hele, proč máš na sobě tu noční košili?
6: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelží, tak proč se pořád ptáš?
7: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, nejspíš asi bačkory, víš?
6: Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem, brrr, brrr.
7: Počkej, co to máš s těma, co to máš s těma ptákama, ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
6: Ale prosím tebe, teď já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, beránku, tobě.
7: Je, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
6: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
7: A kdo je tohle?
6: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
7: Ne, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
6: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
7: Drápnou mě potvora, no,
6: tak vidíš, beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. A čačí, no. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
7: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
6: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky, ti.
7: Hele, holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
6: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
7: Tak. A kdo to je teď?
6: Tohle bude asi muž? Je to muž, jo.
7: Jako tvůj muž, nebo to?
6: No
7: to jsem já. No to jsem já.
6: No tak to...
7: Tak kdo to je?
6: No jediný muž, to bude muž.
7: A co tady bude dělat?
6: No, bude to asi moje vlasy. Bude to správce, nese k nám vyklepaný koberec, ano. Bude to
7: se vyklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
6: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
2: Řekl si 5 kilo mrzák?
6: No, vidíš to.
2: Určitě to nedaní, hajzl.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
5: Nějak jsem se v tom ztratila.
4: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i s Adélou.
5: Ano, my jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hrálo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v celebritách SRO.
4: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
5: Už to jenom, víte skoro všechno,
4: dámy
5: co
4: a páni,
5: budeme dál.
4: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show, anebo Smutný muž Jaroslav Vahalek?
5: Ty jsi to prozradil.
4: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
5: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
4: Na to není čas.
5: Dobře.
4: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila,
2: ano.
1: Cituji.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi. Zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem. Ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkovou.
2: Mějte se moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se krásně.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Součástí modernizace železniční trati do Přerova je i přestavba Kojetínského nádraží. Vodní záchranná služba na Brněnské přehradě má od začátku sezóny přes 80 zásahů. Ministr Macinka se omluvil strážnickému festivalu. Zítra bude polojasno, postupně přibude oblačnosti, teploty do 39 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Na několika místech v Kojetíně pracuje správa železnic na modernizaci trati do Přerova. Investice za 10 miliard korun nesměřuje jen do vybudování trasy pro vysokorychlostní vlaky. Zahrnuje také stavbu nové výpravní budovy. Nahradí stávající schátralý objekt.
3: Jízdenky si ve 150 let staré budově vlakového nádraží cestující koupí už jen do konce roku. Čekají demolice. Stavební stroje teď pracují v kolišti a budují bezbariérová nástupiště a podchod. Martin Kypr ze správy železnic tady práce řídí.
4: Za podchodem pracuje rypadlo, které bourá původní skladiště. Kde vlastně bude rozšířené kolejiště, protože vlastně výstavbou dvou velkých ostrovních nástupišť jsme ubrali koleje a proto vlastně celou tu stanici trochu posouváme směrem od Kojetína.
3: Dělníci současně budují nové mosty přes řeku Moravu. Hotové by vše mělo být v závěru příštího roku. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Záchranáři na Brněnské přehradě vyjeli od začátku sezóny k více než 80 zásahům. Non-stop službu spustili v druhé polovině června, fungovat bude do září. Nejčastěji ošetřují lidi s úrazy u vody, nehody cyklistů nebo třeba nevolnosti a potíže po nadměrné konzumaci alkoholu a dlouhém pobytu na slunci, vysvětluje Vojtěch Coufal z vodní záchranné služby.
5: Obecně platí, že vlastně kombinace teplého počasí a alkoholu není úplně vhodná. Máme pocit, že přijímáme velké množství tekutin, třeba například v pivu, ale on ten alkohol se třeba rychleji vstřebává, rychleji to prostě působí na ten organismus. Je lepší pít, než třeba to pivo, tak pít nějaké minerální vody a tak podobně.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklornímu festivalu ve Strážnici. Dodal, že jeho úmyslem nebylo nikoho z účastníků provokovat. Mrzí ho, že na medializaci jeho vystoupení festival a město doplácí. V pátek na strážnickém folklorním festivalu publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře za motoristy. Macinka tam o den později chtěl také vystoupit, ale diváci ho odmítli. Na to Macinka festival označil za spolitizovaný. V okolí místní části Uherského Brodu Těšová vznikly dva nové biokoridory. Na rozloze téměř 3,5 hektarů zahradníci vysadili 830 stromů a více než 1800 keřů a založili také pásy luční vegetace.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním kupovité oblačnosti a začnou se vyskytovat přehánky nebo bouřky. Večer a v noci budou četnější. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 projíždějte opatrně místem nehody na 256. kilometru ve směru na Kroměříž. Na D2 pozor u nehody na 8. kilometru na cestě do Brna. Nehoda omezuje provoz také na silnici 50 na okraji Slavkova na cestě do Holubic, stejně jako na silnici 43 u Kuřimy a na silnici 40 u Mikulova. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je pondělí 29. června roku 2026. Den v kraji začneme přehledem důležitých událostí z Jižní Moravy. Krátce poté nabídneme předpověď počasí s brněnskými meteorology. A jako připomínku brněnské historičky Mileny Flodrové, která zemřela ve věku 91 let, přinášíme přibližně v 17:30 první díl cyklu Zákoutí mé duše, který vznikl v brněnském studiu Českého rozhlasu. Krátce předtím si budu o Mileně Flodrové povídat s editorem Českého rozhlasu Brno Milošem Šenkýřem. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 7 minut. Zpravodajský souhrn přináší Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ještě jednou dobré odpoledne. Zámek v Břeclavi čeká rekonstrukce za zhruba 300 milionů korun. V jeho nevyužitých prostorách dělníci vybudují dům přírody, kde návštěvníci najdou informace o blízké chráněné krajinné oblasti Soutok. V zámku také vznikne kulturní klub, který má fungovat jako hudební a divadelní scéna. Podle místostarosty Jakuba Matušky z Mladých a neklidných by opravy měly začít v příštím roce.
3: Ten zámek je pod střechou, ale nemá ani okna, kterých místa chybí podlahy, takže bude to opravdu kompletní renovace toho zámku původně z 11. století.
2: Desítky obyvatel domova pro seniory v Brněnské ulici Kociánka musí zařízení dočasně opustit. Po raním požáru rozvodny nefunguje elektřina v jednom z pavilonů. Hasiči zásah ukončili, všichni klienti jsou v pořádku, v zařízení bez proudu ale nemůžou zůstat. S horkými letními dny narůstá počet výjezdů jihomoravských záchranářů. O uplynulém víkendu zasahovali u 370 událostí za jeden den, přičemž průměr za běžný den je 300. Záchranáři ošetřují lidi s kolapsy, úpaly, úžehy a dalšími nevolnostmi kvůli vedru, pokračuje jejich mluvčí Michála Botová.
4: Už se nebezpečně blížíme rekordu našemu historickému, což je 383 a určitě významný vliv mají ty vysoké teploty. Doufejme, že nám ochlazení, alespoň to slibované, přinese úlevu.
2: Hromadná doprava v Jihomoravském kraji jezdí ode dneška podle prázdninových jízdních řádů. Provoz linek brněnského dopravního podniku v létě ovlivní i výluky kvůli opravám kolejí. Kompletní harmonogram prázdninových výluk je dostupný na webových stránkách dopravního podniku. Děti v Hodoníně budou mít nové dopravní hřiště, jeho vybudování má stát více než 15,25 milionu korun. Městu přispěje částkou téměř 9,5 milionu kraj. Rozhodli o tom jihomoravští zastupitelé. Chtějí tak pomoci zlepšení způsobu výuky dopravní výchovy.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut, je čas na předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteoroložka Bára Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Teploty v Brně jsou opět vysoké. Jaké počasí je v dalších městech Jihomoravského kraje?
2: Ty teploty jsou vysoké všude, byť tedy poprvé po mnoha dnech už v tomto čase se někde objevuje i hodnota, která nezačíná trojkou, a to konkrétně ve Znojmě, tam je teď 29 stupňů, ale jinak se ty teploty pohybují výrazně výš, většinou mezi 36 a 38 stupni Celsia, takže poměrně teplo. Navíc teď na velké množství stanic poměrně fouká, a to od západu, je to důsledek docela velkého bouřkového systému, který postupuje přes Vysočinu k severu, ale jeho následky můžeme pociťovat i zde, ale jinak je na obloze většinou méně oblačnosti, slunečno a tedy ty vysoké teploty.
1: Jaké počasí nás čeká v průběhu večera a noci?
2: Zpočátku teď ještě může být oblačnost někde trošku větší, postupně bude ubývat a v noci potom už bude spíše jasno, zítřejší ranní teploty mezi 22 a 19 stupni Celsia a bude vát slabý, místy přechodně mírný vítr severních směrů.
1: A jaké počasí bude zítra?
2: Zítra by mělo být polejasno až skoro jasno, odpoledne postupně bude přibývat kupovitá oblačnost, výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky a potom večer a v noci bude od jeho západu dále přibývat oblačnost, respektive další přibývání oblačnosti, a tam už srážky nebo tehdy už srážky a bouřky očekáváme četnější, a ty bouřky mohou být zítra večer a v noci a potom na středu i silnější, zítřejší maximální teploty mezi 33 a 36 stupni Celsia.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Prázdninová poradna pro zdraví se bude ve středu 1. července věnovat tématu hemofilie. S hostem Martinem Bohůnem, předsedou Svazu hemofiliků, si budu povídat o úskalích života s poruchou srážlivosti krve a souvisejícími tématy. V rozhovoru se jistě dostaneme i k praktickým tipům pro život s tímto dědičným onemocněním. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Minulý týden ve věku 91 let zemřela brněnská historička Milena Flodrová. Její jméno je neoddělitelně spojené nejen s muzeem města Brna, ale také s brněnským rozhlasem, kde natočila stovky příspěvků různého obsahu, ale vždy propojených s její nezměrnou láskou k Brnu. Já teď ve studiu vítám našeho editora Miloše Šenkýře, který měl to štěstí, že s ní byl v kontaktu několik desítek let a ty kontakty jim vydržely i poté, co ukončila veřejné vystupování. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zní to hrozně, ale opravdu desítky let, protože já jsem ji poprvé potkal jako malé dítě na základní škole.
0: Páni, prozraďte nám, jak rozhlas památku Mileny Flodrové připomene.
1: Na našem webu už teď jde najít aspoň malou část jejich rozhlasových vystoupení, která, jak zaznělo, lze počítat na stovky. No ale ve vysílání připomeneme po celý tento týden, že vždycky přibližně o 17:30 večer odvysíláme po jednom dílu z cyklu Zákoutí mé duše, který s Milenou Flodrovou natočila před 20 let kolegyně Olga Jeřábková. Ten cyklus přibližuje, jak se rodil onen mimořádný vztah paní Flodrové k našemu městu a k jeho dějinám.
0: Připomene její památku i město Brno?
1: No, to je otázka, na kterou v tuto chvíli nemá odpověď asi nikdo. Já to vysvětlím a vezmu to tak trošku obloukem. V očích Mileny Flodrové byla mimořádnou osobností pro vývoj Brna královna Eliška Rejčka. A ta si ve svém testamentu nepřála žádné pocty, až zemře. Dokonce přikázala, aby sukno z jejího pohřbu bylo rozdáno chudým a ona sama dostala nikoliv hrobku, která by odpovídala významu trojnásobné královny, ale aby její ostatky umístili pod podlahu starobrněnského kostela. Až dodatečně se tam objevila taková dlaždice s korunovaným písmenkem E. No a podobně je to s paní Flodrovou. Vždycky odmítala jakékoliv pocty, když někam přišla na místo, kde měla být hvězdou, kde měla ukázat, jak skvělou vypravěčkou je, sedla si skromně někam do ústraní. Já si vzpomínám, jak komplikovaně jsme ji přesvědčovali, aby přijala návrh na to, aby mohla dostat čestné občanství města Brna, který se měl tu čest spolu podepsat. No a paní Flodrová do poslední chvíle odmítala jakékoliv ocenění, i když by si zasloužila, bohužel už posmrtně, vlastní ulici, čestný hrob či jinou poctu.
0: Teď ale přijde nějaké ale.
1: Ano, proto jsem začal s tou královnou Eliškou, protože paní Flodrová, i když zdůrazňovala tu její šetrnost nebo jako skromnost, tak sama opakovaně říkala, že si ta Eliška Rejčka zaslouží památník, ulici, za to, co pro Brno udělala. Toho pomníku, který na Mendlově náměstí brzy vznikne, se už ale paní Flodrová nedožila. A já tak trošku věřím, že vlastně podobně je to i s ní. Že najdeme způsob, jak ji aspoň drobně oplatit, co pro město a nás, jeho obyvatele, udělala. A i když nebude žádné veřejné loučení, každý z nás jako vzpomínku udělá pro to město něco dobrého.
0: A my Milenu Flodrovou připomeneme cyklem, jehož první díl zazní už za pár minut. Zavzpomínal na ní i náš editor Miloš Šenkýř. Já vám moc děkuji za rozhovor. Přeji vám ještě pěkný den.
1: A příjemný poslech.
0: Naslyšenou.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 29 minut. Ve věku 91 let zemřela neúnavná propagátorka a znalkyně dějin Brna Milena Flodrová. Český rozhlas Brno, jehož mimořádnou spolupracovnicí byla, Milenu Flodrovou připomene tento týden, každý všední den v tomto čase, reprízou pětidílného cyklu Zákoutí mé duše. Ten v roce 2005, tedy k 70. Mileny Flodrové, připravila Olga Jeřábková. První z pěti dílů nám přiblíží osudy Mileny Flodrové ještě předtím, než se přistěhovala do Brna.

Pátrám-li v paměti po nejstarší vzpomínce z dětství, vždycky nutně skončím u vánoční scénky roku 1937. To mi sice do 3 let zbýval už jen jeden jediný měsíc, ale přesto se dodnes divím, že jsem si schopna i tak vzdálený zážitek znovu v celé barevnosti vyvolat. Možná to bylo tím, že šlo o zážitek, mírně řečeno dramatický, který mě ostatně asi poznamenal na celý život. Vše se odehrálo v Košicích, v mém takzvaném zeleném pokoji, který jsem tehdy sdílela se svou bábí, o níž ještě bude řeč, a před sebou mám svého tátu, který mi tehdy pomáhal rozbalovat vánoční dárky pod stromečkem. Z jednoho balíku se vykutálel plyšový opičák v barevném kabátku a upřel na mne své korálkové oči. Strašně jsem se lekla, co to je za zvíře, které jsem do té doby neviděla. Odmítla jsem na něj sáhnout, natož, abych si ho vzala do náruče. Obcházela jsem ho velkým obloukem a odmítala ho jako dárek přijmout. Dokonce prý jsem se i rozplakala. A to už táta nevydržel. Vzal opičáka, otevřel okno a do tmavé štědrovečerní noci zavolal. Běž, Hanumane, Milunka tě nechce. A jakoby vyhodil opičáka z okna. Strnula jsem hrůzou, vrhla se tátovi ke kalhotám a vykřikla jsem, ven ne, to ne, tam je Tuma a Máz. A začala jsem prosit, aby opičáka zachránil, že ho chci. Když ho, jakoby, vyhmátnul spoza okna a podal mi ho, přitiskla jsem ho k sobě a od tohoto okamžiku nebylo nad opičáka Hanumana. Ještě ostatně i o něm uslyšíme. Nevím, jestli to nebyl právě tento okamžik, v němž jsem si uvědomila, že se nikdy nikomu nesmí ubližovat, že je třeba vždycky držet s tím psem, který je nezaviněně ve rvačce ve spod, že člověk nikdy nesmí zneužít svého postavení v neprospěch druhého. Toto jakési základní humánní hnutí mysli a pocit silného soucitu s opičákem Hanumanem se zrodilo právě onoho štědrého večera roku 1937 a stalo se mým celoživotním krédem. Tak, to je moje nejstarší v paměti vybavitelná vzpomínka a já teď musím asi vysvětlit, proč se to vše odehrálo v Košicích, když rodina mého táty, profesora Roberta Volka, pochází z podhůří Beskyd, tedy z Hustopeč nad Bečvou, a rodina mé maminky, Hamříkovi, naopak z Českomoravské Vysočiny, z Puklic u Jihlavy a Rožínky. Úlohu jakéhosi styčného bodu sehrály poté hranice na Moravě, jež jsou také mým rodištěm. Můj dědeček Hamřík z mámíny strany totiž šťastně přežil útrapy italské fronty v první světové válce, kde se osvědčil i jako velitel polní pošty a nastoupil po návratu z války jako poštovní úředník v Hranicích. Protože byl nesmírně svědomitý, až do vysokého stáří měl obdivuhodně krásné písmo a jeho pořádek na a v psacím stole, ten byl přímo pověstný. Časem povýšil na ředitele hranické pošty a setrval v této funkci až do roku 1940, kdy naopak využil možnosti odejít do důchodu ve svých 60 letech a vyhnout se tak práci pod německým vedením. Babička Hamříková naopak nikdy zaměstnána nebyla, ale byla znalá šití, starala se o domácnost, 3 děti a svou maminku, takže se při jednom platu měla co ohánět. Hranice tehdy byly příjemným okresním městem se vším, co k tomu patřilo. Navíc se i mohli pochlubit gymnáziem, střední lesnickou školou a hlavně vojenskou akademií. Již prošli také mnozí, já jsem věřila, že vůbec všichni, vyšší a vysocí důstojníci československé armády. Jedním z nich byl i můj strýc Ruda, mladší mámin bratr, jehož jsem vždy tajně obdivovala, který mě jednou ještě jako školačku vzal sebou do budovy akademie. Omráčila mě svou rozlehlostí a to jsem ještě nevěděla, že ústřední chodba, která jí procházela, měřila a jistě měří dodnes plný kilometr. Akademie stála tak trochu na okraji hranic při cestě do Drahotuš. Obklopoval ji udržovaný parčík a promenádní alej, která sledovala celé její dlouhé průčelí. Báječně se tam jezdilo na koloběžce. Hranické náměstí je krásně pravidelné a zachovalo si v rohových přístupových ulicích půvabné podloubí. Vždycky jsem byla a jsem pyšná na to, že i můj rodný dům má podloubí a stojí hned naproti radnice v Radnické ulici.
Takřka uprostřed Hranického náměstí stojí kostel svatého Jana Křtitele, v němž jsem byla pokřtěna i já, který býval pravidelně obklopen trhem. S dědečkem jsem chodívala jako malá na trh nesmírně ráda, ale zdaleka nejraději jsem se zatajeným dechem zastavovala na místě, kde se 17. října roku 1627 odehrála velice krutá a krvavá poprava více než 10 představitelů valašského odboje proti rekatolizačnímu úsilí a císařským vojskům. Obdivovala jsem vždy jejich statečnost a zejména mě drtilo vědomí, že mečem tehdy byli sťati na Hranickém náměstí i dva 14-letí chlapci. Prý z nich jeden zastřelil trubače, který vyzýval hranice, aby se císařským vzdali, a druhý radil, jak by mohl být vyhozen do vzduchu nedaleký hrad Helfštín i s císařskou posádkou. A tehdy ve mně uzrálo vědomí, že válka je nic neřešící zlo. Hranice ovšem měly také příjemné stránky života. Do známých lázní Teplic nad Bečvou je to parkem podél Bečvy bratru něco málo přes kilometr. Hned nad Teplickou promenádou, kam jsme chodívali poslouchat lázeňský orchestr, jsou kouzelné aragonitové jeskyně. Přejdete-li most přes Bečvu, můžete navštívit nejhlubší a dosud vlastně přesně nezměřenou propast na území našeho státu, nebo se vyšplhat na skalisko se sochou svatého Jana Nepomuckého s výhledem na údolí Bečvy. Odtud také troubíval na křídlovku solista lázeňského orchestru, když se hrál na přání obecenstva velice oblíbený kus zvaný Zbloudilý v lese, a vzájemně si tak tklivě odpovídali. A to už jen pro úplnost dodávám, že za mého mládí existoval v Hranicích u vojenské plovárny báječný splav, že v parku hrávala vojenská muzika, ke skřídlům na motošínce chodívalo na dobré posezení a, což mě vždycky fascinovalo, Hranice měly na náměstí dva hotely, z nich se jeden jmenoval Brno a druhý Kufr. Kolem malé synagogy a k ní přilehlých uliček jsme sice chodívali se stajeným dechem, ale na hřbitov pod takzvaným malým nádražím, úředně zvaným Hranice město, Hranice mají totiž i takzvané velké neboli severní nádraží, jsem chodívala s dědečkem moc ráda, protože na temení mírného svahu, na němž hřbitov leží, seděl, a já doufám, že stále ještě sedí, krásný český lev nad památníkem obětí první světové války. No a to už nemluvím o výletech ke kostelíčku na Zbrašov a do okolí Hranic vůbec. Musím se asi omluvit, že jsem se tak rozpovídala o svém rodišti, ale ono to není jen mé rodiště, ale, jak už jsem řekla, i určitý uzlový bod naší rodiny. Moje maminka, tehdy ovšem ještě malá Mima, totiž po ukončení obecné školy začala studovat v Primě na Hranickém gymnáziu. To ovšem ještě netušila, že v sextě téhož gymnázia už studuje jiný student, jistý Robert z nedalekých Hustopeč nad Bečvou. Zjistila to až o 3 roky později, kdy byla jako terciánka pozvána do oktávy, aby, jak tehdy řekl pan profesor Koupil, známý to latinář gymnázia, předvedla těm mladým pánům oktavánům, kteří si o sobě Bůh ví, co myslí a přitom neumí ani pořádně přeložit Ciceronovu řeč, což ovládají už i terciáni, jak se to tedy dělá. Byla pravda poněkud vyvedena z konceptu, ale protože latinu skutečně ovládala, neboť to byl její nejmilejší školní předmět, napokyn pana profesora se ujala textu a bez zajíknutí ho přeložila. Co si oni mysleli ostatní pokoření oktaváni, to nevím, ale v očích jednoho z nich nesmírně stoupla v ceně. A když byl pak vyzván, aby slečnu kolegyni doprovodil bezpečně zpět do její třídy, a jí se z toho rozčilení navíc na chodbě rozvázala mašle na školní zástěrce a on jí přímo galantně zavázal, bylo vše jasné. Musím však podotknout, že trvalo ještě plných 11 let, než se tito dva mladí lidé vzali, a další 3 roky, než jsem se narodila já. Zmínila jsem se o Hustopečích nad Bečvou, rodišti to mého táty. To byl můj druhý pevný bod ve vesmíru a plných 20 let místo, kde jsem trávívala nejkrásnější letní prázdniny svého dětství. Hustopeče leží na trati mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím a tehdy byly obcí s asi 12 000 obyvateli.
Jejich oprávněnou pýchou byl a je starý žerotínský zámek, který tehdy vlastnil rod baronů z Bayeux. Hned naproti zámku stojí kostel povýšení svatého kříže, který má jako památku na to, kdy byl ještě protestantským, kazatelnu na takzvané epištolní a nikoli v evangelní straně, jak se to má a patří v kostelích katolických. Na městečku před zámkem a kostelem mělo a má parčík se sochami svatých, ke kostelu přiléhá fara s velkou zahradou a hned vedle ní stojí dům, kde se říkávalo u Škrhlů, což je rodný dům mého táty. Táta vyrůstal se svou maminkou Marií Volkovou, mojí bábí, jak jsme ji říkali, která byla porodní asistentkou pro celou hustopečskou farnost. Tá čítala tuším 6 obcí, nevím, jestli ještě vyjmenuju správně, Hustopeče, Milotice, Vysoká, Poruba, Heřmanice a Dub. A služba to byla nepřetržitá a za každého počasí. Bábi absolvovala roku 1912 odborný 5měsíční kurz pro porodní asistentky v Brně, který tehdy pořádala brněnská zemská porodnice, vrátila se domů, předložila svou atestaci místnímu lékaři panu doktorovi Kostkovi, který měl mít nad ní a nad její odbornou prací dohled, a pak už si musela vždy a za všech okolností poradit sama. Jen velmi těžké a komplikované případy řešili s panem doktorem spolu, ale těch prý naštěstí nebylo mnoho. Její služba ovšem nekončila umytím rukou a vložením zabaleného novorozence do náruče otce. Musela se i nadále starat o matku a dítě a první dny za nimi docházet, většinou pěšky a mnohdy i několik kilometrů, a to v zimě i v létě, pomáhat prát pleny, ošetřit rodičku a někdy i zbylé rodině uvařit oběd. Její porodnická taška, která mi připomínala spíš tašku železničářskou, stávala vždy nachystaná a připravená jen ji sebrat a utíkat, když se po zaťukání na okno ozvalo: paní mámo, prosím vás, pojďte honem k nám, z hospodyně už to snáď začalo. Později si koupila kolo, jenže to mělo tehdy jen přední brzdu a muselo se pořád šlapat, říkalo se tomu furt šlap. A bábí se jednou při jízdě z kopečka nějak netrefila na úzkou lávku přes hluboký příkop, minula ji a skončila pod ní. Naštěstí jen z oděrky. Do konce života však ukazovala malinkou jizvu u oka, kterou ji tehdy způsobila větévka, jež minula oko opravdu jenom o fous. Ale přes všechny problémy s počasím, kolem a vzdálenostmi měla bábi tuto práci nesmírně ráda, byla v širém okolí oblíbená pro svůj jadrný humor, smysl pro pořádek, čistotu a spravedlnost a všichni litovali, že se své práce v roce 1935 vzdala poté, co já jsem se za její laskavé asistence narodila a ona své řemeslo, jak říkala, pověsila na hřebík. Stala se tehdy pevnou součástí naší rodiny už navždy. Pocházela ze 7 dětí a sama byla dvojče se sestrou Žofí. V Hustopečích nad Bečvou, kde se narodila a pracovala, zůstaly po jejím odchodu s námi do Košic pak ještě její dvě sestry s rodinami, již zmíněná Žofie a Faninka, které, jak se tehdy říkalo, dohleděly jejich společnou maminku, moji stařenku. Ostatně právě za ní a za nimi jsme jezdívali do Hustopeč a na ony pro mě tak kouzelné prázdniny. Ale už podruhé tu padlo jméno Košic a to musím objasnit. Můj táta po maturitě na Hranickém gymnáziu v roce 1922 odešel na další studia do Prahy. Chtěl se stát profesorem a jako obor si vybral češtinu, dějepis a zeměpis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Neměl to jednoduché, bábí sama moc peněz neměla, takže byl, dnes by se asi řeklo, sociální případ. Přesto úspěšně vystudoval za podpory spolku Radhošť, který právě takovéto nemajetné studenty z Valašska finančně podporoval. Ovšem s tím, že musí mít dobrý prospěch, musí studium ukončit v termínu a onu vynaloženou podporu poctivě vrátit, jakmile si sám začne vydělávat, aby měl spolek finance pro dalšího potřebného studenta. To táta dodržel a protože ještě dával kondice, měl taky o něco levnější pobyt na studentských kolejích a občas v neděli i oběd u své tety Cilky, bábininy sestry, provdané v Praze za vynikajícího řidiče tramvají, mohl si dovolit chodit i na bydýlko do divadla. A to se prosím ještě tehdy platilo pánům profesorům za každou zkoušku 20 korun. A když jste ji neudělali,
peníze propadly. V roce 1926 absolvoval fakultu s výborným prospěchem, získal tak titul středoškolského profesora a byl přidělen na gymnázium v Košicích. Mělo to jeden háček. Přes prázdniny musel zvládnout slovenštinu natolik, aby v ní mohl vyučovat své předměty a pochopitelně místo češtiny musel učit onu slovenštinu. Protože se už za dob studií o tento jazyk zajímal, podobně jako o tehdy módní ruštinu, nebyl to pro něj až tak velký problém a časem mu v Košicích ani nechtěli uvěřit, že není Slovák. Nastoupil tedy do města, které vůbec neznal a kam musel jet z hranic plných 9 hodin rychlíkem. Na návraty o víkendech nebylo ani pomyšlení, domů se dostal až na Vánoce, pak na Velikonoce a na hlavní prázdniny. Ve svých 23 letech se musel v novém prostředí starat sám o sebe a domů posílat na vyprání špinavé prádlo, aby ušetřil za prádelnu. Snažil se posílat zároveň i něco málo peněz mamince, ale vždycky prý uvítal, když byl v balíku s čistým prádlem přibalen též hrneček sádla, kousek špeku, ovoce nebo vánočka. O to více psával o svých dojmech domů a jeho korespondence je dodnes velice zajímavá. Svou známost s mimou, jak mojí mamince celý život říkal, však nepřerušil a ani ona v hranicích nehledala žádnou náhradu za svého Bertu. To trvalo ještě 6 let. Mezitím maminka vystudovala učitelský ústav, odbyla si první učitelská léta v Drahotuších a Lipníku a v roce 1932 na konci června na svatého Petra a Pavla, když oba na svých školách rozdali vysvědčení svým žákům, si v Košickém domu řekli svá ano na celý život. A tím se začala ona éra košická, protože už od září roku 1932 nastoupila i máma na košickou měšťanskou školu. Časem získali krásný byt na tehdejší Rašínově třídě číslo 10, pod okny za silnicí jim tekl náhon z Hornádu a hned za ním se až k nádraží prostíral park s koupalištěm nedaleko. Co si měli víc přát? Na prázdniny se vracívali do Hranic a Hustopeč, v Košicích si záhy vytvořili svou společnost, neboť tam tehdy působilo mnoho Čechů ve státních službách, byli mladí a měli život před sebou. Ostatně táta na Košice vzpomínal vždy jako na nejkrásnější dobu svého života a já se mu nikdy nedivila. Ve sboru kolegů i mezi svými žáky byl oblíbený, zajímal se o kulturní život Košic a podílel se na něm přednáškami, zajišťováním různých akcí, chodilo se do divadla, na výlety do Čermelu, jezdilo se do hor a, jak se říká, pěstoval se bohatý život společenský. A do této pohody jsem se v roce 1935 narodila já. Ne sice v Košicích, protože máma odjela na Vánoce 1934 domů do Hranic, kde už zůstala, poněvadž se do měsíce čekalo narození, tehdy se ještě nemohlo předem odhadnout, zda to bude kluk nebo děvče, a bábí se chystala ke svému, jak později říkávala, majstrštyku. No, všechno dobře dopadlo, máma se mnou zůstala ještě 8 měsíců v Hranicích v péči své maminky a pak před začátkem nového školního roku jsme já, co by mrně v peřince, máma, táta a už i moje nová chůva bábí jeli o něch 9 hodin rychlíkem do Košic. To už byl podzim roku 1935 a nad Evropou se začala stahovat mračna. Přesto i já jsem prožila to nejranější dětství krásné, v klidu a pohodě. Ještě dnes bych dovedla namalovat plán bytu ve zvýšeném přízemí na oné tehdejší Rašínově 10 a rozmístění nábytku v takzvaném žlutém, modrém a zeleném pokoji, což byl pokoj obývací, ložnice mých rodičů a pokoj můj a báby. V předsíni se dalo jezdit na koloběžce, v kuchyni se dalo schovat pod umyvadlo v okamžiku, kdy se mi vnucoval špenát. Za kuchyní byla velká komora a u předsíně malý balkon do dvora, obklopeného činžáky dokola. To bylo naše Eldorádo, protože na tomto dvoře se sešly děti z oněch domovních bloků a o nejrůznější nápady nebyla nikdy nouze. Měla jsem tam 2 věrné kamarády, Libora Janouda a Zdeňka Klobásku, s nímž jsem prožila moc krásných her. Byli jsme přibližně stejně staří, kolem 3 let a svět byl nádherný.
Zdeněk byl mladším bratrem Drahušky a Libušky Klobáskových a jejich táta byl vynikající vinařský inspektor z moravského Domanína. Bydleli ve vedlejším domovním bloku a báby s jejich maminkou byly velké přítelkyně. To se ještě nevědělo, že se studentka Libuška stane jednou vynikající operní pěvkyní a pod uměleckým pseudonymem Libuše Domanínská bude jedinečnou interpretkou zejména Janáčkových operních postav. S Klobáskovými, ale i Janoudovými, Blumovými, kteří měli jako hospodyni andělku, která uměla péct báječné sněhové pusinky, na něž jsme za ní chodívali, a s dalšími rodinami se udržovaly čilé kontakty, za tátou často přicházívali jeho slovenští studenti i se svými mimoškolními starostmi a není divu, že bábí se stala důležitou tím, že převzala tíhu vedení domácnosti a mojí výchovy. Pravda, na větší úklid či velké prádlo přicházívala Margitka, což byla mladá žena školníka z gymnázia, kde táta učil, aby vypomohla a něco málo si přivydělala. Jásala jsem vždycky, když přišla, protože jsem jí měla moc ráda a ona navíc sebou přivádívala svého synka Tonyho, který byl mého věku a velmi rychle se zapojoval do našich her. Margitka byla usměvavá, příjemná a velmi pracovitá, takže ani přísná bábí ji nemohla nic vytknout. Ostatně ji přijala za vlastní, jak ráda říkávala, a naučila ji řadu potřebných kouzel hospodyňských. Košice tehdy žili bohatým společenským životem, kde ovšem převládala maďarština. I Margitka byla Maďarka, ale uměla slovensky a jen někdy se jí do řeči tu a tam připletla maďarská slovíčka. Já, jako ostatně všechny děti tam a tehdy, jsem zvládala domácí češtinu, musím dodat, že s valašským nářečím po bábí, společenskou slovenštinu a jakousi hatmatilku s maďarštinou, s níž jsme se my děti domluvili na dvoře mezi sebou, bez zábran a bez problému. Ale pak přišel těžký úder. Politická situace se vyhrotila a na Slovensku začaly převládat nacionalistické proudy, podporované tehdy už nacistickým Německem s tím, že Češi musí Slovensko opustit. Kampaň se nevyhnula ani Košicím, i tam museli Čehouni von, a to do několika dnů, později do 48 hodin. Blížil se konec října roku 1938 a bylo třeba se všemu tomu podrobit. Jen díky tomu, že táta na Košickém nádraží objevil železničáře z Hustopeč nad Bečvou, ti bůh ví, kde splašili a na vedlejší kolej odstavili prázdný nákladní vagon a do něho pak pomohli tátovi odstěhovat to nejnutnější z třípokojového bytu a přišli pomoci i tátovi studenti, ale ti měli slzy v očích. Pomáhali s těžkým srdcem a i jim je třeba poděkovat, že se mnohé podařilo zachránit. Co nebylo do oněch 48 hodin odstěhováno, mohlo být totiž zabaveno. Tento osud potkal tátovu knihovnu, kterou s láskou po celých 12 let budoval, ale nebylo už v silách ji celou přestěhovat do bezpečí nákladního vagonu. Tohle však vím jenom z vyprávění rodičů. Den předtím bylo totiž rozhodnuto, že já v noci s bábí odjedu na Moravu, abychom obě nepřekáželi. Margitka mě s pláčem oblékala, posadila na vysokou židličku, klekla si a zavazovala mi botičky. Hladila se mi po hlavě a konejšila: neplačte, Margitko, já jedu jenom s bábí na Moravu a zase se vrátím. Margitka mě pevně objala a v pláči řekla větu, kterou slyším dodnes. Moja zlatá kyšasoňka, veď já jich už viacej neuzrím. Měla hlubokou pravdu. Už nikdy jsem se s ní nesetkala. Táta mě poté vzal za ruku, přivedl mě k mé skřínce s hračkami a řekl jenom: Milu, můžeš si vzít jednu jedinou hračku na cestu sebou. Bez váhání jsem sáhla po opičákovi Hanumanovi. A pak už se před námi otevřely dveře do hluboké tmy parku, jímž jsme proběhli na nádraží, a já si ani nestačila uvědomit, že tentokrát jsme s Hanumanem byli vlastně oba dva skutečně vyhozeni do tmy a chladu, a to ani ne rok poté, co jsem ho já sama onoho štědrého večera se snažila právě před tím zachránit.

To byla první část cyklu Zákoutí mé duše s Milenou Flodrovou. Český rozhlas Brno jim připomíná odchod této mimořádné osobnosti. Zítra zazní další díl.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 30. června po 11. hodině bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce. Připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Jihomoravští hasiči dnes vyjížděli k několika požárům. Kriminalita v Česku v posledních letech neroste, přibývá ale agrese dětí. Po teplém víkendu hlásí brněnská koupaliště rekordní počet návštěvníků a zítra bude polojasno, postupně přibude oblačnosti, teploty do 39 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Hasiči v Jihomoravském kraji dnes odpoledne vyjížděli k několika požárům porostů. U dvou vyhlásili druhý stupeň poplachu, oba už zlikvidovali. U Vřesovic na Hodonínsku vzplálo pšeničné pole. Zásahem se podařilo uchránit majetek za 10 milionů korun. V Předklášteří na Tišnovsku zasahovali hasiči u požáru lesa ve špatně přístupném terénu. Zhašením jim pomáhal policejní vrtulník s bambivakem. Vyšetřovatel jako příčinu uvedl nedbalost. Kriminalita v Česku neroste, loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí, říká mluvčí zastupitelství Petr Malý.
5: K fyzickým potyčkám dochází nejčastěji v prostředí školských a výchovných zařízení a jejich okolí. V některých případech se vyznačují značnou surovostí. Nezřídka bývá pácháno výtržnickým způsobem ve skupině. A ve školním prostředí pak byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům.
3: Podle zprávy se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Největší brněnská koupaliště Riviera a Zábrdovice evidují rekordní návštěvnost. Vysoké víkendové teploty přilákaly na obě místa dohromady téměř 20 000 lidí. V sobotu dorazilo na Rivieru téměř 7 400 návštěvníků, což je nejvíc od roku 2019. Pokračuje mluvčí společnosti Stares Martin Lísal.
6: V neděli byla návštěvnost jenom o málo nižší, konkrétně 7295. A na koupaliště Zábrdovice přišlo v sobotu 2540 návštěvníků, v neděli pak 2326. A v tomto případě se jedná o nejvyšší návštěvy od roku 2018, kdy návštěvnost areálu evidujeme.
1: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním kupovité oblačnosti a výjimečným výskytem přeháněk nebo bouřek. Večera v noci od jihozápadu další přibývání oblačnosti, srážky a bouřky budou četnější. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Foukat bude ráno slabý, jinak mírný severovýchodní až severní vítr. V bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Cestu po dálnici D1 do Brna komplikuje nehoda na 210. kilometru, blokuje pravý pruh, před ní se tvoří kolony. S omezením po nehodě počítejte na silnici 50 u Hodějic, na silnici 40 u Mikulova, u Vranova na cestě do Lelekovic a na okraji Velkých Bílovic. A u Iváně pozor na padlý strom na silnici do Vranovic, obdobně je tomu v Oslavanech a u Šošůvky. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Druhou část dnešní Moravy krásné země zahájila mistříňanka, k poslechu pozvala pěknou polkou Miloslava Procházky a Vladimíra Salčáka Maloval Malér. Samozřejmě, že vás zvu také, jak jinak. Pohodový večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a jaké dnes budou písničky ze srdce? Pro Jardu Wolfa z Otnic to bude Štokrava. A u další písničky Každý je na světě jenom jednu bude vzpomínat paní Františka Lisoňková z Bohuslavic u Zlína. No a pokud jste poslouchali polední Moravu krásnou zem, tak víte, že začaly prázdniny u babičky. Dnes nám moc pěkně zaspívala 11letá slečna Gábinka Havránková ze Stříteže. Pokud si ji chcete poslechnout, tak můžete na našich webových stránkách v audio archivu. Gábinku zdravím, no a zdravím i nositele jmen Petr a Pavel, a to jak u nás, tak na Slovensku, mají dnes svátek, blahopřeji. Zbývá připomenout telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už písně o víně.

0: Tak písně o víně nám zaspíval Jožka Severin, doprovodil ho brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a už tady mám dva telefonáty, na obou jsou pánové. A nejprve dávám slovo do Dolních Kounic panu Karlovi. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer. Vám ve studiu a posluchačům rádia. Vše nejlepším Petrům a Pavlům k jejich jmeninám. Neslaví své narozeniny paní Miluška Matušková, rozená Elznerová z Dolních Kounic. Je to moje sousedka od naproti. Je to hodná, šikovná, výborná kuchařka a cukrářka. Hodně zdraví, štěstí, lásky přejí manžel Miloš, dcery Sonja a Dita s rodinami, vnuk Dominik, který u nich bydlí, za všechny ostatní rodinné příslušníky a známé, přeje Karel s mojí přítelkyní Věrkou z Dolních Kounic. Paní Ostrá, děkuji vám za písničku a někdy naslyšenou.
0: No, vy máte prvá sousedku, paní Milušku. Tak, pane Karle, jste říkal někdy naslyšenou?
1: Naslyšenou.
0: A teď už telefonát ze Slovenska, ze Smolinského, pan Milan Masár. Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer, paní Ostrá. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych, zahrajte piesničky k meninám pro synovca Petra Masára z Radošoviec, rodáka z Lekniča. Prajme mu veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života a veľa kilometrov bez nehody. Tomu praje rodina Masárova. A ešte zahrajte piesničku pro jeho manželku Marišku. A ďakujem, pani Ostrá.
0: No a my máme, pane Milane, my máme jedno takové malinké tajemství, ale nebudeme prozrazovat, že jo? To se posluchači dovědí během Moravy. Tak jo, nashledanou.
2: A děkujem vám za to.
0: Nemáte za co, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A tady mám dopisy od pana Paláta z Valče. Prosím o písničku k uplynulým svátkům a stávajícím v tomto týdnu. Takže paní Zdeňce Kuchaříkové z Krhova u Hrotovic a paní Zdeňce Vlčkové z Brna Bohunic je z rodiny od mojí tety a strýce, kteří už nežijí. Dále všem Zdeňkám pracujícím u dechovek, zpěvačkám a také panu Janu Slabákovi, všem Janům pracujícím u dechových kapel a zpěvákům a tak dále, včetně pracovníkům Českého rozhlasu Brno. Pěkné pozdravení i paní Ivance Slabákové, která pořád chybí a také hlavně chybí posluchačům, kteří mají rádi. Čtu dál písnička k svátku Petrovi a Pavlovi, takže pro pana Pavla Valu staršího a mladšího z Valče, Petra Vlčka z Brna Bohunic, to je můj bratránek. Všechno jen to nejlepší, zdraví a pohodu v těchto letních dnech vám přeje František Palát. A ještě písnička panu Pavlovi Pokornému z Dolních Vilémovic, opraváři elektrotelevizorů a podobně. Písničku posílá samozřejmě kamarád Franta. No a přání předám i paní Oldřišce Horňákové z Borkovan, která dnes slaví 92. narozeniny. Hlavně hodně zdravíčka, lásky, spokojenosti přejí vnučka Simona s přítelem, dcera Jana s manželem a vnuk Roman s rodinou. Babičko, máme tě moc rádi. Končí přání a začíná další písnička.

0: No, tak to byla písnička Dominika Strouhala a Ivany Soukalové, hrála Moravanka. No a mám tady další telefonát ze Slovenska, tentokrát z Prietršky, pan Ernest. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Hošta, já vás zdravím celý ansábl a rád bych dal zahrát, mám dvoch synů, Petra a Pavla, a no, těch Pavlů trošku víc, ale Pavel Kovalovský z Rádišťa, Pala Belají a aj Petr Belají z Prietršky, a Pala Bojanovský, to je tak asi všecko, no, prejím všecko dobré, zdraví a šťastie, bože, požiadam trošku čipernosti, lebo víte, my už sme trošku starší ľudé, a či v takémto horku.
0: No, není to nic příjemného, pane Erneste.
1: Ne,
0: ja bych tu čipernosť ešte odložila, až sa trochu ochladí.
1: No víte čo, ja vám poviem takú perličku, ja dávam aj slepkám lepší obrzovat.
0: No ano, ja tady mám teď také sklenici s ledem, no tak uvidíme, no, pane Erneste.
1: Ja dávam slepkám, víte, aby nenešli dvajce na tvrdo.
0: No tak možno... Možná, že já jsem taky taková slépka, pane Erneste, to nikdo neví. Tak jo, takže jo. Vy jste popřál Petru a Pavlu, já přidám písničku, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A paní Vlasta Cupáková je připravena. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady je Vlasta Cupáková ze Chválova a já bych chtěla poprosit o pěknou písničku pro moji kamarádku a spolužačku paní Marušku Borovičkovou z Ochoze u Brna, která dneska slaví své 81. narozeniny. Jsme spolu kamarádky od 1.9.1961, kdy jsme spolu zasedli do lavic střední zemědělské technické školy obor ekonomika zemědělství v Bučovicích. Dnes slaví své narozeniny a já jí přeju pevné zdraví, pohodu, štěstí a radost z úrody, kterou má na zahrádce a velice se jí věnuje. Maruško, jsem stále s tebou. Zároveň bych chtěla pozdravit všechny naše spolužáky a spolužačky ze střední zemědělské technické školy v Bučovicích, školní rok 1961 až 1965. Všem přeji pevné zdraví. Paní Ostra, já vám děkuji a přeji pěkný večer.
0: Tak. A já vám přeji také pevné zdraví, paní Vlasto Cupáková. Nashledanou. Nashledanou. A tady čtu, chtěl bych zahrát pěknou písničku kamarádovi a kapelníkovi k životnímu jubileu k 80. narozeninám Péťovi Zajdákovi do Lovčic u Kyjova. Milý Peťo, přeji tobě hodně zdraví a štěstí, mnoho lásky nejbližších a boží požehnání. K 70. narozeninám blahopřeji Milanovi Šmelovi do Věteřova a také ostatním babičkám a dědům, kteří jsou osamocení, posílám písničku pro radost a na duši, pro radost na duši. Kdo? Dominik Svoboda. A tady. Pondělí 26. června bych prosil odvysílat, tak dobře. Zítra 30. to budou 3 roky, co mě navždy opustil můj dobrý známý pan Zdeněk Králík. Byl z Čerčan, kdy si mě bral do učení k Českým drahám. 2.7. ve čtvrtek uplyne dlouhých 20 let, co mě opustil pan Otakar Svánovský, byl z Viničných Šumic. To byl v rodině od mé sestřenice manžel. No a 8.6. uplynul 1 rok, co mě opustil můj dlouholetý kámoš, kustod u Vyškovského fotbalu, pan Vítězslav Vajtr z Vyškova. Na všechny vzpomíná a nikdy nezapomene jejich kámoš Míra Lorenz z Vyškova. A vzpomínat se má i z Vesela, takže veselá písnička ani jednu.
3: Český rozhlas Brno.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Ano, teď Morava krásná zem, Český rozhlas Brno a Zlín. V tomto pořadu můžete posílat milá slova vašim blízkým a já k ním pak přidám nějakou pěknou písničku. Tak za chviličku zrovna to bude první písnička ze srdce, ale předtím ještě paní Zdeňka z Dolního Němčí. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, paní Ostrá, já vás zdravím. A já mám takové přáníčko. Já bych chtěla popřát dnešním Pavlíkům a Petru také, ano, ale hlavně Pavlu, mladému a i staršímu z Kopalovin, ze Zlína. To jsou velmi dobří známí z Filharmonie Zlín, kteří doprovodili moje manžela také na poslední cestě. A chtěla bych jim popřát, a tím klukom to pořádně krásně troubí. No, to jim přeje Teta Daňková z Dolního Němčí.
4: Dobře, děkuji. Tak já přidám písničku, jak už jsem říkala, paní Zdeňko, nashledanou. A co pak nám poví paní Kročilová z Březové? Dobrý večer.
6: Hezký podvečer vám přeju, paní Ostrá, i všem posluchačům. Já bych také chtěla popřát bratrovi Pavlovi Matějčkovi, pak jsou to vnuk Petří Křeháček, jeho taťka Petr a dále je to můj syn Petr Kročil. Zítra má svátek vnučka Šárka Kročilová a 4. července bude mě 14 roku Marika Kročilová a 24. června bylo Jana a to oslavil svátek nejstarší vnuk Honza. A dále jsou to Petr a Petřík Smutní. Tak všem těmto oslavencům přeji hodně zdraví, štěstí, pohodu, děckáci užijí prázdniny. A od vás poprosím pěknou písničku.
4: Bude, paní Kročilová. Nashledanou. Tak a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes mají svátek členové, kteří nosí jméno Pavel a nebo také Petr. Takže Pavlové, pánové, Němec z Blanska, Holíč z Prijeval, dále Ludvík z Ivančic Hrubšic a Navrátil z Drahonína a jsou tady Petrové. Takže Petrové, pánové, Badin z Nových Bránic, Pilát z Brna, Ostříšek z Hovoran, Hudec ze Studnic, dále Stejskal z Černé Hory, Rožnovský z Brna a ještě jeden brněnský posluchač a tím je pan Petr Málek. Takže já samozřejmě všem těm Petrům a Pavlům přeji jen to nejlepší. Děkujeme za to, že nás posloucháte. No a přejeme vám samozřejmě jenom to zdraví a také štěstí. Právě dnes, 29. června, se paní Zdeňka Zaorlová ze Zlína, Jižních Svahů, rodačka z Bohuslavic u Zlína, dožívá 70 let. Milá sestro Zdeňko, srdečně ti k tomuto pěknému jubileu blahopřejeme a do dalších let ti přejeme hlavně dobré zdraví, náruč plnou štěstí, osobní i rodinné pohody a spokojenosti. Ať tě i nadále baví luštění křížovek a sem tam tě potěší i nějaká ta výhra. Všechno nejlepší ti, milá Zdeňko, přejí starší sestra Alena s rodinou a mladší sestra Jaroslava s rodinou. A tady cituji, dnes mají svátek strýc Pavel a bratranec Pavel. Přejeme všechno nejlepší. Kdo celá rodina Ryšava a také Stojaspalova. A jak už jsem říkala, písnička k těmto milým slovům samozřejmě bude. A je to první písnička ze srdce a je pro Jardu Wolfa z Otnic. A teď už mohu prozradit, co jsme si říkali s panem Milanem ze Smolínského. Jardo, to totiž pan Milan Masár ze Smolinského na oplátku posílá tuto písničku tobě a je to Štokrava v podání Vlkošáků.
0: Český rozhlas Brno.

Tak to byla Štokrava, písnička ze srdce pro Jardu Wolfa z Otnic od pana Milana Masára ze Smolinského. Oba pány zdravím. No a teď tedy, koho já zdravím? To bohužel, aha, tak já jsem si odložila telefon a bohužel během toho krátké doby už zmizel, takže já si beru další dopisy. Dnes se tedy Honzíkovi Buřilovi omlouvám, nebo jeho vzpomínky budu krátit. Takže 28. června by měl svátek Lubomír Buřil, bydlel v Králově Poli, pak se přestěhoval s rodinou do Žabovřesk, staral se o nemohoucího otce Karla, pomáhal mu bratr Jiří a snachy Emma a Jana. V roce 1976 si pořídil s rodinou na Suchým chatu. Vzpomíná synovec Honzík, sestřenice Jitka. Dále 28. června by měl svátek i pan Lubomír Kosík, bydlel v Králově Poli s rodiči, s bratry s Ivošem a Jarkem. Bydleli v Žabovřeskách i a potom se přestěhoval do Drnovic za syny. Jeho maminka se dožila 92 let, tatínek zemřel v roce 1974, měl 67 let a měl stoletou babičku Anu Varmužovou. Takže to vzpomíná Honzík, ještě píše, jezdíval do Uherského ostrohu za stařečkem, za stařenkou k čápům, k jochům. Vzpomíná bratr Ivoš s rodinou a Honzík. Jarek zemřel v roce 2018 ve Vyškově. No a teď už další vzpomínka, je to vzpomínka na nejoblíbenější kamarádku paní Pavlu Drábkovou z Bohuslavic u Zlína, která slavívala svůj svátek dnes a své narozeniny zítra 30. Kdybychom s ní slavili 89 roků, osud jí to nedopřál. Zemřela letos 19. března. Pavla byla od mládí oddanou a aktivní hasičkou. Pomáhala při výchově mladých hasičů, zúčastňovala se jejich soutěží a starala se o členské příspěvky. Byla také dlouholetou členkou naší party Bohuslavské tety a tetky a ochotně pomáhala při všech akcích, které jsme pořádali. My všichni, kterým byla blízká, si ji uchováváme ve vzpomínkách jako ženu, která vždy potěšila. Moc nám všem chybí. Za všechny kamarádky Františka Lisoňková. No a vzpomínat se bude i při písničce Každý je na světě jenom jeden.

0: Tak to byla vzpomínka od paní Františky Lisoňkové z Bouslavic u Zlína a ona vzpomínala na svoji nejoblíbenější kamarádku paní Pavlu Drábkovou z Bouslavic a vzpomínala samozřejmě i s ostatními kamarádkami. Tak a teď už tedy dávám slovo panu Mirkovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám takovou prosbu, kdybyste mohli zahrát mé švagrové Marušce Nevrklové Sebiče, která měla narozeniny 2. června a dneska má její muž Pavel svátek, tak bych chtěl jim popřát hodně zdraví, pohody, klídku a aby byli šťastní a hlavně zdraví.
0: Tak výborně, já vám přeji také ten klídek, pane Mirku. A můžeme se rozloučit. Naschledanou. Naschledanou. No a hudební dárek i pro syna Petra Černého a bratra Pavla Jonáše z Dolních Dubňan k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať se jim daří v práci i v osobním životě, to přejí Dana a Luboš Černovi z Rešic. No a přání pro pana Ladislava Macka ze Šumic k sobotnímu svátku. Milý dědo Laďo, přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, lásky a božího požehnání. To vše s láskou přejí vnučka Katka s přítelem, pravnučka Rozárka, vnuk Míša s přítelkyní, dcera Markéta a manželka Věrka. Následuje vinčování pro pana Ladislava Máčalíka z Podhradí u Luhačovic. V sobotu měl svátek. Dále pro pana Lubomíra Kročila do Kunovic, ten měl svátek v neděli. Pro oba. Oznámil mi kalendář a to není žádný lhář, že svátek jste o víkendu měli a proto vám všichni přejem. Ať hodně dobrých lidí znáte, ať pořád dobře vypadáte, ať žádnou nemoc nepotkáte. Zkrátka, ať se pořád dobře máte. Všechno nejlepší přejí Máčalíkovi. No a další milé vinčování k svátku patří Petrovi Němcovi z Kostelan nad Moravou a přání i pro mamku Marii Otépkovou z Babic u Uherského Hradiště k dnešním 69. narozeninám. Takže dneska je tu k mání jedno malé blahopřání. Odhoď zátěž a bolesti, dopřej sobě lásku a všední radosti. Tímto vlivem se vše mění, prostě si řekni, jsem láska, jsem zdravý. To vše přeje kamarád a syn Radek s nejbližší rodinou a je čas na písničku, hrát budou Záhořané.
2: Český rozhlas Brno.

No to byla pěsnička Miloslava Procházky, Antonína Perničky, Když mládenci zaspívají. Tak a já tady mám ještě přání pro paní Elišku Ryčovskou z Lanžota, která v pátek 27. června oslavila 83. narozeniny. Do dalších let hlavně hodně zdraví přejí manžel Jenda, vnoučata Honzík, Tereska a Marianka s manželem Vaškem, dcera Eliška se zetěm Milanem a Jana se zetěm Petrem. No a Broněk Uher blahopřeje kamarádovi a muzikantovi, zpěvákovi, panu Pavlovi Jančovi z Horního Němčí, dále kamarádovi a muzikantovi Bubeníkovi, panu Petrovi Jančovi z Dolního Němčí, kamarádovi a muzikantovi panu Petrovi Cmolovi z Dolního Němčí a kamarádovi a muzikantovi panu Pavlu Stojaspalovi z Dolního Němčí a ještě kamarádovi a muzikantovi Pavlovi Gorošovi z Nivnice. Všem přeji jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. S Broňkem blahopřejí i rodinní příslušníci a muzikanti. No a teď tady mám nějaké studiové maily, ale bohužel všechny je tedy nestačím předat. Takže prosíme o zahrání pěkné písničky pro kamaráda z vojny, pana Pavla Vacka z Běšína k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka přejí kamarádi z vojny, Jára Čech, Mirek Pošvec a fanouš Aigner. Tak a ještě tady mám vzkaz pro pana Vojtěcha Machuču. Jsme samozřejmě rádi, pane Vojtěchu, že se vašemu tatínkovi přání líbilo, to nás moc těší. A na další já vám odpovím přímo mailem, abych tady zbytečně nezdržovala další gratulanty. Tady milá Ivanko Slabáková, posílám ti srdečný pozdrav. Přeji ti hlavně hodně sil, klidu, co nejrychlejší uzdravení. Moc na vás myslím a věřím, že se brzy budete cítit lépe. Chybíte nám a těšíme se, až vás znovu uslyšíme a uvidíme s vaším milým úsměvem. Přeji pevné zdraví a vše dobré, Jarda Wolf. A teď tady mám ještě od Jardy Wolfa, jsem viděla jeden, že bych to spojila, ano. Tady děkuji panu Milanovi Masárovi ze Smolinského za valčík Štokrava, valčík Jožulky Uhra. Moc mě to potěšilo, děkuji moc, Jarda Wolf. A snad ještě jedno stačím a ostatní budou zase až zítra. Hudební dárek dnešnímu svátku, ať potěší našeho milovaného strýce a švagra pana Petra Trčku ze Štítné nad Vláří. Štěstí, zdraví, boží požehnání, radost v kruhu milující rodiny a na sportovním poli s Pálkou a Míčkem, ať se daří jako doposud. Ti strýcu přeje za celou moji rodinu Pavlík Pastorek s rodinou PS. Píseň, ať potěší i drahou tvoji polovičku, tetičku Helenku, s přáním krásného večera od vás. A to bylo tedy, přátelé, opravdu vše, co jsem stačila předat, ale na písničku samozřejmě zbyl čas a je to písnička z lásky k vám.

Tak to byla písnička v podání Slezské kapely. No a Pohled na hodiny mě říká, že se budeme pomalu, ale jistě loučit. Je 18 hodin 56 minut. Morava krásná zem tedy končí. Dále zprávy a na pěknou notečku a bude místopis v písničkách na Valašsku. Jaká zajímavá místa a památky můžeme objevit v lidových písních, nám prozradí autorka pořadu Marie Hvozdecká. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. Zítra vás pozdraví Jan Kosík. No a na závěr už hrají žadovjáci, hrají orchestrální skladbu Antonína Žváčka Jehlička.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Břeclavském zámku vznikne Dům přírody a kulturní klub. Dálniční známky nebudou dál pravidelně zdražovat. Do zítřka je možné odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. A zítra bude polojasno, postupně přibude oblačnosti, teploty do 39 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Zámek v Břeclavi čeká rekonstrukce za zhruba 300 milionů korun. V jeho nevyužitých prostorách vybudují dělníci Dům přírody, kde návštěvníci najdou informace o blízké chráněné krajinné oblasti Soutok. V zámku také vznikne kulturní klub, který má fungovat jako hudební a divadelní scéna. Prohlídkový okruh na věž bude návštěvníkům dál přístupný. Renovaci památky popisuje místostarosta Jakub Matuška z Mladých a neklidných.
2: Předpoklad je, že ty opravy začnou v příštím roce a budou trvat do konce roku 2029. Ten zámek je pod střechou, ale nemá vlastně ani okna, v některých místech chybí i podlahy, takže bude to taková jako opravdu kompletní renovace toho zámku původně z 11. století.
0: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachová i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Bednárik také připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní známku, platnou pouze pro kalendářní den. Zítra mají lidé poslední možnost odevzdat na policejních služebnách nelegálně držené zbraně. Přinést můžou také náboje, výbušniny a další střelivo. Nehrozí jim přitom žádný postih. Během poslední zbraňové amnestie před 5 lety policisté zaevidovali v celém Česku více než 3800 nelegálně držených zbraní. Na jižní Moravě to bylo 367 kusů.
3: Letošní amnestie odstartovala na začátku roku. Do poloviny června se u policistů na jihu Moravy nashromáždilo celkem 355 kusů zbraní, téměř 21 tisíc kusů střeliva a skoro 200 jiné munice. Jedním z nejraritnějších předmětů byl prozatím střílející nůž z Vyškovska. Pokud by se chtěl někdo zbavit granátů nebo min, sám by s nimi neměl manipulovat a měl by si zavolat přes tísňovou linku 158 na pomoc policisty. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním kupovité oblačnosti a výjimečným výskytem přeháněk nebo bouřek. Večer a v noci od jeho západu přibude oblačnost a srážky a bouřky budou četnější. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Ráno bude foukat místy slabý, jinak mírný severovýchodní až severní vítr. V bouřkách přechodně zesílí, biozátěž zůstane vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Holubic tvoří kolony. S omezením po nehodě počítejte na Sportovní ulici v Brně, také u Vranova na cestě do Lelekovic a ve Velkých Bílovicích na ulici Svárov. Řidiči hlásí pády stromu na silnici, jako třeba na cestě z brněnských Tuřan do Telnice nebo v Rajhradě v ulici na Aleji. Dobré cesty přeje od mikrofonu také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Hezký večer, milí posluchači. Neváhejme ani chvíli a pojďme vyrazit na výlet. Dnes vás vezmu po horách a dolinách Valašska. A na pomoc jsem si vzala valašské písničky. U pořadu Na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká.

První výletní zastávkou na výletě po Valašsku byla obec Valašská Polanka. První píseň, kterou jsme dnes slyšeli v podání cymbálové muziky Technik a já Susinek z Polanky, ji proslavila po celé Moravě. Ale byli jste se v té slavné Polance někdy podívat osobně? Třeba na Čertovy skály. Dnešní valašské putování nemá přesně danou trasu. Z Polanky, která se nachází přibližně 10 kilometrů od Vsetína, se přesuneme více na jih se souborem Kloboučan a písničkou Ej Radošín, Radošín. A co to ten Radošín je? Pokud byste se k němu při svém výletě chtěli vydat, poradí vám Petr Vašíček, sběratel písní, který ji zapsal. Radošín totiž býval panský dvůr jihovýchodně od Študlova, kam Študlovjané chodili na tvrdou robotu.

S malou odbočkou ke Štúdlovu se vrátíme opět trochu severněji. Nedaleko obce Půlčín se nachází pískovcový labyrint zvaný Půlčínské skály neboli Půlčiny. My se tam podíváme s ostravskou muzikou Technik.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, se kterým se dnes touláme po valašských kopcích. A v takovém případě nemůžeme vynechat jeden z nejslavnějších. Pověst mi opředený vrch umělců Soláň. V hospodě pod vrcholem se scházeli významní malíři, spisovatelé a hudební skladatelé. Dodnes je to místo setkávání a kultury uprostřed valašské přírody. Nás tam hudebně zavede paní Zdeňka Straškrabová.

Kopců i vesnic nesoucí název Javorník je u nás několik. My navštívíme kopec Velký Javorník na hranici se Slovenskem, poblíž známé lyžařské obce Velké Karlovice. Průvodcem nám bude cymbálová muzika souboru Jasenka. A potom se přesuneme do malebných valašských Klobouk se souborem Klobučan.

Podle pověsti získalo město svůj název od klobouku, který brumovská vrchnost při výjezdech na Hon použila k označení své oblíbené studánky, která se nacházela na místě dnešní Kašny. Když tam byla později založena osada, nazvali ji Klobouky. Vy se do Klobouk můžete vydat třeba na legendární mikulášský jarmek. Dnešní poslední zastávkou bude městečko Fryšták. 7 kilometrů severně od Zlína, na okraji Hostýnských vrchů a na rozhraní Valašska a Hané. Milí posluchači, snad se vám dnešní výlet po krásách Valašska líbil. Mně už nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu. Od mikrofonu se s vámi loučí a slunce na vaší cestě vám přeje Marie Hvozdecká a z hudební režie mistr zvuku Michal Zelinka.

0: Srdečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 30. června po 11. hodině bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce. Připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Delegaci na summit NATO povede premiér, prezident je proti. Dálniční známky nebudou dál zdražovat, roční má stát i nadále 2570 korun. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer četnější i silné, teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
2: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
3: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
4: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Největší brněnské koupaliště Riviera a Zábrdovice evidují rekordní návštěvnost. Vysoké víkendové teploty přilákaly na obě místa dohromady téměř 20 tisíc lidí. V sobotu dorazilo na Rivieru téměř 7400 návštěvníků, což je nejvíc od roku 2019. Pokračuje mluvčí společnosti Stares Martin Lízal.
5: V neděli byla návštěvnost jenom o málo nižší, konkrétně 7295. A na koupaliště Zábrdovice přišlo v sobotu 2540 návštěvníků, v neděli pak 2326. A v tomto případě se jedná o nejvyšší návštěvy od roku 2018, kdy návštěvnost areálu evidujeme.
0: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Bednárik taky připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní známku pouze pro jeden kalendářní den.
1: Počasí.
0: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů. No a zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Slavkov pomalejší provoz, hlavně v pravém pruhu, levý jede o něco rychleji, je to kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velkou Bíteš čekejte dopravní omezení, pohybují se tam silničáři. No a D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 110 se řeší nehoda, auto vyjelo z dálnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce to bude repríza pořadu osobnosti Česka z Ostra s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: s Oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Borlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
1: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
0: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
1: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
0: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
1: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak, jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory, když jsem šel na konzervat, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce, toho se nezbavíte nikdy, i když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no jo, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let před roce 70 a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel a přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
0: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
1: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
0: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
1: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to ta záporná role to se hraje vždycky líp, než ty kladěsové a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
0: Takže vůbec vám neskritizoval váš herecký výkon?
1: Ne, to bylo úplně strašné.

0: koukal jenom na tu díru na ponožce.
1: To je výborný. Moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
0: Jo, tak to je podobně.
1: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všemi v gestech životních a byl málo mluvný, jo. A dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn, jako, jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli, jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet, jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
1: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli.
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde. Že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
3: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
3: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský. Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
4: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života a jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku. A po představení se táta narodil na tom jevišti.
3: Jako opravdu na jevišti?
4: Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje a pak přišel na svět. No. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako důvod, když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no. Všude bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád. Jo. Že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
3: Nebo přímo tady? Možná,
4: že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
3: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
4: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Medřická, Jiřina Šejbalová, no a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat. A tohle je jedna z věcí, ten Bocklesson, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi 3x nebo 4x, na co nemůžu zapomenout. Vlastně já nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
3: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
4: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jaksi v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jaksi nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je prostě. A aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
3: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
4: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby neztratili pokoru. Protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
3: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
4: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo? Že to taky my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo? A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika. A velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo? Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo? Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
3: Na poušti.
4: Než v kleci někde. No.
3: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citliví? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
4: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec, herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho. Jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo? A zaměstnanci, herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. Jo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem, vždycky na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
3: To je pravda.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to provedl. Jo? A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo? Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo? Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. No. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo? Tak pokud jste neodpovědnej, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, ty tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposled natáčel? Vy jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt?
2: Bavilo mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarné léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Plané nad Lužnicí do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselí nad Lužnicí asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povídce Nesvatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, které se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu, je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář. Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva majora Kalaše. V tom natočili spolu asi 5 těch detektivek. A vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, 2 hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování, a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo? Že dneska je to lidem jedno. Jo?
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli. No,
1: je to tak,
2: no,
1: ano. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděs pod takovéhle zkušenosti?
2: Jo, člověk by řekl, že ano. Že bude,
1: ano, ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě by chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý, a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat, a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život, takže zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno. Že to zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně, a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Thomayerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

Jdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Hasiči kvůli bouřkám vyjížděli přibližně k 250 událostí. Prezident Pavel se summitu NATO zúčastní, s Babišem chce jednat o své roli v delegaci. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči dnes vyjíždili k přibližně k 250 zásahům spojenými s bouřkovou vlnou, která prochází Českem. Šlo hlavně o technickou pomoc. Nejvíc práce měli hasiči ve středních Čechách, Jihomoravském kraji a na Vysočině, říká mluvčí hasičů v jižních Čechách Václav Pilný.
2: Evidujeme zvýšený počet zásahů souvisejících s čerpáním vody, odstraňování spadlých stromů nebo zabezpečení poškozených střech.
1: Pardubice mají po 15 letech příprav nový územní plán. Zastupitelé ho dnes odpoledne jednomyslně schválili. Dokument určuje, kdy bude možné stavět byty, průmyslové areály, občanskou vybavenost, dopravní infrastrukturu nebo zeleň. Nově stanovuje také výškové limity budov a charakter zástavby v jednotlivých částech města. Jeho podoba ale není definitivní. V dalších letech ho bude potřeba postupně upravovat, vysvětluje náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.
3: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků, takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
1: Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš z ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
4: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoc se vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Pavel taky dodal, že za prezidentskou kancelář by mělo na summit NATO letět 7 lidí. Spekulace o 35 členem doprovodu odmítl.
0: Počasí.
1: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů Celsia. No a zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější, a to i silné, nejvyšší teploty 28 až 30. Na západě kolem 25, na východě až 630 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na D5 z Prahy do Plzně stojí za loděnicí na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto. Je to v jízdním pruhu pro pomalá vozidla, vybočují tam kamiony. Na D1 z Prahy do Brna pozor, u sjezdu na Dívišov na 41. kilometru stojí porouchaný tentokrát mikrobus a na D35 opatrně u Olomouce ve směru na Ostravu za odbočkou na silnici do Přerova stojí nákladní auto s defektem pneumatiky na straně vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich už je tady pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh velké lásky, jejíž kořeny sahají až do dětských let.
6: Pár, který vám představíme, prožil barvitý život na jižní Moravě. Jemu je 83 let, jí 81.
5: Mají se rádi a milují se dodnes. Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Vybíráme pro vás ty nejzajímavější a nejtklivější osudy lidí, kteří už oslavili zlatou svatbu.
1: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 61 lety začal u Marie a Josefa Telenských v Moravských Bránicích.
0: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vy budete pan Telenský?
3: Ano.
4: Josef.
3: Josef.
4: A kde máte paní?
3: Tady dál. Moje vzácná paní, pojďte dál.
4: To je dlouhou chodbou dovnitř, jak do zámku úplně. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak Marie a Josef. Maruško, mám pro vás kytičku.
5: Ještě milé, děkuji. To se mně už dlouho nestalo.
4: Nepovídejte.
5: No, opravdu.
4: A tohle dáme aspoň takhle, abyste měli společně na mlsání bomboniéru. Jste na sladký?
3: Jsou na to, vidíte tam, vidíte to na mě.

0: doma, že máte kluka, Pepíka.
1: Já jsem neřekla, rodiče se to dozvěděli a hned byla ostuda.
2: Oni mě nechtěli, byli rodiče.
1: To byla jiná doba, vy to nepochopíte vůbec.
2: Třeba já vám to řeknu, jak to fungovalo u nich, u rodině. Můžu?
3: No.
2: Tatínek pracoval na dráze, výpravčí byl, chodil do práce, pracoval jako v Brně a jezdil o 5:30 ráno do Brna vlakem. Maminka stávala o 4:30. Tatínkovi zatopila, aby nestával do studené místnosti, tak mu zatopila, všecko nachystala a tatínek byl teda tatínek. Tata, která bylo ve všech rodinách, u nás taky, u nás otec byl...
0: Tatínek byl hlava rodiny.
2: Tak, a veliká hlava.
0: A nesmělo se odporovat.
2: To ne, to bylo automaticky, jako to nebylo o nějaký odporování, to bylo, otec to řekl a přesto, jak se říká, u nás tady v oblasti nejede vlak. Jo? Tak to bylo.
0: Kdo oznamoval tedy, že byste se chtěli vzít rodičům, ať už Maruštiným, anebo Josefovým?
2: Já jsem přišel žádat o ruku. Já jsem měl tak šílenou trému, že vám to nedokážu ani říct. Co jsem jako říkal, to nevím, jestli jsem koktál, jestli manželka si to pamatuje. Ty jsi u toho byla, že? Nebyla?
1: Ne, ty jsi mluvil s tatínkem a říkal, že mě máš rád.
2: Jo, to jsem říkal.
1: No, že chceš si mě vzít, že chceš se mnou chodit. Tak, no.
2: Takový... No, nic jsem si nevymýšlel. Bylo to, jak to bylo. Nějak jsem to ze sebe vypustil.
0: A vzal jste kytku, klepali se vám nohy, ruce?
2: Kytku jsem dal mamince, jako, která byla úplně neskutečně hodná. A manželka je po ní.
0: Řekli hned ano, nebo byl problém?
2: Problém nebyl. Řekli, to se schválili mě to. Souhlasili.
0: To byli rodiče Marušky. Co vaši rodiče?
2: No, moji rodiče, jako ti to věděli dávno, já jsem to říkal od 14 let, že to je to, manželce bylo 12, ne, mě bylo 14 a to už jsem doma říkal, že jedině Mařenka je moje žena. Bude. Zkrátka jsem se rozhodl, i když jsem jako kluk mladý, tady děvčat bylo plno však, jak jezdili jsme po zábavách, byli všelijaký taky zná, nemyslím, že bych s někým chodil, to ne, ale tak, taky se mě holky líbily, že jako normálním klukovi, ale vybráno jsem už dávno měl, dávno.

0: Datum, ten váš den D, den vaší svatby. Jaký to byl den?
1: No to byla sobota, bylo to 24. března 1962.
0: Kdo ten den vybral?
1: Spolu jsme to vybrali, spolu.
0: A plánovali jste svatbu taky společně, nebo někdo do toho ještě mluvil?
1: Ne, společně všechno, potom s rodičema.
0: Mariško, jaké jste měla šaty?
1: Já jsem měla kostýmek světle šedý. Tenkrát ty bílé šaty jeden čas nebyly jako moderní, nebo moderní ne, ty kostýmky. Tak jsem měla kostýmek. Já jsem byla taková praktická, víte, já jsem ho potom ještě 10 let přešívala všelijak, pořád jsem chodila v jedných šatech.
0: Platilo, že vás Josef v den svatby před tím obřadem nesměl vidět? To se drželo?
1: Myslím, že se to nějak drželo, ale my jsme se stejně neviděli, že?
0: Pustila jste ho na rozlučku aspoň?
1: To nebylo tenkrát. Nebo bylo? Já nevím.
2: Já jsem zapíjel svobodu.
1: Já
2: jsem zapíjel svobodu pořádně. S kamarádama takhle, to jsme v hospodě oslavovali. To se muselo, že? To manželka ani nevěděla.
0: Rozhlas se občas k něčemu hodí, že se taky člověk o tom druhém něco dozví.
1: To je pravda.
0: Takže vy rozlučku, ne, manžel jo?
1: Ano.
0: A ten den D tedy, jak vypadala svatba? Byla jedna, byly dvě, bylo to v kostele, na úřadu, kdy se začínalo? Možná i od rána, jak to vypadalo?
1: No bylo to od rána, manželová rodina přišla k nám a šlo se od nás do Dolních Kounic na radnici, tam nás oddali. Jenomže moje maminka, my jsme byli tak hodně založeni, ale manželová maminka taky, jako chodili se do kostela. Jenomže manželův tatínek byl tajemník na radnici a tenkrát byla taková zlá doba, že oni se báli, aby jsme tu svatbu v kostele měli, takže my jsme jeli do kostela do Brna, na Křenové ulici, v tom kostele jsme měli.

0: Pri svadbu.
1: Jako tajně?
0: No tajně, ale to stejně všichni věděli. Ale bylo to tajně.
1: Aby to nebylo tak na očích tady.
0: Ano.
1: Takže nejdřív na úřadu?
0: Nejdřív na úřadu a potom v kostele.
2: Na tom obřadu byla jenom ta úzká rodina, svědkovi a rodiče, tam nebylo ty hosty, tam nebyli s náma. To je asi 3 nebo 4 osobní auta.
1: Pak přesun do Brna, to už jste jeli tedy jenom sami nebo s někým?
0: Sami jenom a rodiče. A za svědka nám tam v tom kostele šli ti šoféři 2. Tam taky byli potřeba svědci, takže ti šoféři.
2: Tak no.
1: Který z těch obřadů byl pro vás důležitější nebo niternější pro vás osobně?
2: No, mně se to lepší líbilo v tom kostele. To bylo takový honosnější, abych to řekl nějak tak, no. Že souhlasíš?
0: Ano, pěkný to bylo.
1: Jak vypadal ten první polibek výměna prstínku v kostele?
0: No, pěkné to bylo, no. Ty pocity, co jsem tenkrát měla, to já už si nepamatuju, ale protože jsem byla taková rozechvělá, že... Pěkné to bylo, pěkné. Ano.
1: Já vím, že je to možná drzá otázka, ale je to o partnerských vztahích, o soužití dvou lidí, kteří k sobě patří a to k tomu taky patří. Ten polibek jsem se ptal na té svatbě. Maruško, jaký byl Josef partner, milenec, jako mě líbat?
0: No, to je taková intimní otázka, to uměl.
1: Uměl se k vám i tak hezky jako postavit, byl takový ten obranář, uměl vás vzít kolem pasu nebo za ruku, jaký byl v těch začátcích a vydrželo to třeba i doteď?
0: Vydrželo to dlouho, hodně. To je dlouho, opravdu. A i teď.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Na svatebním oznámení manželů Telenských před 61 lety stálo: sám nejsi nic, však s druhým srdcem síla a člověkem si ještě víc. Viktor Hugo.
2: A Marie i Josef to beze zbytku naplnili.
1: To ještě netušili, kolik dětí přijde, kdy se bude jeden od druhého bát a kdy si budou muset být navzájem oporou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jaký byl ten začátek? Svatba a začal ten váš život tak, jak to mělo být, i na vesnici, prostě dva se vzali, už patří k sobě, je to nová rodina. Kde jste začali bydlet a jak vám to šlo?
4: No, bydleli jsme u mých rodičů, potom nějaký čas krátce jsme bydleli u manželových rodičů. Když jsem šla z domu přes ten jeden barák, jsem se stěhovala k manželovým rodičům, tak my jsme s maminkou seděli na dvoře a byli jsme z toho tak smutný, že jdu pryč a já jsem šla jenom vedle. No a potom manžel byl zaměstnaný na letišti v Brně, tak jsme tam dostali svobodárnu, tak jsme žili tam na svobodárně.
5: Teď jsme museli, my jsme nic neměli, že? My jsme byli na svobodárně, nábytek jsme neměli vůbec žádný, tak jsme si museli koupit nábytek. Nábytek nebyl, tenkrát nic nebylo. Tak jsme se sehnali, v Hodoníně byla nějaká výstava nábytku v Hodoníně, že? To je tady 80 km od Brna, tak jsme jeli do Hodonína s jedním kamarádem, tam vzal do auta a jeli jsme se tam podívat na ten výstavu a přímo tam ten exponát, jeden, co tam byl, ten obývák tam stál, že, tak to se nám líbilo, tak jsme to koupili, no a to jsme byli rádi, tak máme obývák, že. Zařizování toho bytu, to bylo úžasné.
4: Příjemné starosti, opravdu. No. Vzali jsme si půjčku novomanželskou, to tenkrát bylo, že. A dostali jsme byt, my bydleli na Lesné v Brně, pak jsme tam měli havárii v bytě a přestěhovali jsme se do Lišně, tak jsme bydleli i v Lišni. No a nakonec jsme zakotvili tady. Já jsem dostala od tetičky domek tady ten a tak jsme šli sem a dceři jsme nechali být v Brně po nás.
3: Takže z Brna do Moravských Bránic.
4: Zpátky.
3: Ale ten začátek prakticky, jaké to bylo? Najednou už nemáte za zády maminku, tatínka, musíte se postarat sama o sebe, vy o domácnost. Josef asi o to, aby bylo z čeho žít, abyste měla to zázemí pro ty děti. Jak vám to šlo? Zalekli jste se toho? Byly tam těžkosti na začátku nebo ne?
4: Nezalekli jsme se ničeho, nezalekli. Neměli jsme vůbec nic, když jsme bydleli na té svobodárně. Já jsem šla z práce a přemýšlela jsem, co budu vařit a abych k tomu měla všechno, když jsem dělala řízky, abych měla paličku, prkínko, jo, tak jsme postupně si všechno zařídili sami, jo. Potom, až jsme dostali byt a zařídili jsme si to tak skromně a jak se nám to líbilo a na co bylo, tak přijeli rodiče a říkali, je děti, kde jste na to vzali? A když byly dveře do obýváku zavřené, a kdo bude bydlet tam? Ono se jim to zdálo být velké, víte?
3: Proto pak přišlo tolik dětí?
4: No tak dvě děti jsme chtěli, jako, no a ta třetí, to bylo už neplánované, ale říkali jsme, třeba to bude ten kluk. No, byla to holčička, ale my jsme rádi za ní. Jsme šťastní, že ji máme.
3: Josefe, když přišla první holka na svět, co to s vámi vlastně jako ještě pořád s klukem udělalo?
5: No, když přišla na svět, tak to, já vám řeknu, jak to bylo. Já jsem hrával, v té době jsem hrál fotbal, měl jsem to neštěstí, že jsem zrovna levou nohu jsem měl v sádře po úraze z fotbalu, takže jsem marodil a že manželka odjela do porodnice, v Ivančicích rodila, to jsem já vůbec neviděl, já jsem spál, normálně jsem chrápal a teď jsem se ráno zbudil a manželka byla pryč a že rodí v nemocnici. Takhle jsem to prožil, takhle jsem se teda zachoval. To mě mrzí do dneška, víte? Protože to nebylo férový teda ode mě.
3: Vy jste mu neřekla, že jedete do porodnice?
4: Ne, neřekla, já jsem neměla čas, já jsem takové bolesti, že a maminka pořád za mnou běhala, já jsem to nesnesla, víte, já jsem chodila po dvoře a chtěla jsem být sama, že mám bolesti, no. Potom zavolali sanitku a do rána se narodila dcera. My jsme chtěli děvčátko první. No. Právě jsme říkali, my jsme pořád chtěli děvčátko a potom, až jsme chtěli chlapička, tak jsme měli samé děvčátka.
5: On se machroval, že jo, děvčátko. Pak byl kluk, nebyl, byl zase děvčátko, pán, no. Chyba se stala. Ale teď bude tuto větra kluk. A když byla třetí holka, tak pám tak do toho, to už ne, to už nedáme, kluka už nedáme.
3: Josef řekl, jaké to bylo vlastně, když přišlo první dítě na svět, ale pro vás?
4: No pro mě to byl takový pocit, já jsem si myslela, že mě patří celý svět. Opravdu, já jsem byla tak šťastná, to se nedá vypovědět, opravdu. Kdo nemá děti, tak to nezažije. Nevím, byla jsem šťastná, já jsem chtěla děti, byla jsem moc šťastná. No potom v Brně, ty dvě se narodily potom v Brně na Šilhanu, Hanu a Marušku. No.
5: Já jsem tam přišel do té nemocnice, když se narodila ta třetí holka, tak jsem ty dvě, protože jsem to zůstal jsem doma s dvoma, i té jedné byl rok a té jedné byl dva, že? No. A ta se narodila tři, tak teď chlap doma, dvě děcka, že? Tak jsem je oblíkl a šel jsem, a to byla určitě sobota nebo neděla, protože ta nemocnice byla zavřená, tak jsem tam zvonil a teď z okna se vyklonila sestřička, to bylo ráno, myslím, ale půl sedmé ráno, už jsem byl u porodnice, a s těma dětskama, teď jsem oni měli a čepičky měli nasazený, že? Já si říkám, nezlobte se, já tady mám manželku a tak kolem toho. A ona říká, máte štěstí, máte dceru. A já jsem jako byl nešťastný trochu. já už mám dvě.
4: Byli nakrátko ostříhané a ta sestřička si myslela, že jsou to kluci.
5: Na to nezapomenu smrti tady na toto. Jak jsme se bavili kolem tady toho. No. My jsme skutečně, byl to šílený záběr, ty tři dětská rok po roku, nikomu to nepřeju, že bych mu to je taková pomsta trošku, někdy bych to někomu přál, jo, ale my jsme, tak co nám zbývalo, my jsme si to museli užít, že, no.
4: My jsme to brali tak, že to tak má být, no, že to tak má být a já jsem byla opravdu šťastná. Mě vůbec ta práce kolem toho nevadila.
5: Byli jsme mladí, měli jsme dobrý nervy, zvládli jsme to, no.
4: My si hráli spolu a tak normální život.
3: Maruško, čím vás v životě Josef kdy rozesmál? Byl to takový smíšek a bavič ve společnosti?
4: No, tak bavič byl, on tak rád zpíval vždycky.
3: A i vám?
4: Mně taky, no, mě taky určitě.
5: Ale my jsme zpívali, manželka to neřekne, ale ona krásně zpívala, taky, když jsme byli mladší, a my jsme dokázali zpívat spolu takový to dueto, víte, to jsme zpívávali, no. Ale žena to jako neřeknu, a se si nepochlubí, ale taky jsme si zaspívali.
3: Tak nemusí se chlubit, stačí, když nám zaspíváte.
4: Já už nespívám, už 30 let.
5: Žena vám nezaspíval, já bych vám třeba zaspíval, no, jestli chcete.
3: No.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska je pořad naplněný životními zkušenostmi lidí, co se milují a jejichž lásku ověřil čas.
2: Život každého z nás je poskládán z korálku štěstí a těžkých balvanů úzkosti a strachu.
1: Ani Marii a Josefa Telenských takové okamžiky neminuli. Pomohla jim síla jejich lásky. Každý z vás ví, jak to myslíme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Byly chvíli teda v životě našem taky, všecko nebylo úplně, tak jak se říká, taky byly problémy. A vždycky mě podržela. Nemyslím tím, že by nejedná se o nějakou třeba nevěru nebo problémy v potestách. To absolutně, to jsme v životě neměli spolu. Já jsem jim byl věrný, ona o tom nepochybuje, mě taky to, ale třeba v práci něco bylo a bylo to dost takový třeba i nespravedlivý. To víte, jak to je v životě. No. A vždycky mě věřila, zastala se mě. Toho jsem si vždycky hodně vážil.
4: A byla nějaká konkrétní chvíle, kdy si to uvědomujete a zpětně si to třeba i v té hlavě promítáte?
3: Určitě. Ona ví, manželka, o čem mluvím. I když je to je záležitost stará 40 roku třeba, ale bylo takový neštěstí v práci. No. Zkrátka jsem byl v obchodě a bylo tam nějaký manko a který já jsem na 100% nezavinil a nakonec jsem to všechno musel zaplatit. Ale jako trestaný jsem nebyl, že bych byl třeba zavřený nebo tak, ale tak mě to hodně se dotklo, protože když děláte někde nějakou práci a 15 let to děláte na jednom místě a najednou se stane to, co se stalo, tak a víte 100%, že jsem to neudělal, jo? Že jako sám. Byli tam mají lidi, kteří tvrdili taky to tež a tak mě to tako, strašně mě to vzalo a žena mě věřila a to teda toho jsem si vážil, to na to nezapomněl do smrti. Říkám to jako nezapomenu. No.
5: On říkal, že neví jak dál, že neví, byl bezradný, že jako kdyby si chtěl vzít život, mě to přišlo nebo co, tak jsem si klekla a říkám, ještě tady máš mě a děti, tak přece my tě máme rádi a musíš tady s náma zůstat. Tak bylo to těžké, opravdu jsme to prožívali dlouho, bylo to těžké. No. Dali jsme to. Já jsem věděla, že to musíme dát. Musíme.
4: Vy jste, Maruško, ten typ, který drží celou rodinu, ale zároveň to drží v sobě a nechce to ventilovat dál. Naopak Josef bude takový ten, který třeba bouchne a dá ty svoje city najevo, ale vy jste takový ten držák rodiny, já to tak cítím.
5: No, tak asi to tak bude, ale manžel taky je držák rodiny, taky. Jsme oba jako zajedno.
4: Prozraďte mi, kdy naposledy a jestli to je v tomhle věku ještě tak jako běžné a normální si tu lásku dávat najevo, takže jste se třeba objali nebo jste jenom chvíli seděli a zasněně se dívali s rukama propletenýma do sebe nebo jste si dali pusu. Je to normální ještě v tomhle věku?
5: Ano, je. Je.
4: Kdy naposledy jste se objímali?
5: No včera, že?
3: Ale fakt je to, že my třeba máme ložnic, že tady spíme jako spolu, že? A já znám možná lidi, kteří jsou mladší a chlap spí úplně jinde, protože trochu chrápe, tak žena ho vypucuje, musí spát jinde, že? To ne, to my spíme spolu a někdy třeba taky chrápu, že nějaká, no většinou, já vím, že chrápu, já to vím, ona mi to nepřijde, ale že všecko, tak žijeme tak, jak se zkrátka má, no. Bereme to tak, jak to je, zatím nám to tak vychází a jsme spokojní, jsme šťastní. A...
5: Víte, co třeba dneska ráno, jo? Já jsem se zbudila a manžel ležel vedle mě a teď mě chytl za ruku a říkal, jsi z hůru, mě se chce kašlat, abych tě nezbudil.
0: Zlatá láska.
2: Rozhodli jsme se ve Zlaté lásce zjistit, jak se Marie a Josef Telenských znají po 61 letech společného manželství.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
2: Držíme jim palce.
4: Jaké má ona oblíbené jídlo?
3: Má ráda brambory, potom má ráda kuřecí, hodně děláme kuřecí maso, kuřata, takové věci.
5: No, řízek.
4: Kam jste jeli na první dovolenou s dětmi?
5: Na Loučany. Tam měl podnik chatu a tak tam jsme byli poprvé s dětma.
3: Ježišmar. To byl rok 71 nebo 72, to už přesně nevím. Byli jsme v Naloučanech, na chatě a s dětskama.
4: Žárlila někdy?
3: Já myslím, že na mě nemusela žárlit. Ne.
5: Jo, žárlila. Byla jsem nervózní. Byla.
4: Jak se to projevovalo? Dala jste mu sekec?
5: Ne, to bylo uvnitř všechno. Taková nervozita. Ne, vůbec najevo jsem to nedávala, vůbec.
4: Řekla jste mu to někdy, že jste žárlila?
5: Řekla, tenkrát.
4: Co na to?
5: To už nevím, ale vždycky se z toho nějak vykroutil.
4: Jaké je její nejsprostší slovo?
3: No já teda, já jsem od ní slyšel těch prostě slov strašně málo. Když se třeba stane, ona něco dělá, buď se spálí, nebo se řízne, nebo něco, tak maximálně můžu to říct na plnou pusu, tak jestli jsem slyšel, řekla do prdele jednou. Ale jinak ona prostě vůbec nemluví.
4: Jaké nejsilnější slovo, abyste si ulevila, z vás vylítne?
5: Já to nemůžu říct.
4: Zkuste. Manžel byl odvážný a řekl to.
5: Jo, já bych to řekla, protože já to říkám. To je prostý, to já nemůžu říct.
4: Posíláte občas někam, něco někam?
5: Někam, ano.
4: Tam dozadu?
5: Tam dozadu, jo.
4: První polibek. Kdy, kde?
3: No, tak polibek to bylo, to jsme se líbali, ještě jsme byli hodně mladí a to ani nevím kde, no tak určitě někde o samotě, takový polibek nesmělý, že to nám bylo tak, to manželství bylo tak 15, no.
4: První polibek, kdy a kde?
5: Někde staví bránicích na Sokolovně asi.
4: Vaše oblíbená barva, jaká to je?
5: Černá.
4: Jakože zeštíhluje.
5: Ano.
4: Oblíbená barva její?
3: Manželka má ráda modrou, bílou a takovou do hněda nějakou bejžovou, no.
4: Jaký je jeho největší koníček?
5: No to zpívání asi, teda já nevím o ničem jiném. A ty karty má rád, ten Mariáš teď. Když byl mladý, tak nechodil do hospody a hrát karty, to ne, až teď, co jsme tady.
4: A ty koníčky s ním sdílíte?
5: Ne, já to spíš tak trpím.
4: Jaký je váš největší koníček?
3: Můj? První je zpěv. Každopádně lidové písničky u cymbálu a tak, to je moje, to jako strašně mám rád, jenomže už to nedělám teď. A pak ten sport.
4: A je něco, co byste takhle z fleku vystřihl, nějakou písničku, aspoň kousek?
3: Moja!

0: Pál.
1: Změnili jste se trochu k obrazu tomu druhému za ty léta? Snažili jste se víc vstříc, anebo toho druhého trochu měnit?
2: My jsme se vzali mladí, tak jsme se tak přizpůsobili jeden druhému, tak samozřejmě, jo. Samozřejmě to, ne, že by jeden chtěl druhého předělávat.
0: Já musím říct, že já jsem se u tebe předělal k lepšímu, jako. Jo, jako když jsem si vzal tebe, tak skutečně to, jako jsem se snažil, abych se ti vyrovnal.
1: Byla přesto někdy těžká chvilka, kdy jste si třeba někdo z vás řekl, a tohle už ne, anebo končíme a odcházíme od sebe?
2: To jsme možná někdy řekli, ale nebylo to tak do důsledku, jo, to bylo jenom...
0: Mě napadlo nikdy, kam bych šel, no, já jsem říkal manželce vždycky, jo, kdybych neměl tebe, tak budu asi v pralese skákat někde po strovech, jako nějaká opice, a pak ty mě úplně po všech stránkách mě skulturní, ne, víte, jako bez nic, no, já ne teda. Strašně jsem se vždycky rád vracil dom, teď jsem byl v Lázních s tím kolenem, kam jsem nechtěl jet, nakonec mě doktorka tam to přesvědčila, že bych měl jít, tak jsem jel, nechtěl, já jsem tam nemohl vydržet, na mě to psychicky, úplně mě to deptalo, já jsem tam nemohl být, volali jsme si každý 3 hodiny každý den a přes Viber a všechno možný a už mě bylo tak smutno, že jsem přišel doma.
2: Přišel doma slzel. Slze, opravdu.
0: Už to není to, nemůžu, fakt, nepřeháním to. Je mě doma tak dobře, a nikam mě nikdo už nikdy nedostane, to vám říkám, jak tady sedím. Ne, smutno mě bylo po manželce, smutno. Večer, nejhorší to bylo večer, že potom do 3 hodin byly procedury, to skončilo, a co potom, tam jsem chodil po parku na procházku, a večer jsem pořád vzpomínal, jsme si volali. My jsme spolu tak srostli, ale to až teda přijde nějaká hodně těžká chvilka, která přijde v každém životě. Tak říkám, že ne. Já musím jít první. Bych, já bych to nedal. Tak zůstat.
2: A to já říkám taky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Lásku poznáte i podle toho, že se o toho druhého bojíte mnohdy víc než sami o sebe.
2: Josef Telenský si pamatuje, jak mu jednou volali do zaměstnání, že jeho ženu Marii našli v práci ležet bez hnutí, že krvácela, a taky odvezli do nemocnice.
1: Bylo to mimoděložní těhotenství. Mařence šlo o život, ale dostala se z toho.
2: Tehdy se Josef strachoval, že o svou lásku přijde.
3: No a já to stejně o manžela, když měl havárku poprvé na motorce a potom v autě, tak to jsem se o něho taky moc bála. To je vždycky, když se něco přihodilo takového, že šlo o život.
4: Představte si, já jsem měl havárku, tady kousek od baráku, a já teda jsem šofér, jezdím auto, mám, jezdím všude, ještě teď pojedem s manželkou asi ještě na Slovensko na dovolenou, ale to chci říct, že jezdím, ne že bych se vážu se a byl jsem uvázaný, teď do mě proti směru narazil mladý kluk s osobákem, přitom ten pás mě rozdrtil hrudník, normálně jsem měl prasklý hrudník a že takhle navenek jsem vůbec nebyl zraněný a tam jsem ztrácel vědomí a byl jsem jako na jípce, protože jak mě praskl ten, tak jsem měl i oteklý srdce, plíce tím nárazem, no a bylo to dost vážný.
5: Když manžel měl tu havárku, jak jste se to dozvěděla, co ve vás se hnulo, nehnulo?
3: No tak já jsem, no to teda já jsem myslela, že je fakt, že to není, že to není pravda, že to je sen, nebo co, já jsem to hned volala dceři do Brna, tak oni okamžitě do Ivančic, do nemocnice, a já jsem ještě měla otevřený obchod tady. Tady chodili lidi a to bylo v zimě, byla tma. Já jsem to řekla té jedné zákaznici a ona mě říkala, a to tady vydržíš takhle být a proč nejedeš do Ivančic, tak já jsem tam za ním jela.
5: Já mám ještě jednu věc. Maruška, Mařenka, jak říká Pepík, na mě kouká.
3: Prosím.
5: My máme pro vás ještě takové překvapení od Carmen a od Petra.
4: Vážně?
5: Co by to tak mohlo být?
4: Tak co by to bylo být od Petra? Jaký pozdrav třeba, nebo blahopřání nějaký?
5: Je to takový pozdrav, ano.
3: Nenapadá mě nic teda, hledá nějakou kazetu nebo něco takového.
5: Oni vás chtěli potěšit, nebo vůbec chceme vás potěšit, a říkáme si, že lidé by měli být spolu a něco k tomu dobře poslouží. Tak když půjdete za mnou, tak já vám ukážu, co jsme přivezli jako takové překvapení pro vás.
3: Ježiš, no teda ne. To je teda, to jsem nečekala, to je opravdu překvapení velké. To ne, tak nám to zaplatíme. To, to si nemůžeme vzít vůbec.
5: No to musíte. Já mám povinnost to předat. A velmi rád to předávám. Je to kávovar velký, funkční, na espresso, větší kávu, na čaj s kávou a vedle ještě digitální rádio, abyste si mohli poslechnout třeba i ten náš pořad v digitální kvalitě.
3: Já mám postele na nočním stolku, to rádio, ale takové ne, staré.
4: My jsme překvapení teda, moc.
3: To teda jsme nečekali opravdu.
4: Jestli je to teda přímo od pana Kostky, tak no, děkujeme a já nevím, jak jim to oplatíme. To museli přijet do Bránic, tady za náma.
5: Na kafe.
3: Na kafe, no.
4: A na pořádný kafe.
5: A manželka upeče koláč nebo buchtu?
3: Usmažíme řízky.
4: Jo, to my dívejte se, my je prostřednictvím vaším zveme, jako jo. Vy to vyřídíte za nás, ale skutečně vážně, jestli Petr jezdí autem ještě jako jezdí, tak ať to toho kopnou a přijedou. To fakt je zvedme.
3: Děkujeme moc, to jsme čekali, to jste teda vyrazili nám dech přímo s tímto. Ne, no to si nemůžeme vzít, takový drahý věci. To.
5: Vy si to zasloužíte.
3: Moc děkujeme.
2: Nemáte zač. Váš příběh je tklivý, láska silná a život vzorem pro mnoho dalších.
1: Co cítí Marie a Josef Telenských jeden k druhému dnes? A za co by tomu druhému poděkovali? To nám řeknou za chvíli.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Když se řekne ta láska, co vy si vybavíte jako první, nebo jakou vzpomínku, jaký okamžik, jaké vlastnosti, co si vybavíte?
4: Láska, to je velký slovo, ale láska je pořád, ale už to není taková ta láska, jak třeba když jsme se brali, že? To se mění, to je pořád takový, s věkem se to mění a teď už v našem věku se to mění v takovou úctu jeden k druhému. No.
3: Já bych řekla, že láska a zdraví je to nejdůležitější. Co jiného? To je dvě slova nebo jedna věta, je v tom všechno.
4: Už když se ráno probudíme a víme, že jsme spolu vedle sebe, dneska už v těchto letech, a nikdo si nestěžuje na nic, že ho něco trápí nebo bolí nebo je nešťastný, tak to je všechno taková ta životní pohoda, takový ten vztah, taková, já nevím, no.
3: Jeden pro druhého všechno dělám samozřejmě.
6: Je nějaká věc, kterou byste tomu druhému rádi řekli, aby tohle věděl, aby to zaznělo, za co poděkovat třeba v tom životě, který jste spolu tak dlouho prožili a pěkně? Je něco takového, co byste řekli tomu druhému?
3: Děkuji ti za ta léta, za těch 61 roku. To bych řekla.
4: Já to asi, no, zkusím to nějak říct, ale moc si své ženy vážím. A ty vlastnosti, které ona má, jako co dokázala v tom životě pro tu rodinu, co dokázala udělat, to není jenom fráze, co říkám, to je skutečnost a mám ji za to hrozně rád. Je mě s ní strašně dobře. Já jsem tenkrát, když jsem si vybíral, to jsem byl hodně mladý a skutečně jsem udělal úžasnou věc. Do dneška to považuji za svou největší a rozhodnutí, který jsem udělal, že jsem se rozhodl vzít si za manželku tebe.
3: Děkuji ti, děkuji ti. To jsem slyšela poprvé.
4: No, protože my se tak do detailu o tom nebavíme, že, ale určitě ten pocit, to cítí, že tě mám rád a že jako to tak je.
6: Tak teď už to chce nám pusu.
3: Už bylo dneska dvakrát.
4: A už jsem tě tolikrát nelíbal, ani nepamatuju.
2: Marie a Josef Telenských svým životem dokazují, že pochopení, něha, podpora a láska nejsou jen prázdná slova.
1: Jakoby říkali, miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
2: A tak milujte i vy. Dávejte lásku, protože je to to nejhezčí, co nás i ty druhé může potkat. V to věří i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Jirka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Desítky tisíc domácností jsou po silných bouřkách bez dodávek elektřiny. Stát převezme karlovarské letiště, využívat ho bude i armáda. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Po silných bouřkách je bez elektřiny 30 tisíc domácností. Podle mluvčí společnosti ČES Sony Hollingerové evidují 36 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém. Technici aktuálně pracují na obnovení dodávek. Největší problémy jsou podle Hollingerové ve středních Čechách.
4: Zde evidujeme asi 20 tisíc domácností bez elektřiny aktuálně především na Kolínsku a Kutnohorsku. Dále potom evidujeme poruchy také na Moravě, na Šumpersku a ve východních Čechách. A především na Jičínsku. Předpokládáme, že bychom mohli během večera či noci dodávky obnovit.
3: Jihlava hledá nové zdroje vody. Radní proto schválili hydrogeologický průzkum na celkem třech místech. Vyjde na 400 tisíc korun. Má najít vhodnou lokalitu pro odběr pitné vody. Až podle výsledků průzkumu se Jihlava podle primátora za ODS Petra Ryšky rozhodne, jestli zdroj využije.
5: Buď to pro nás bude zajímavý nebo ne. Ono, že když se někde najde voda, ještě neznamená, že se dá dobře využít. Ale jak je té vody relativně nedostatek, tak je dobrý aspoň vědět třeba, že někde ta voda je.
3: Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově taky jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Sport. Fotbalisté Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali po obratu 2-1 Japonsko. V 6. minutě nastavení rozhodl křídelník Gabriel Martinelli. V 8. finále pak Brazilci nastoupí proti lepšímu z dvojice pobřeží slonoviny Norsko. Počasí. V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17. Zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna nebezpečná situace za Buchlovicemi, leží tam velká spadlá větev přes celou silnici, zasahovat budou hasiči. No a v Havířově pozor na nehodu na silnici 11 do Českého Těšína. U autobusového nádraží havarovala dvě osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly zprávy. Po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. A další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Kněžnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, za prvé je mě slyšet ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásily, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam...

0: jeden namátkově vybraný kousek z Vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma Vanové lázně. V té době se ve Vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili Vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z Vinárny u Pavouka pustili.
1: Já teď přicházím s mikrofonem k šatně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
2: Dobrý večer.
1: Co je na tom pravdě, že je tu možnost se vykoupat?
2: No tak zřídili jsme tady Vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty Vanovní lázně zřídili. No
1: a... Kolik van je tu?
2: Jedna vana. A prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
1: Proč právě úředníci?
2: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si se může přijít pohodlně lehnout.
1: Když to doma má vanu sedací, ale?
2: Ano.
1: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
2: No je...
1: Zkoušela jste ji sama na sobě?
2: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i tři najednou lehnout.
1: Vedle sebe?
2: Ano.
1: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
2: No, to dalo velkou práci schánět v dnešní době takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. Tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
1: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
2: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
1: A jaký je o tu vanu zájem?
2: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
1: Slyšíte nějaké pěkný zvuky o tamto?
2: Ano, slyšíme.
1: Jaké?
2: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní.
1: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
2: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
1: Čím to desinfikujete?
2: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
1: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
2: No, děkuji a nemáte za čas.

0: Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskali na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, možná Němcová. A dokonce i bratři Grimmové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěná v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. No tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové, obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila, do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečet jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma, nebo zámecký pan Kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Boženy Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou.

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu. A Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte... Ne, jak se tomu říká, teda ten svazeček? Jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k mě má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byl. To jsem si na sebe ušil, to... No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je... Že upozorňuji, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Pojď on hrál finále k ty Laterně Magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu Magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručným naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec, my jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do květů. Laternu Magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný, ta usík, pač ani nezbled.

byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině jeden im ker güte bebeberb gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak jsem, tak to začalo, jo, to bylo jeden im ker gübit, bit, no, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. A, no, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden Imker Güte ve a zase tak a oni byli takový velice jako decentní a říká nix noch einmal bitte a tak a furt když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají noch einmal bitte Herr Suchy, ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý teprve po osmí jsem to, víte, co to byly za muka? Po osmí jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu. Ale pak to po osmí to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný. To byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihala i Laurence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Laurence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Laurence Oliviera a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Já bych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda při tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle porivy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosíme naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Daníkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si: kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jednou dnes o filmu, tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty. Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horníčkem, a to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No. Ano, filmová technika, ta byla skutečně... To se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdu, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. O tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně a tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimre, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvali. Jo, nacouvali Zase.
4: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
4: stop, prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo, oni to neobracili, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na oušku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho vybrat zabiju. On střílí na Němce a jde si zvednou čepičku.
3: Tak, já jsem tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě. Nebo tak jsme to natočili. A to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako Že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
5: My jsme seděli jenom s Borkem takhle a bylo to ve filmovém klubu a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice a to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
6: No to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlety, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
5: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohohle filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
6: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni, prostě kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval od vás za něj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
2: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom zkazka, legenda?
7: Ne. Já jsem byl náhodou před pupem, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že? A vylez, a teď já jsem ustrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že? A to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak. Tak jsem prostě... Neznámý uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Noční linka, pondělně úterní, právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Už teď v úvodu můžu poděkovat za pozdravné e-maily, že se na noční linky těšíte, protože přes den si odpočinete a schováte se před vedrem a v noci potom bdíte. Tak noční linka je tady samozřejmě i tentokrát pro vás. No a dnes to bude na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo ne? Cítíme šťastní a můžeme své štěstí třeba i vědomně, myslíte si, ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí třeba někdo, kdo každou chvíli potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječné pracovní příležitosti, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný, zatímco vy narazíte maximálně do sloupu veřejného osvětlení. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. Lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, prý ve skutečnosti nejsou vyvolenými miláčky osudu, jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak tolik a mnohem více na téma smolař nebo dítě štěstěny, do které skupiny byste zařadili sami sebe. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme také web, můžete se rozepsat, rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Telegram s adresou svět.

0: Tak tolik na úvod noční linky vzpomínka na skvělého Karla Zicha v podobě písničky Alenka v říši divů. No a jak se tak koukám na naší telefonní linku, tak se mi bohužel z telefonní linky a z telefonního spojení ztratila paní Věra z Otvovic. Tak paní Věro, doufám, že se vám podaří dovolat znovu, ale hned zápětí se dovolal. Kdo? Dobrý Dobrý večer, Libuško, moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Přeju hezký večer. Děkuji moc krát, přeju krásný večer, samozřejmě jsem ráda, že vás slyším, doufám, že se máte hezky, letně. No a prozraďte, do které skupiny vy byste sama sebe zařadila? Mezi smolaře nebo mezi děti štěstěny?
1: Smolaře, já jsem smolař. Od malička nevychází, jsem smolař.
0: A není to tím, že si to právě přivoláváte a neustále opakujete, jak jsem zmiňovala v úvodu?
1: To ne. Ale jako... Vím, že ve všem jako žádná štěstí jsem neměla na nic, vždycky smůla.
0: A dokážete si to nějak vysvětlit, jestli třeba nějakým svým chováním přece jenom to štěstí neodrazujete, nebo já nevím?
1: Já taky nevím, čím to je, ale vím, že od mala nebo od dětství, jako když to, tak jsem žádný štěstí neměla na nic.
0: Mm-hmm.
1: A nemám ho dodnes, a vám řekla pravdu.
0: A máte pocit, že třeba ti vedle vás jako byli obdařeni více štěstím, než se dařilo vám? Nebo jak byste, kdybyste to měla srovnat?
1: No, já myslím, že jo. Kamarádka ta, jo, ta byla, to ale ještě je taková, že je sobecká tomu druhýmu, jo. Mm-hmm. A to, takže jako já teda nejsem a to a tak jako vím, že je to v sobě, nebo maminka taky neměla žádný štěstí, tak my to asi máme po sobě, no. Já nevím.
0: A když jste to viděla třeba na té mamince, tak čím to, že se vám zdálo, že ona neměla štěstí? Nebo co jste viděla na tom druhém člověku, když člověk může pozorovat to jeho chování a to dění?
1: Ona teda neměla štěstí, že já jsem byla od máma nemocná od peřiny. Tak se mnou užila, že jo. To už nějaké štěstí nebylo. Ale milovala nás obě a bála se o nás, no, to byla nejdražší maminka na světě, takže jako to, no, tak to já říkám, jde pokolení nějak, já nevím.
0: Jo, a máte pocit, že jste to tak jakoby poděděla a jdete v jejich stopách, jo, trochu?
1: Asi trochu, bych řekla, tak asi.
0: A jak jste si to podělili se sestrou? Ona má více štěstí než vy, nebo obě stejně?
1: A taky ne, taky není těžko, máme to stejný. To máme stejný. To nic se změnilo.
0: Jo, a myslíte si, že proto potkat někde štěstí na křižovatce člověk může něco udělat přeci jenom?
1: Já nevím, no. Můžu udělat něco. Nevím.
0: Jít štěstí vstříc otevřenou náručí, jak se říká.
1: No říkám, někdo má štěstí na všechno, víte? Mm-hmm. Jako říkám, no.
0: No jsou lidi opravdu, na co šáhnou, to se jim daří samozřejmě.
1: No ano, jedna paní říkala, ta paní, který mluví i kytky, jo, se jí dařili i mluví všecko, jaký měla štěstí a všem, víte? To už je daný, no, já si můžu pomoct.
0: Dobře, tak Libuško, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě rozlížet se kolem sebe a nějaké to štěstí tam také vidět a potkat především, abyste měla více radosti třeba, než jak popisujete, možná doteď máte. A děkuju moc za návštěvu a přeju hezký večer.
1: Já vám taky hodně zdravíčka, vám přeju velmi
0: nápodobně,
1: zdravíčko,
0: přesně tak.
1: No. A mějte se hezky, jsem ráda, že jsem s vámi mluvila.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová, nešlapnila mi tolik hudební doporučení. No a dovolila se k nám z Moravy František, ze Židlochovic přesně. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, vám taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům nočního rádia.
0: Děkuji moc krát samozřejmě za všechny. Doufám, že si užíváte letních dnů a už se vás ptám, patříte mezi šťastné, vyvolené lidi na této planetě, anebo spíš si říkáte, já mám ale zase smůlu a proč?
1: Já vám to řeknu, co jsem musel zažít, nebo co jsem zažil a jak to všechno dopadlo. Takže
0: povězte.
1: Pak už posluchači to musí posoudit sami, jo? Já bych si nechtěl chlubit, protože zítra by to mohlo být úplně obrátené všechno. A tak dívejte si. První takový případ, že byly 3 roky, přijela do naše dědině nějaká jednotka ruských vojáků a já jsem si tam někdy hrál v nějakým příkopu, jsem si tam hrál s nějakýma věcima. A ten ruský voják a taťka šli po druhé straně a ten ruský voják si nějak hrál, myslím, v kapsi měl granát nebo něco. A zjistil, že to vody se to odhodil. A ono, já jsem byl ve struze a ono to bouchlo nade mnou, na ty, jo? Takže ty střepiny šly nahoru, jo? Ale já si jenom pamatuju, že jsem si tam hrál, ale to, ten výbuch si nepamatuju, to mě říká taťka jenom, jo? Takže tam byl jedno takový štěstí, jo? Pak druhý tam to bylo v 45. teď to bylo v 49. ten další případ, když se v zimě s náma třema klukama prolomil led a my jsme se tam začali topit, jo. A tak já jsem z toho vybrusil, Vašek Sobotku taky a Kája Rujmaruj asi během týdna zemřel, jo? Takže já jsem z toho teda měl potom v ozdravovně, víte, ale půl roku v Kostelci u Výhlavy, jo? Tak to byl takový další případ, no. Teď operaci ledviny dvakrát, no tak to se povedlo taky, jo?
0: Tak to je štěstí, ne? Určitě krom toho všeho jiného.

0: Mého.
1: No, bylo to v 68. roku, no, mě bylo 26 roku, a teď už mě 84, tak zatím dobrý, jo.
0: No, to je dobře. No,
1: Pak pád řešení, to už je tak asi 12 roku, teda když jsem byl pěkně dobitý, jo, že jsem měl od mozku tři žembra zlomený a tříkrát nějak páteř nalomený, nebo co, jo. Tak zase jsem z toho dobře vymyslil. Ale paní Kuško, teď vám řeknu čertou takovou událost, teda je to 14 dní.
0: No.
1: U nás za zbytom je kopec, jmenuje se to Drátpon, je to prudká cesta taková, tam nějaký takový děcka tam mají takovou iglu nebo co a tam se učí lukama střílet nebo něco, jo?
0: Jo.
1: A já jsem tam vždycky jezdil s autem, škodovkou, že to mělo brzdu mezi předníma sedadlama, jo?
0: Aha.
1: Teď, tak jsem věděl, kam šáhnout, a ale nikdy se mě nestalo. A teď jsme tam měli s manželkou, s Renaultem, on tam tu brzdu nemá, to má takovou, po levé ruce na palubě je takovou desku a to musí zatáhnout a zabrzdit. No. Teď my jsme s manželkou jeli, mě to auto v tom kopcu cipl motor, zhasil tak, jo? A teď jsme se začali pospátku řítit dolů.
0: Ježiš.
1: Dole byla už jenom taková metrová zeď, tu od hřbitova, tu bych prorazil, tak jsme s manželkou spadli 6 metrů hluboko do jamy do, na hřbitov, jako jo.
0: Jo.
1: Tam mají Roberti pomník, ten by určitě mě vlítl do auta, já bych to, no, ale já jsem měl jenom 3 vteřiny na to rychle nějak rozhodnout, tak jsem zatočil prudko ten čouváním, jako jo, doprava. Prolítl jsem takový keře, tam se to auto trošku jako zpomalilo a na konci jsem narazil do sloupku betonového odplotu, jo? No, takže víte, to teda bylo něco. To bylo něco, dneska jsem tady už nemusel manželkovi.
0: Takže na to, jak to vypadalo, tak to dopadlo ještě vlastně dobře, že jo?
1: No a už je to tak, že už mám auto zpravený, jo?
0: Jo.
1: A tam už jezdíme dál, no, ale tam už nepojedu. Tam už teda, je takový zážitky. Tak teďko můžou lidi, posluchači, posoudit, jak já jsou na tím s tím mým osudem, na které já věřím, jo?
0: Já myslím, že vás tam nahoře mají rádi určitě.
1: No, já nevím.
0: Že vás opatrujou, že sice vám, jako nechají vás v nějakém průšvihu, ale pak to relativně všechno vlastně dobře končí ještě jakž takž, no.
1: No, tak já už musím na věcech těch dávat hodně pozor.
0: No je, to hodně. Musíme všichni, pravda.
1: No. Když chcete něco užít jako tady na tom světě, tak musíte
0: ano,
1: znávat.
0: Ano. Dobře. No,
1: takhle teda ty moje takový ty nepříjemné věci, jak dobře celkem skončily.
0: Celkem,
1: jo,
0: tak, celkem no. Sice s nějakými trampotami, ale celkem vlastně jo, že jo, musíme říct, to je pravda.
1: Ono takové maličkosti, co bylo víc, ale to byly takový závažný dost.
0: Jo. To teda jo. No, Františku, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju spoustu štěstí, rané štěstí, opatrujte se a dávejte na sebe pozor, znáte to.
1: Ano, děkuji, paní Duško, děkuji.
0: Mějte se hezky, hezký večer, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Naď, a i tak jsme stále frajery, tak dneska nemá moc štěstí ta naše dlouhá telefonní linka, nejenom noční linka, telefonní linka, protože paní Jitka z Brna se mi ztratila, což mě moc mrzí, tak doufám, paní Jitko, že se vám podaří dovolat znova, ale dovolal se někdo další, hezký večer, kdo pak tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo pak se dovolal?
1: Robert Solomouce.
0: Tak, Roberte, moc vás zdravím a přeju krásný večer.
1: V první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušné.
0: Není vůbec zač.
1: No a teďka k tématu půjdu rovno.
0: Ano.
1: Takže já to vidím úplně z jiného úhlu pohledu, že nedělím lidi, jestli je smolař nebo má štěstí, ale spíš to vidím asi takhle, já jsem věřící člověk.
0: No.
1: A mě víra pomáhá vyrovnat se s těma nejtěžšíma situacema, které v životě byly, ať jsem chtěl nebo nechtěl. Jo. Protože Ježíš řekl, já jsem s vámi až do konce světa, já tomu věřím. Ne, že by mě neukápli slzy, ukápli hodněkrát a pořádně. A řeknu to asi takhle. Před třema rokama mě umřela žena, no, vdova vdovců je hodně, takže to bolí hodně. Ale neřeším otázku, proč, protože na to žádná odpověď neexistuje. O tom by se dala napsat kniha o tisíci stranách, protože to řeší o všetci lidi na světě otázku, proč. A řeknu to asi takhle. Já věřím tomu, že úzká cesta, široká cesta, jedni budou věčně žít, druzí věčně zahynou. Vysvětlím to. V podstatě jde o tohle, že poslední jsou, tak mluví s oboma skupinama. A jedním říkal, byl jsem nahý, oblékli jste mě. Byl jsem nemocný, navštívil jste mě. Byl jsem ve vězení, pomohli jste mi. A oni se ptají, kdy jsme to všecko dělali. A on jim odpovídá, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších, mě jste učinili. Takže tyhle budou věčně žít. Pak budou druzí, ti věčně zahynou, není nic horšího v celém vesmíru. Bude to úplně podobný, ale rozdíl bude v tom, že to jsou lidi, kteří nikdy nikomu nepomohli a jediné, kdo je zajímal, byli oni sami.
0: Jo.
1: Víte, jak to myslím. A druzí lidi je nezajímali.
0: Jo.
1: No. A ještě to řeknu tak, že mě to teda pomáhá, protože neříkám, že chlapi nepláčou, pláču a hodně chybí mě ta žena, ale můžu zažít v životě třeba 100 pádů, nemůže jich být 300, to je úplně jedno. Ale vždycky je důležitý, i když spadnu, jak se říká, natluču si a bolí to, tak prostě předat to Ježíši, řeknu, pane Ježíši, já si nevím rady, já se bez děvčete bojím, potřebuju tvou pomoc, pomoz mi. A pak stanu a jdu dál. A to je právě něco, co jako mě dává sílu jít dál, jo? Protože kdybych se neměl čeho chytnout, tak proč myslíte, že lidi třeba, nechce o to udělat, ale proč myslíte, že třeba je hodně sebevraž, protože ten člověk opravdu neví, jak dál a už nemůže najít žádné řešení a pak to špatně dopadá. A co vy o tom myslíte?
0: Roberto, vy jste to vzal trošku z jiného kousku, tak já bych se nerada pouštěla tady do víry nebo do náboženství, protože to téma je smolář nebo dítě štěstěný.
1: Ne, to mě zajímá váš názor.
0: No, já vám to vysvětluju.
1: Dobře, tak jo, poslouchám vás.
0: Takže bych to spíše nechala u toho našeho smolaření nebo děti štěstěný, protože víru má přece jenom každý nějakou svou a nějakým způsobem je věřící nebo není věřící. Nicméně zeptám se vás, máte pocit přece jenom, že i když se dějí věci, které nejsou veselé a jsou velmi vážné, tak máte pocit, že na vás není zapomínáno a že jste svým způsobem trošku třeba dítě štěstěny, že nějaké to štěstíčko chodí taky k vám a neobchází vás?
1: Když je to o tom, jak mluvil Ježíš s učedníky, že člověk musí věřit, že když něco chce, tak se to opravdu stane.
0: Dobře, takže vy to berete všecko přes tu víru, tedy takhle, jo?
1: Jo, ale mě to pomáhá.
0: No tak to jedu, já vám věřím. To vůbec nepochybuju, že vám to nepomáhá.
1: Na závěr říct, jenom krátce, dnes držuji ostatní. Chci pozdravovat paní Vlastínku, Olino, všechny linkaře, paní Ludmilu z Brna a i toho pana z toho taxiku, prostě všichni, co poslouchají.
0: Dobře.
1: Jo? A nemůžu druhém radit, ale řeknu svůj názor, jo. Mě modlitba pomáhá jít dál, i když třeba zažiju pořádné pád a pořádně to se mnou vyběhne.
0: Takže pro vás ještě štěstí.
1: Každému pomáhá něco jiného. Možná by bylo zajímavý téma, jako, že přemýšlet o tom, co kemu pomůže, když si klade otázku, proč, protože na to kolikrát neexistuje odpověď. Já ano. Do dneška nechápu, proč mě umřela žena. Ano. Tak tomu nerozumím.
0: Ano, ano.
1: Tak to je všechno, co jsem chtěl říct.
0: Dobře.
1: A moc děkuju.
0: Není vůbec zač, mějte se hezky a samozřejmě, ať vám víra slouží také ke štěstí a k radosti. Jinak děkuju za návštěvu a hezký večer. A teď už je nachystána Lenka Filipová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová a Jindra Malík, no a jejich duet jménem Obyčejná slůvka. To vše v noční lince a jinak máme 2 minuty po 11:30. Tak teď můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný letní večer ti přeju.
1: Krásný večer přeju vám všem, tobě do studia a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: No a já bych rovnou přišla k tomu tématu, protože mě teďko trošku taky poslobil ten telefon, ale podařilo se teď na druhý pokus. A mě docela inspiroval ten Robert, protože já, jako kdybych neměla víru, tak jsem ztracená. Protože já už jsem zažila tolik úrazů v životě a tolik strachu a přesto tvrdím, že jsem dítě vlastně štěstěny.
0: Ano.
1: A dítě boží, dá se říct, jo. Protože vždycky tak nějak se z toho prostě vykřešu.
0: Nějak vyhrabe člověk.
1: Přesně tak. A jako největší štěstí jsem měla, já nevím, do těch 20, no i když mě bylo 19, nebo kolik, 17, když vlastně jsem vtrhla okupační armáda, že jo. A tady to bylo takový ten převrat první, kdy jsem zažila noc důzy, ale o tom nechci mluvit. Já prostě chci říct, že vždycky fakt ta víra a modlitba a do těch 20 let, nebo vyloženě do 40, do 39, jsem byla šťastný člověk, protože jsem v podstatě všechno, co jsem měla ráda, jsem mohla dělat. Všechno, co jsem sahla, tak se mi dařilo. No ale pak mi v 39 mi náhle, po 39. roku mýho věku mi odešel tatínek. A za 5 minut, za 5 roků, maminka. Takže to moje krásné dětství sluné, to vlastně odešlo vníveč. No a tady jsem vlastně si přála ještě mít aspoň dcerku, což se mi teda taky podařilo potom, protože jsem měla 2 syny do té doby, ale bylo to a to právě, to bylo takový zvláštní řada souvislostí, že vlastně v den, kdy jsme pohřbívali tatínka, tak já jsem vlastně šla pro dceru pak do školky a jí byly 3 roky, jo. Takže to bylo takový prostě. Ona si třeba dědečka ani nepamatuje. Moji rodiče byli zlatí.
0: Jo, jo.
1: Takže já bych to uzavřela tím, že mě víra poznáší. Věřím na osud jako František. A pan Robert, s tím souhlasím, že kdo má víru, tak vlastně má vždycky takovou tu posilu.
0: Má oporu, určitě, jako samozřejmě, no.
1: Jo. A je to jedno, jestli chodím do kostela nebo nechodím.
0: Ano, prostě ano, ano.
1: Musím mít tu víru, když už se mi něco přihodí a zastaví mě to, tak musím mít tu víru, že to zase přejde a zase, jako teď byly třeba ty úmorný vedra, jo?
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak říkám, ono to zase skončí, jo?
0: Tak, bude normálně.
1: A to asi tak všechno, co bych k tomu tématu řekla, Jitulka.
0: No ale v podstatě já myslím, že seš na světě ráda a šťastný člověk, to.
1: Jsem na světě ráda, ale říkám, já mám docela obavy, jak se ta planeta rapidně otepluje, že teda nedopadne dobře třeba pro moje vnoučata a že to prostě nebude úplně nejzdravější, to klima.
0: No.
1: A jako ne každý může každý den k vodě, že jo, a tak podobně. Takže.
0: Ano, ano.
1: Si přála a celému světu bych přála, aby se ty klimatické změny trošičku rapidně zastavily. No, ono trošičku rapidně, blbý souvětí, ale prostě, aby se zmírnily a aby prostě jsme zažívali každý dle svých možností to hezké, co
0: nebyl se. Ano, ano. Dobře, tak jo. Tak Dano, taky moc děkuju. Přeju krásné prázdninové dny, hodně štěstí a budu se těšit zase příště v noční lince. Měj se hezky.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já. No a od muziky se přesuneme k telefonům a pozdravíme až na Slovensko paní Dobromilku. Dobromilku, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, výborně.
0: No.
1: Jutuško, milá, já vás zdravím.
0: Děkuju napodobně.
1: Napřímu.
0: Děkuju. Na velkou dálku, no i když na velkou dálku, co to je dojet na Slovensko. Tak samozřejmě moc vás zdravím, jsem ráda, že vás slyším a jsem ráda, my už jsme si chvilku spolu povídali, že se zdraví lepší a že už běháte a užíváte si zahrádky, tak přeju všechno dobré, ať už je to jenom lepší a lepší, jo?
1: Děkuju moc. Tak štěstí.
0: Ano.
1: No. Tak když jsem byla jako mladá, štěstí mě navštívilo. Mm-hmm. Poznala jsem mojeho manžela Michala. Ten spolu jsme měli svatbu a nalákal mě na Slovensko. Toho teda nelituju, to mám druhý domov. Mm-hmm. Jen naští ještě bylo štěstí, měla jsem s ním dva syny, mm-hmm. postavil, ano, dva, Daniela, Radoslava, to bylo štěstí, mm-hmm. žili jsme v pohodě, dům postavil, měl ty pošťáky, holuby, měli jsme štěstí, úspěchy, olympiád, pět s holubama,
0: no,
1: medaile, poháry. Mám toho tu plno.
0: Tak spoustu radostí a úspěchů, ano.
1: Ano. No, já jsem byla členem i jako pokladník jim holubářské.
0: Ano, ano, ano. Mm-hmm.
1: Aktivní. No, ale potom štěstí mě opustilo.
0: Jak to?
1: Michal onemocněl.
0: Mm.
1: A když měl 60, zemřel.
0: Mm.
1: Tak štěstí odešlo.
0: Mm.
1: Ale štěstí mě zůstalo. Dva synové už byli ženatí, manželky, tak jsem měla štěstí, že mě pomáhali, co mohli.
0: Mm-hmm.
1: No a přišla zase smůla,
0: mm-hmm.
1: spadla jsem v noci,
0: no.
1: v noci, kde byl. Měla jsem mokrou botu, poslouchala jsem noční linku.
0: Mm-hmm.
1: No, to bylo štěstí, ale ten pád, to nebylo štěstí.
0: No, to si myslím, jo, jo.
1: Ale štěstí bylo, že jsem se doplazila k pevné lince.
0: Jo.
1: Mobil jsem měla na vrchu. A zvedla moje nevěsta, zdravotní sestra Janka Danova.
0: Mm-hmm.
1: No, v noci zařídila odvoz do nemocnice,
0: mm-hmm.
1: do Trenčína. To bylo štěstí.
0: No to jo.
1: Však bych tu, a já jsem měla i hlavu rozbitou.
0: Jej.
1: A tekala o radiátor. A tekala mě z ní krev, tak možná bych tu dokonala. Tak štěstí.
0: Tak to bylo štěstí při té smůle.
1: V nemocnici operace. Kloubu. No, tak ležela jsem nehybná, ale rozhýbala jsem se postupně. Syn mě vzal na Vánoce k němu,
0: mm-hmm.
1: tak vozík byl, potom rehabilitace.
0: Ano, ano.
1: Tak štěstí, že už se pohybuju.
0: Tak to tak je dobře. Hmm.
1: A štěstí mě i Jutuška pozdravovala. Ano, volala jí ze Slovenska Anička.
0: Ano, to je pravda, to je pravda.
1: A Jituška mě nechala pozdravit, tak i to je velké štěstí.
0: Dobro, Milko, no. Já jsem moc ráda, že už telefonujete a že už říkáte samé dobré zprávy, že už jste začala sama chodit a že přece jenom je to vo velikánský kus lepší, než to bylo. Tak moc přeju všechno dobré, ať už se to jenom vylepšuje, ať máte stále hodně energie, jako jste zvyklá, nebo jako my jsme zvyklí u vás, že máte hodně energie a dobré nálady a ranec štěstí, dobro, Milko, jo?
1: Děkuju, Jituško, moc vám děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Pozdravit tu Aničku Soločnice.
0: Ano.
1: Ona mi každý den volá.
0: To je dobře.
1: Štěstí.
0: To je taky štěstí, tak třeba se ozve si sem k nám do noční linky, uvidíme. Moc vám děkuju, Dobromilko, mějte se moc hezky.
1: Dobromila, zdraví a přeje všem všechno dobré a hodně štěstí.
0: Přesně tak, mějte se krásně, naslyšenou.
1: A vám, Jituško, duplu.
0: Děkuju, děkuju, děkuju, naslyšenou. Zdravíme
1: děkuju
0: na Slovensko.
1: Moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Medicine man.

0: Michal Tučný a jeho Medisimán. Pomalu se blížíme k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové také paní Boženku. Krásný večer, Boženko.
1: Krásný večer. Já všechny zdravím.
0: Děkuju. A
1: můžu říct, že to mám tak asi na půl, ale jo, víc asi štěstí, než rozumu, když to tak můžu říct.
0: Ano.
1: No, tak dětství jsem měla pěkný, šťastný, když jsem vyrůstala ve válce. Uh-huh. No, ale že jsem byla na vesnici, tak se to tak přímo mýho dětství nedotklo. Uh-huh. No a později, no tak jsem se šla vyučit, že jo, a vyučila jsem se elektrikářkou,
0: no,
1: a prostě, no pak jsem se vdala, měla jsem 3 děti, což jsem měla štěstí, protože jsem byla jedináček a já jsem nikdy jedno dítě nechtěla. A když mě pak řekli, že už nebudu moc mít děti, tak mě to jako mrzelo, ale naštěstí se nám narodila ještě dcera, takže jsme měli 3 děti, 2 holky a kluka, a to jako bylo štěstí.
0: Ano, ano.
1: Pak jsem šla jezdit s manželem, jezdil s nákladňákem v Cihelně sice, no nadřeli jsme se dost, ale měla jsem takový situace, jsme se dostali, kdy mě šlo teda i o život. Byli jsme pro písek a před námi byly samé Tatry. Mm-hmm. A ten bagrista měl prostě tu lžíci a uchystanou na tu Tatru a my jsme měli S5-ku, tak to jsme měli 5-tunku. No jenže on nám tu lžíci tam s tím pískem vysypal a bylo to po dešti a my jsme tam uvázli. Tak se pán před námi, řidič nabít, že nás jako vytáhne, tak jsme dali lano a manžel nastartoval a když už se jako ten pán před námi rozjížděl, mě vám to úplně vyhodilo z toho auta. Já jsem vylezla a to lano se natáhlo a vylítlo z toho závěsu a rovnou tou stranou do auta, že jo, prorazilo sklo a ještě to. Takže bych to bývala ani nepřežila.
0: No to teda vám řeknu, to teda není veselý příběh, tak, že jo.
1: No tak to jsem měla štěstí, no pak jsme byli na dovolený, projížděli jsme Tatry a to bylo v 68. akorát, pamatuju. No a v Senci jsme měli bouračku. Prostě kamarád, no byla omoklá silnice, tam byla dlažba, nebo ty kostky žulový a manžel mu říká, ty hele, drž se při straně, budou v Trnavě byly závody nějaký motocyklový a tak budou jezdit zpátky a tak si dej pozor. No jenže tam byla zatáčka, vjel autobus a řidič se lek, šlápnul na to a my jsme vlítli do autobusu. Prostě nejdříve do předního kola, pak jsme se otočili a vlítli jsme ještě do zadního. No, utrhli volán, že jo, výsedačky, no ale měli jsme taky štěstí, že hned zastavili auta a my jsme jeli do Ivanky, při Dunaji, to je Bratislava, že jo, tak hned se nabídli v řidiči a hned nás odvezli domů. Nebo domů ne, prostě k těm příbuzným.
0: Ano,
1: a ty
0: ano,
1: měli
0: ano.
1: Doma auto, tak hned to auto z toho Sence odtáhli. No tak to bylo taky štěstí a my jeli domů vlakem.
0: Jo.
1: No a tak, takže asi jsem měla víc toho štěstí, než
0: tak to je dobře, že to nakonec vlastně
1: někdy, i ta smůla někdy přišla taky, no ale to už člověk, to už je život. že tak se člověk musí se vším jako vyrovnat. Tak vám děkuju.
0: Já děkuju, Boženko, a přeju, ať se vás štěstí drží stále.
1: No, i tu škotánu 90, tak mě...
0: Hodně zdraví a energie taky. No,
1: děkuju.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc, hezký večer, pozdní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik velké hudební přání mistra Karla Gotta. Přátelé, půlnoc klepe na dveře, než se přehoupneme s muzikou do nového dne, podívejme se také alespoň v rychlosti do pošty, tentokrát do e-mailů. Za všechny e-mailové pozdravy děkuju moc. Velmi často posíláte přání ke krásným letním prázdninám, nám všem sem do rádia, za to také mnohokrát děkujeme. A co se týče noční linky, tak také často píšete, že teď v těch horkých dnech jste se odpoledne prospali, raději doma v chládku a potom odpočatí nastupujete k noční lince, tak to je dobře. Jsem ráda, že jste večer odpočatí, vyspaní a že si tu noční linku nebo noční linky můžeme užívat. A teď ještě ke konkrétnímu e-mailu. Tady píše Láďa, je to tak. Dobrý večer, celý život jsem jen a jen dítě štěstěny a plný optimismu, který mne prozatím ještě neopustil. Pokud mi vnitřní hlas říkal, udělej to, tak jsem poslechl, i kdyby celý svět se vydal opačným směrem. Zdravím vás všechny z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech, kde se ještě žije, takže máte úsměv na tváři každý boží den. Tak to moc krát děkuju a do chaloupky v Bílých Karpatech moc a moc pozdravuju a přeju tam také krásné léto, krásné dlouhé dny a zkrátka hodně dobré pohody, hodně dobré nálady a hodně štěstí. No a teď už přichází švédská čtveřice ABBA.

0: Tak s písničkou od švédské čtveřice ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady vlastně poslední, nebo začíná poslední červnový den roku 2026, den úterní s datem 30. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý a šťastný, aby nás potkávalo štěstí, aby se nám věci dařily, abychom z nich měli radost a abychom si opět tento další červnový den užili ve zdraví a s úsměvem. No a co nás čeká v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme opět povídat na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní? A můžeme své štěstí vědomě ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí někdo, kdo každou chvíli třeba potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječná pracovní místa, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný. Zatímco třeba vy, ať se pokoušíte o cokoliv, tak to štěstí se vám chce spíše vyhýbat obloukem. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý z podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. No, lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, jsou ve skutečnosti vyvolenými miláčky osudu, říká se. Jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak telefon k nám na toto téma smolař nebo dítě štěstěny opět stejný 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás vždycky těšíme. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, hezkou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maruška Rotrová a písnička Hraní loučení. Tak do rána přece jenom do toho časného rána nějaký čas ještě zbývá. Teď jsme krátce po půlnoci na prahu nového dne a na telefonu máme paní Elišku z Olomouce. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Vítuško, já vás taky.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím štěstí.
0: Povězte.
1: Teď.
0: Ano.
1: Ve stáří, v mládí to beru normálně, samozřejmě.
0: Samozřejmost mládí, jo.
1: Ano. Ale teď během 2 let já jsem měla takový smůly.
0: Smůly?
1: První, to byl, když mě bylo 92, tak já chodím k tomu rybníku, tady to neměla.
0: Ano, ano.
1: No a samozřejmě krmím tam kačeny, protože já už ty kačeny potom znám, která je která, že?
0: Jasně.
1: A která je taková houževnatější. Tak je nakrmím a měla jsem to v takovým ten igelitovým pitlíku a on mě na zem a nechtěla jsem ho nechat ležet na zemi, tak jsem se pro něj zvedla a chyba lásky, to jsem neměla dělat. Já jsem dostala zábrat, že já chodím s tím mojím vozíkem a to mám proto, že mám zlomený obratle a páteř. A samozřejmě, že ten pohyb ohnout se dolů je pro mě nebezpečný. A já to neváhala, ale já jsem udělala asi 5 dolů do rybníka. A samozřejmě, že jsem se probrala ve vodě. No a měla jsem brýle, tak ty jsem tam ztratila.
0: Ty tam zůstali někde, jo, na dně.

0: medzi tým je tekel kres obočí.
1: Jej, tak ste si tam pekne natloukla, no.
0: Ani ne tam, ale jak som letela, tak o ten môj vozík.
1: Jo, aha.
0: Protože ja som to pak študovala, říkám, no přece v tej vode som sa nemohla nikde natlouť. Samozrejme, že to bylo tým pádem, jak som prvne letela na to kolo toho mýho vozíku.
1: Áno, áno.
0: Tak som si to, no ale tak samozrejme byla som ráda, že sú venku.
1: No.
0: A teď som kus, to máte 2 kilometry možná dýví, šla mokrá jak vodní grom.
1: Domů.
0: Náhoda jsem moc lidí nepotkala, aby se za mnou neohlíželi.
1: Mm-hmm.
0: A přišla jsem domů, odsprchovala se, upravila, šla nakupovat.
1: Jo.
0: Tak
1: jste se otřepala docela rychle, že jo, z toho všeho teda, jak vás poslouchám, Liško.
0: No, ale představte, že mám pravnuka, který tenkrát měl těch 11, 12 roku.
1: Mm-hmm.
0: A ten mě vždycky říkal, babi, ty budeš chodit k těmu divníku tak dlouho, až tam jednou do něho spadneš. A já jsem druhý den s mojí nejmladší dcerou a s tímhle pravnukem jela k dceři na chalupu. Ale já jsem jí nechtěla říct, co se stalo.
1: Rozumím.
0: Já jsem jí řekla jenom, že jsem se převrátila na vozík a trošku jsem se natloukla, ale to, že jsem vlítla do rybníka, jsem jim neřekla. A ten můj pravnuk zase mě řekl, zase to opakoval, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jedno spadne, že já jsem se v duchu smála.
1: Jo.
0: Až jsem přišla domů, tak jsem jí to teprve zatelefonovala, jak to vlastně bylo.
1: Jak to bylo?
0: Tam měl pravdu. Druhý případ byl trošku horší.
1: Mm-hmm.
0: To jsem šla do jednoho supermarketu nakoupit a tam musím jet autobusem.
1: Mm-hmm.
0: No a udělala jsem si nákup a jela jsem domů a nevím proč jsem vystoupila úplně v polovice na sídlišti,
1: mm-hmm.
0: že přestoupím na náš autobus. No a ten autobus zastavil od toho chodníku asi od takových 30 centimetrů.
1: Jo.
0: A já měla dost velký nákup, těžký teda. A jak jsem tím vozekem, já ho umím nadhodit a jako ovládám ho.
1: Mm-hmm.
0: Ale toto jsem nezvládla tím, že jsem se netrefila na ten chodník.
1: Mm-hmm.
0: A já jsem ten vozík nadvedla a on samozřejmě se převrátil i s nákupem a já na ten vozík. Na zem. A na chodníku, na tom obrubu toho chodníku.
1: Jo.
0: Takže Tituško, zase to odneslo moje obočí.
1: Znova
0: a
1: úraz.
0: Začala jsem krvácet a teď jsem byla na zemi a netroufala jsem si, tak jsem požádala jednou pána, jestli by mě zvedl. No tak ten mě teda podal ruku a zvedl. A ten řidič dál nejel.
1: Jo, čekal, až se to...
0: Co se se mnou stalo.
1: Tak to je dobře, no, že se zajímali.
0: No ale to jste měla vidět, teď ten svět. Tam přijela policie, úřady, všelijaký, jak sanitka. A já jsem tam byla jako takové promíjile, že? A tak nakonec to potom dopadlo tak, že mě naložili aj s nákupem do sanitky a odvezli do nemocnice.
1: Na kontrolu.
0: Musela jsem projít veškerou kontrolu ta cesta s tím doktorem, co mě přijali, tak ti pořád kroutili hlavu a říkají, ve vašem věku a nic si nezlomit. To je teda skutečně zajímavé. Ty se obdivovali, že 90 letech vyletět z autobusu.
1: Jo, jo, rozumím.
0: To mě nestalo, jenom zase to mě přilepili, to obočí. To pořád to obočí má smůlu.
1: Na to máte smůlu teda.
0: Na té pravé straně.
1: Jo.
0: Takže to jsem teda jako, no a když mě ten pan doktor říká, že mě dá sanitku do mě, já říkám, ne, já to mám tady.
1: Zvládnete.
0: Já jsem to zvládla s mojím vozíkem a s nákupem domů.
1: Jasně.
0: A Teprve samozřejmě, až večer jsem to oznámila dětskám.
1: Tak Eliško, slyším to ráda, že to aspoň takhle dobře dopadlo. Musím poděkovat, protože čas zase uhání.

0: Každopádně opatrujte se a opatrně k rybníku, opatrně domů, znáte to a hodně štěstí přeju.
1: Jo, já si myslím, že to bylo štěstí nebo
0: to teda jo. Mějte se moc hezky a hezkou noc, Eliško. Naslyšenou.
1: Dobrou noc a děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani molí z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý pout.

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

hrany a z velikánských bávanů na drobnej písek jsem mal všechny plány. Pak vařil jsem si snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý

0: kolem nás.
1: Tak tolik Babi Daněk a jeho fotky a krása před půl jednou. Pozdravíme do Frýdlantu Jarču. Jarčo, krásnou noc přeju.
2: Já vám přeju krásnou noc i dobrý ráno. Jituš, já jsem se teď doslechla to krásné povídání, jak je.
1: No,
2: tak já jsem dítě štěstěný.
1: No to je dobře, no.
2: No, protože já jsem ze všech nejmladší Benjamínek.
1: Jo.
2: No, protože mám o kolik let starší sourozence, o hodně.
1: Mm-hmm.
2: A u nás je něco tak nějak jako koluje.
1: Jo, jo.
2: I segra má dceru a ta má taky děti, mm-hmm, o kolik let od sebe.
1: Ano,
2: takže
1: ano.
2: U nás to tak jako koluje hodně. No a tak právě jsem nejmladší Benjamínek a víte, proč mám takovýhle štěstí?
1: Mm-hmm.
2: Tenkrát jsem byla u zubaře.
1: Mhm.
2: A v Liberci mě řekli, že jsem měla 48 malých zdvojitých zoubků.
1: Aha.
2: Takže když jsem to říkala sourozencům anebo příbuzným, tak mě říkali, tak to se dítě štěstěný, ty, takový štěstí se nikomu nepodaří. A
1: jo.
2: To měl tolik zoubků.
1: No to jo.
2: No, ale víte, už mě to tak překvapilo, že jsem tomu sama nechtěla věřit, ani doktor tomu nechtěl věřit, no ale když jsem to se zmínila před sourozencama, tak mě říkali, no Jaru, narostly se ti zuby, já říkám, no já nevím. Já nevím. Opravdu nevím. No a pak mě říkal doktor ještě, že mám malý uši, hrozně malý uši, jak malý dítě. Já říkám, no jo, tak ale malá jsem, nejsem moc vysoká. Takže jako, je to asi tím, že já říkám, tak když jsem malá, tak nemusím mít všechno mít větší. Takže jsem tak dítě štěstěný, no.
1: No tak
2: jsem
1: to je dobře.
2: Nejmladší a Benjamínek.
1: Jo. Tak to je dobře, že vás štěstí provází, ať je tomu i nadále, ano. Ať si to užíváte, ano. Samozřejmě.
2: Ano, děkuju. Děkuju, já si to užívám, protože jsem nejmladší ze všech, tak si to také užívám. Protože mě tak nějako sourozenci říkali, no, ty seš Jaru nejmladší, ale rozmazlenější. Říkali, no tak někdo musel být rozmazlenější a někdo musel být poslouchat, no.
1: Jo, jo.
2: No, takže takhle, no.
1: Dobře.
2: A jinak si pomáháme jako se sourozencema a s rodinou si pomáháme.
1: To je
2: a
1: dobře.
2: Prostě máme pěkný vztah
1: tak to s tou
2: rodinou a sourozenci.
1: To je taky máme velký štěstí, vztah. Tohle to, když se povede, to je pravda.
2: No. Tak to je asi vše, co jsem chtěla.
1: Jarčo, tak děkuju moc krát, jinak přeju samozřejmě já krásný
2: taky.
1: Prázdniny, hezký léto, moc
2: taky,
1: si to užijte.
2: Jo? A krásnou dovolenou vám.
1: Děkuju nápodobně.
2: Dobře dojete domů.
1: Budu se
2: doufám, že tam není takový dusno jako u nás. Já mám 31 leňku, máme a já mám bytě 31.
1: Žádná bouřka, žádný déšť ještě nepřišel, jo?
2: No bylo včera, byla bouřka pěkná.
1: Aha, no vidíte
2: to. Pěkně včera zapršelo, takže jsme nemuseli zalívat.
1: Jo, tak se to pročistil.
2: A to jsem včera byla pro vodu.
1: Takže zase přišlo štěstí, ano.
2: Ano, a já jsem byla domů a zase začalo pršet.
1: Tak,
2: to už bylo skvělý.
1: Tak to vidíte, tak už se to vylepšilo. Dobře, Jarčo, ano. Tak se mějte moc hezky a hezké dny,
2: ty
1: hezkou noc. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naďa Urbánková a písnička Závidím. Tak máme tady za 2:30, stále můžete telefonovat, číslo k nám beze změn, tedy 7318900, a než se někdo z vás dovolá, tak se podíváme třeba právě teď do pošty, protože na náš web se dopsal také Milan z Valašska, který nás zdraví, píše ahoj do naší linky všem i vám, Jitko. Já jsem asi dítě štěstěny, není ale co závidět. Chce-li člověk... nebo chce to, aby člověk zkoušel denně, je na místě, aby se také člověk obklopil kvalitními lidmi. Do toho jsem se asi časem propracoval a vděčím jistě za to i čemusi vyššímu, co nás přesahuje, ať už to nazýváme jakýmikoliv jmény. Chce to především žít v pokoře, lásce a pozitivních denních činech. Je to něco vyššího než honba za majetkem a hmotnými statky a jakkoliv zkaženými světovým děním žití, tak asi nějak to bylo myšleno. Opatrujte se a žijeme ve skromnosti, prosím, bez jakéhokoliv také sobectví. Ono je dalece inteligentnější a vždy se naštve a může nás pak stíhat oprávněná reakce. Jinak ahoj všem a moc zdravím do Prahy. Děkuju za muziku také. Tak Milane, děkuju také za pozdravy. Ať se vám v životě daří a ať jste stále dítě štěstěny a přeju samozřejmě všechno dobré i krásné letní dny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Novák, skupina George and Beethovens a písnička Přátelství na Entou. No a teď mi z telefonní linky před chvilkou vypadl František z Moravy. Doufám, že se Františku dovoláte znovu, ale dobře to nakonec dopadlo, protože se dovolala Jana z Prahy. Krásnou noc přeju, Jano.
1: Já vám taky všem přeju hezký čas.
0: Děkuju za všechny.
1: Chtěla bych říct, jako mnoho jinek přede mnou,
0: no,
1: že věřím taky v nadpozemskou sílu velice. Mm-hmm. Jsem věřící a když mám nějaké rozhodování,
0: no,
1: a vůbec něco takového důležitého činím, ať fyzicky nebo tak cítím přímo, že mi někdo pomáhá.
0: Jo, něco
1: a
0: takového.
1: A děkuju za to.
0: Nad vámi, že je.
1: Cítím to tak. Určitě, ano. Ale chtěla bych taky říct, že on člověk taky musí nemyslet jenom na sebe.
0: Ano.
1: A taky na druhý. A být hodná k druhým lidem a pomáhat. Ono to nechci být, dělat to z toho, že se to vrací, ale je to tak. Protože jak je člověk hodný k lidem, tak se mu to vrací.
0: Jo, jo.
1: Když se budete usmívat na lidi, oni na vás nebudou plivat, tak se taky usmějou.
0: Ano.
1: A nesnáším, když pořád někdo fňuká. Musí se člověk snažit velice. A ještě bych chtěla říct to, že jsem neměla vůbec život lehký, ale já jsem si mnoho věcí zavinila sama svojí pitomost.
0: Jasně.
1: No, teď bych jednala úplně jinak, ale je to za mnou a můžu jenom říct, že můžu být vůbec ráda, jak to tady dopadlo. Jak to dopadlo, tak to dopadlo docela dobře. A jsem šťastná, štěstí mi působí, když jsou okolo mě lidi šťastní. Jsem šťastná, když se daří mým dcerám a mým blízkým.
0: Ano.
1: A vůbec tak. A přeju všem, aby se dívali na svět trošku taky, řekla bych, trochu lehkomyslněji, aby nebyli lidi škarohlídi a ono to bude dobře. Mějte se všichni.
0: Tak jo.
1: A hodně zdraví všem.
0: Jano, moc vám děkuju, taky přeju všechno dobré, hodně zdraví a hodně štěstí samozřejmě.
1: Taky vám přeju a jste moc hodná, Jituška.
0: Mějte se moc hezky, krásnou noc a hezké léto a brzy naslyšenou zase.
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou. Linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tolik písnička, která doufám taky potěšila. A František z Moravy se našel a dovolal znovu. Moc vás zdravím, Františku, krásnou noc přeju.
1: No, já vám taky přeju všecko nejlepší.
0: Děkuju.
1: Tak já jsem ze Starázinice, ale bývám v Brně, v Bystřici.
0: Jo.
1: A se tu horka, velké horka, tak to kombinuju všelijak.
0: Kombinujete to. A kde jste šťastnější, Františku? Ve Strážnici nebo v Brně?
1: Ještě jedno. Já jsem se narodil ve Strážnici a bývám v Brně.
0: No a do té Strážnice už nejezdíte?
1: No já jsem dělal lumpárny. Když jsem byl ve Strážnici, to nemůžu ani vykládat. Jak začnu mluvit po strážnicky?
0: Tak vám nerozumíme.
1: Manželka mě říká, že mám mlčet.
0: Jo.
1: A já nemůžu.
0: Jo, vy to tak potřebujete říct,
1: jsem
0: ano.
1: Jsem na vozíčku, ale mám radosti na rozdávání.
0: To je dobře, to je dobře. Takže pokládáte se za šťastného člověka, i když jsou tady věci, které je potřeba překonávat taky.
1: Mm-hmm. A já jsem byl taky v té nemocnici v Brně.
0: No.
1: A domluvil jsem se s Ukrajinkou a ona mě nosila, to jsem měl ten covid nebo co.
0: Jo.
1: Nosila mě chleba namazaný máslem a s medem.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsou aj dobré Ukrajinky, to jsem chtěl říct. A co se týká mě, což ve Strážnici mám sklep, teď tam jezdí ty moji vnuci, toho mám taky velkou radost.
0: No je, tak tam je krásně určitě.
1: No právě, a oni, ten nejmladší, ten ještě nechodí do školy a šel na Slovensko a přelezl ten strom přes ten potok skalický. Tak to, a teď oni mě odkázali ty vinohrady, ale tak jsme se domluvili, že vysadíme jenom něco a budou lumpačit, jak se jim to bude líbit.
0: Jo.
1: Tak já vám všetkým zdravím.
0: Tak tam máte spoustu radosti, tak moc vám to přeju, ať si to tam užíváte společně vždycky.
1: No právě, já jsem to protancoval.
0: Jo.
1: Celé mládí, to už jsem říkal, že jsem v Brně tancoval s těma mistryňama republiky.
0: No panečku.
1: Ale teď už tancovat s něma nemůžu.
0: Jo.
1: Burianovou. A ta učí moju vnučku tancovat také. A Burian mě nechal zahrát tu brňanskou muziku.
0: Ano, ano.
1: A já jsem s ním měl solo na Marxové, tomu, co tehdy byla Marxová.
0: No tak to je krásné.
1: Nevím,
0: jasně.
1: Takže pozdravujte všetky.
0: Dobře.
1: Já jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Dobře, tak se budu...
1: Až budete něco chtět, tak já vám nějakou srandu řeknu.
0: Dobře.
1: Já ten vojnu dělal a jezdil jsem dom do Strážnice. A řekli mě, že už je moja stará mrtvá. Tak jsem se chtěl na ní podívat a tam v nohách jí seděl vnuk, ten měl asi 4 roky od sestry. To se pozná, že ten člověk je dobrý, aj když je mrtvý.
0: Jo.
1: Tak mějte.
0: Tak jo. Tak Františku, mějte se hezky taky.
1: Pozdravujte všetky.
0: Nápodobně. A budu se těšit zase příště v Noční lince. Děkuju za návštěvu, zdravíme na Moravu, tentokrát je do Brna. Naslyšenou tolik František a u nás je nachystaný s písničkou Petr Hezek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Modrázem a s ní Petr Rezek. No a pojďme se podívat také do pošty. Mája ze Semilska nám píše, jsem asi dítě štěstěny, protože jsem v březnu přežila náhlou operaci aneurizmy břišní aorty. Bylo to na poslední chvíli, ale operace se zdařila a já nemám žádné následky. Vlastně jsem se podruhé narodila, takže budu moci slavit dvakrát narozeniny. Určitě při mě stáli všichni svatí, jak se říká. Mějte se moc hezky. Tak milá Májo, přeju hodně zdraví, držte se, ať je všechno už jen a jen dobré.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Otvírá.

Tak to byli brontosauři, jak jste určitě všichni poznali. No a my jsme ve finále té pondělně úterní noční linky, takže ještě jednou do pošty. Pojďme se podívat, co napsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Podle hinduistické filozofie je štěstí či smůla výsledkem karmy z minulých životů. Nevím, co jsem provedl předtím, než jsem se narodil, ale asi něco hrozného. Jenže jsem taky křesťan a zákon karmy sice znám, ale moc vážně ho neberu. Alespoň se snažím neubližovat člověku ani zvířeti pro případ, že by si to se mnou v budoucnu vyřídili. Těch pár let, co mi zbývá, už nějak vydržím. Všichni ať se mají dobře a já, jak si zasloužím, tolik pan Mojmír Kříž. Mojmíre, přeju všechno dobré, mějte se taky moc hezky a samozřejmě pevné zdraví přeju. No a protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Přeju nám všem ranec štěstí a taky trochu smůly a taky schopnost, abychom to jedno od druhého dokázali rozlišit, protože to někdy není tak jednoduché. No a zkrátka, ať se nám v životě všem daří. Jinak díky za to, že jste vydrželi a pokud jdete spát, tak přeju krásné sny. Pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. Jitka Lukešová se loučí, děkuju moc a přeju dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přece velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás, má nejdražší, záleží, učinitelím nešťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pocitovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšem, že pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.

0: Pro sebe, na co čekám?
1: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tamten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
0: Jsem tu sama.
1: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
0: Nemusím se nikoho bát.
1: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
0: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
1: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
0: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
1: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
2: Tak to hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený. Šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu, a zde se setkal s paní.
3: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
2: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát k převelikému potěšení svému i paní.
3: Filomeno.
0: Voláte mě, pane Boccaccio?
3: Ty odcházíš?
0: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
3: A jak se jmenuješ?
0: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
3: Paní. Velepůvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do 4 stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron.
4: Ale dnešní ženy jsou jiné.
3: Ženy jsou stále stejné.
4: A váš Dekameron čtou i muži.
3: Tím lépe.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville, zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labicheova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustředuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu.
4: Já
3: mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si, předem není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy při svarování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnilce před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny. Z čehož uzavírám?
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
4: Ne, ale je to nevděk, Danieli.
3: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
4: Který?
3: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
4: Schválně?
3: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
4: Ne.
3: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdinný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
4: Vyplácí?
3: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce. A
5: Pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
6: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Dodetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu, z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza, má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
7: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají taraskonští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na dvě nebo tři míle od města, vytvoří skupiny po pěti nebo po šesti, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provensálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2, podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíke kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník, přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii. Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
6: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných point, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
8: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
9: No, ano. Musím přiznat, že kouřím. Lady Bracknellová.
8: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
9: 29.
8: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
9: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
8: to mě těší. Neschvaluji nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
9: 7 až 8 tisíc ročně.
8: Z pozemků nebo z cenných papírů?
9: Hlavně z cenných papírů, lady.
8: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
9: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
8: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
9: Ano, patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
8: Které číslo, pane Worthingu?
9: 149.
8: Nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
9: No, ta móda nebo to místo?
8: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
9: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
8: O, ty počítáme k Tóriům a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
9: Ztratil jsem oba rodiče.
8: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou, to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhů aristokratických?
9: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu, byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
8: Nalezen?
9: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
8: A kde?
9: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, Lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
8: Ale...
9: Zdržadly, zkrátka... V obyčejné příruční brašně, prosím.
8: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
9: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerdovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
8: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se, či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, To mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
9: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
8: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby, cvaky cvak, jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Sbor průvodčích právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídaní mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říct, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok. Ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout. A jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už ze mě byla politování hodná ruína, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá: nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko jako mezi tím neustálým a vytrvalým, za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: probuď se, pro boha, vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhledni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal: za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát nazpaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídl mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a, jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný, sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové, celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč. Ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel. Kola začala rachotit. Kláp, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp. A hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštěla k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se, ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak, a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne? Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem. Mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam bez... Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, pověste mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána